0: Jak se svěřit s tajemstvím, že jsem puchtík s pasem královským.
1: Radio Junior.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spod.

škoda, taková krásná lída, o škoda přeškoda, soused ji pořád hlídá.

víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovnou a jedeš, chápeš to.

0: Rádio Junior.
1: Spinkej, můj malý, noc už ti balí sen.

mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

zaženou cévu a nervový tik.

musicales?

poškubem. Lou, pežníci z povolání to, zobáni to jsou páni Lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my.

0: koupím chytrátový dej. Jsem cukr, dej jsem krouty, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě voškubem.
1: Rádio Junior.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Beskytek se nevracej! Bez tebe nám bude hej!
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, Mati.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyznám.

počká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat,

tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona šmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau,

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že seš z vesnice.

legrace, mé srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Petrem a Karlem.
1: Holky, kluci, dobré ráno všem.
2: Ahoj,
1: krásně.
2: Ahoj.
1: Pondělí je 6 hodin ráno a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s vaší oblíbenou rozhlasovou dvojkou
2: s Komajzem a Karlosem. Ano, krásné, dobré pondělí. Ano, víkend byl, už zase není. Jo?
1: Ale zase bude.
2: To je tak proměnlivý jako počasí prostě, jo?
1: Je to tak.
2: Znáš takový ten vtip, víš, jak poznat, když někdo nestíhá, že mu takzvaně hoří termíny?
1: No.
2: Že mu hoří kalendář v kuchyni. A na to v tento okamžik bys měl zavolat hasiče. Správný okamžik. Někdo se pokusí to uhasit sám, použije na to třeba
1: utěrku,
2: což úplně není dobrý, nebo vodu, což voda už jako lepší by byla. Ale i ta utěrka má nějaký svý výhody. Ale třeba voda, když takhle ti hoří nějaký olej, horkej olej.
1: No, nebo někde u elektriky.
2: Tak rozhodně horkej olej, to jsou takový ty dětské dny, to teďka zase bude den dětí v červnu.
1: No to teda bude, to se blíží.
2: Jsme pořád děti, jsme děti. Budeme
1: všichni jsme děti.
2: Děti svých rodičů.
1: Je to tak.
2: Tak vždycky tam ukazují takový ty hasiči, co se děje, když ti začne hořet olej.
1: Mm-hmm.
2: A ty do toho naliješ vodu. Tak co se Karliku stane?
1: Blafne to ještě víc, udělá to takovej ten obří plamen, šlehne to.
2: Takovej, že by tím plamenem mohl třeba i Tom Cruise prolítnout v nějakém akčním filmu.
1: Určitě.
2: Jo? Mm-hmm. Takže hasiči tohle nám ukazujou, co bychom dělat neměli. No a hasiči?
1: To je dnešní téma.
2: Přesně.
1: Protože přesně. Dneska je Mezinárodní den hasičů, takže dnešní téma, ano. Dnešní den se takhle nese v jejich duchu.
2: Co jste hasiči, co jste dělali?
1: Ano.
2: Miluju tu písničku. Miluju tu písničku, my jsme ji jednou udělali s kamarádem v Brně na takový jako akustický jako styl.
1: Mm-hmm.
2: Já na kytaru, na housle a zpívali jsme a co jste hasiči. Výborný to bylo. Miluju to stejně jako takový ten Jarošovický pivovar a co jste hasiči. To jsou takový, to je taková kombinace dvou písniček, který jako mají v sobě něco, co ostatní písničky nemají. Nevím proč.
1: Hele, já tu písničku znám, ale já jsem ji nikdy nespíval.
2: To jste hasiči.
1: To jsem nikdy nespíval. Možná ve školce, ale tak to už je taky nějaký ten pátek zpátky.
2: No to jo, když dneska píšeme direktáky z maturit.
1: Ano, dnešní den se nám taky trochu nese v maturitách.
2: Ano, a je parádní, že to je od půl druhé, my jsme mohli spát do 12, jo.
1: Mohli, no, mohli jsme.
2: Ale zase takhle aspoň se probudíme, ty naše hlavičky si dají jako wakey-wakey.
1: Wakey-wakey.
2: A budeme připraveni, stejně jako teď na zprávy.
1: Tak jo.
0: Minutové zprávy.
2: Je pondělí 4. května, je 124. den roku a do konce roku zbývá 241 dní a do letních prázdnin už jen 57.
1: Dneska slaví svátek Květoslav, takže všem Květoslavům přejeme všechno nejlepší k svátku. Dneska je taky Mezinárodní den hasičů, holky, kluci. Peťo, co sport?
2: Sparta v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazila Jablonec 2-0 díky brankám Jana Kuchty a Albiona Rahmaniho. No a teď formulky. Italský 19-letý pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1 a po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Hustý, hustý. Karlíku, já jsem tak jako hezky oblečený letně, ty taky. Vydrží nám to počasí, povídej.
1: Peťo, dneska bude celý den oblačno až zataženo, ale občas se nám objeví i sluníčko. No a co se týče teploty, tak to mám pro tebe moc dobrou zprávu, protože ta se nám bude pohybovat od 11 stupňů až do krásných 24 stupňů Celsia. Takže dneska už je to tak na plavky a já jdu po maturitě asi chytat bronz.
2: Jdeš chytat bronz?
1: Mm-hmm.
2: Tak půjdeme spolu, koupíme si nějaký samoopalovák, protože já se pokaždý spálím.
1: Dobře, tak jo. To byly zprávy.
2: Juhu.

0: Juhu. A no, teďka jak se rozsvítila ve studiu červená barva, tak co to evokuje? Jasný hasiči.
1: No jasně.
0: Jasný hasiči. A hasiči v České republice. Já nevím, jak ty, tak jako ty o svefu říkáš, jak jsi jako taky jako Moravák, Opavák, jo, jak jsi jako z vesnice v podstatě. No. Jako prdlačku, byl jsi tam asi 4 dny, pak se zase odstěhoval někam. Jo, ale u nás na vesnici, tak tam vždycky měli turnaje hasiči, jo.
1: A normální nebo ty dobrovolný?
0: Ne, takový ty děčtí.
1: Mm-hmm.
0: Ten kroužek hasiči. Kroužek hasičů. A měli tam ty závody, že běhali a teďka to museli rozmotávat a pak se střefovat, trefovat do terče, jo.
1: Přelízat takový přelízat. Ty sítky, dřevěný.
0: Mně se to hrozně líbilo, zaplať pámu jsem to nikdy nedělal, protože by všechno zhořelo, kdybych já měl být hasič. Ale zaplať pámu, že máme v Česku tolik jako funkčních lidí, protože Česko, tak je to světová velmoc v dobrovolnictví, jo.
1: Fakt, jo.
0: Protože my máme jednu z nejvíc hustých jako sítí hasičů vůbec jako celkově na světě.
1: Ale ona to je, hele, to je možná pravda, protože když se podíváš tak na každý vesnici, v každém menším městečku, tak fungují hasiči. Pak tam fungují vždycky ještě dobrovolní hasiče na výpomoce, kdyby náhodou.
0: To vím, znám že i u nás. Dobrovolných hasičů,
1: já taky
0: ano.
1: Vím, že u nás na vesnici za Benešovem, jak jsme bydleli, asi 6 let, něco takového.
0: A že se nějak jako 6 dní se zpěstvostěval.
1: Jo. No tak tam jsme taky přesně chodili na tyhle akce.
0: No tak.
1: A já jsem byl ten typ, jako co si tam vždycky sedl na tu lavičku, dal jsem si párek nebo klobásu a byl jsem happy, no.
0: A co si budeme, já jsem měl i ve třídě a tady holku, která dělala tady ty hasiče.
1: Jo.
0: A byla to i tehdy, už tehdy, jako byla moc hezká holka, mi se líbila celou základku, jo.
1: Mm-hmm.
0: Z těch hasiči, takže nejenom to, že holky a v těch filmech, jo, přitahujou, když mají ti kluci uniformy hasičský, ale ono to funguje naopak.
1: I naopak, takže pozor, holky, kluci. Petě na hasičky.
0: Ne, já už jsem jedině tak.
1: A co takový policistky nebo záchranářky? Ty mají taky uniformy.
0: To jo, ale dnešní den věnujeme hasičům, u těch bych zůstal. A to konkrétně, třeba když se dáme jenom na ty dobrovolný hasiče, tak jich máme asi něco kolem 350 tisíc, jo.
1: Ty bláho.
0: Dobrovolných hasičů. To znamená, že zhruba každý 30. Čech je členem hasičského sboru.
1: Já mám pocit, že jsi ten 21. a ten 22. nebo někde mezi v tom čísle.
0: No, my jsme někde mezi. A první dobrovolný sbor v českých zemích tak vznikl ve Velvarech v roce 1864.
1: Mm-hmm. No. Hezky.
0: A dnes tvoří hašení požárů jen asi 15 až 20% jejich práce. Většinou času tráví u dopravních nehod, technických zásahů nebo likvidace následků bouřek a podobně. Víš, co, na Moravě bylo to velký tornádo,
1: tak dobrovolní,
0: ano, Horoníně, tak dobrovolní hasiči pomáhali.
1: Hezky. Jako co bychom bez hasičů dělali zase na druhou stranu?
0: Nic.
1: A mně se úplně vybavilo, jak jsi říkal, před zprávama ještě, přesně takový ty dětský kurzy a to, jak uhasit ten olej.
0: Uh-huh.
1: Tak já jsem viděl právě takhle to, že máš vzít mokrou hadru a hodit to přes to. A nechat to udusit.
0: I na ten olej myslíš?
1: No tak jako máš to, že třeba v nějaký pánvi nebo něco a ty vezmeš tu mokrou hadru. A oni to teda dělali jako ve větším hrnci.
0: Ne, já vím, že hadru musíš použít, ale teď upřímně nevím, jestli stačí být suchá nebo mokrá.
1: No tak suchá ti blafne.
0: Asi,
1: jako jo. Máš tam žár, no, jako hodně. Když ti už hoří, když už ti to hoří, ten ale, olej.
0: Ještě, že máme za nějakou hodinku telefonát s hasičem, jak se ho zeptáme.
1: Ano, ano.
0: Zeptáme se, ať tady neříkáme pitloviny. Babička mimochodem, ještě v rychlosti, už to tam klidně pust.
1: Mhm.
0: Říkala, já tě každý pondělí poslouchám a co vy tam neřeknete, to je někdy taková katastrofa.
1: No tak zdravíme babičku do jedu.
0: Zdravíme, dobré ráno.

0: Vysílám hlasy, hasičská jednotka Rádia Junior, hasičská jednotka, nebojte, pokud vaše ráno hoří, tak my ho uhasíme, protože my jsme Komajs a Carlos.
1: Čauky, mňauky, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem, dobré ráno všem. Peťo, ty jsi mi vzal úplně skvělý podcast, který jsem měl ready.
3: Fakt? Já jsem... Jasně, ale výborný. Aha, ale já jsem lepší podle mě.
2: Ale hele, měl jsi víc autentickou sirénu, bych řekl.
3: Hele, ale toto je super věc. No, vidíš, a ono tady troubí.
2: Mm-hmm.
3: Že taky jsem někde jel a taky tam takhle něco, že šli policajti a taky tam pustili tady ten jako podkres. A teď já jsem v tom autě a teď jsem se koukal. Odkud to houká?
2: Jo,
3: teďka
2: jo.
3: Pokud už někdo jede do školy, právě ten rodiče, tak se vsadím, že jsme určitě jednoho, dva, možná tři zmátli, tak se omlouváme. A tak tam pustí něco veselýho, nějakou písničku.
2: Nějakou veselý, hele, tak já pustím nějaký jazz teďka na uklidnění.
3: Jasně, dáme tam jazz. Mhm, jasně, proč ne? Jazzík, dobrý. A je to takový hasičský.
2: Je,
3: takový
2: no.
3: Hasičský. Takže ano, dnešní téma jsou holky, kluci, hasiči.
2: No a teďka si pojďme něco říct k tomu, jak vlastně, co takovej hasič má mít na sobě, když jde do těch plamenů.
3: Vlastně svaly a vousy.
2: Svaly a vousy?
3: No.
2: Vlastně nemusí mít, to je pravda, no.
3: No to vlastně nejdu vidět, mají
2: ale,
3: tu čepku.
2: Ale vousy to... Ano, dobře. Tak k jejich výstroji. Tak klasicky všichni si dokážeme představit toho hasiče, jak tam prostě stojí v tom obleku, v té helmě, s tou tlakovou lahví, ať může dýchat, s maskou, musí mít taky nářadí, no a to důležitý potom jako tu hadici, no, kterou jako hasí. A holky, kluci, pozor, to všechno, tahle celá výbava hasiče, tak může vážit klidně okolo 20 až 25 kilo. Teď představ si, že najednou tohle neseš na sobě a ještě musíš vybíhat schody, musíš vybíhat třeba 6 pater, aby si tam někoho zachránil a něco uhasil.
3: Mm-hmm. Protože ještě musí mít pevný záda, protože to je jako kdyby nosil 10leté dítě. A sprintovat v tom. Ale zase má to ty své výhody, že ten moderní zásahový oděv tak vydrží teploty přes 1000 stupňů Celsia, ovšem po krátkou dobu, ale tak zase v tom nejsou 4 hodiny, že jo?
2: No že jasně. Jo.
3: Hele, a proč vůbec červená? Proč třeba auta? Proč jsou červená, víš to?
2: Ať jdou vidět?
3: No, neexistuje jeden oficiální jako důvod, ale nejčastěji teorie říká, že v počátcích motorismu tak byla většina aut jako černá.
2: Mm-hmm.
3: Červená byla ta nejdražší barva, ale hasiči chtěli být vidět a působit prostě prestižně.
2: Takže červená, prestižně.
3: Červená by jako měla vykládat takovou prestižní barvičku.
2: Mhm. No. A já jsem si myslel, že je to přesně z toho důvodu, jak jsi říkal, když to houká kolem tebe, tak ať jako vidíš, no, třeba jako, že přesně tam jde takový to obří červený vozidlo, tak jako na
3: stranu. Já myslím, že i kdyby protože... to bylo černý, tak prostě je to velký, že jo?
2: Určitě, ale jako asi to víc plyne, nevím, ale vím, že třeba já mám problém někdy omylem jako přehlídnout měšťáky nebo tak. Protože jak jezdí v těch Hyundaikách, šedejch a to, a teďka ty vidíš jenom ten maják někde, nebo slyšíš ten maják, ale nevidíš, kde to je.
3: Aha.
2: Tak jo, jako... Sanitku a hasiče nepřehlídneš, no hasiče už vůbec ne.
3: No, ale tak možná proto to jsou ti policajti, oni právě nemůžou být tak hrozně na oko, že jo?
2: No jako jo, je
3: musí
2: to
3: být
2: je asi
3: trošku
2: možný.
3: Asi v něčem nenápadný, inkognito. No, takže hasiči, červená barva a hodně těžký zápřeh, no, je to šílený. Ale to všichni, vojáci a no, policajti, a když vidím, v čem oni musí utíkat. Já jsem rád, že utíkám sám.
2: Mhm, že doběhnu tramvaj občas a teď si představ, že bys byl tamhle někde na frontě a běžel bys přes pole s plnou polní na sobě.
3: Ne, ne. Ale opět zase, proto je ten svět tak krásně různorodej, že každý si vybere to, co máme dělat. Víš, že každý povolání jo. Má své lidi. A děkujeme za to. Takže všem hasičům, policajtům, záchranářům děkujeme. Děkujeme a tohle pondělí je jenom vaše.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burází klid. Přečet jsem stovky knih, ne

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Hasič zachraňuje stařenku z hořícího bytu. Zatněte zuby, křičí, když jí snáší dolů po žebříku.
2: No tak to se musíme vrátit nahoru, zůstali totiž nahoře v obýváku.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hasičská jednota Rádio Junior se vám opět hlásí.
1: Tady já už to sirénu pouštět nebudu radši.
0: Ne, udělám jenom ano, Hasičská jednota Rádia Junior, ranního restartu. Teď se vám hlásí hasiči.
1: Komajs.
0: A Carlos. Tak opět, teďka jsem zmatený a já, jak se vlastně jmenuju.
1: Já jsem viděl, že jsem tě teďka tak jako zmátl.
0: Jo, zmátl, ale protože, no, ono to funguje jako v televizi, jo. Když dva lidi moderujou, tak dobrý večer, my vás vítáme na předávání cena Hasič roku a dnes. A teď ukážeš na toho kolegu a na
1: podobu. Komajs.
0: Jo, ale v rozhlasové podobě to prostě vypadá, ahoj, já jsem Carlos.
1: Ahoj, já jsem Komajs.
0: To je zvláštní. No nic, ale to hlavně dneska si hrajeme na hasiče.
1: Ano.
0: A Kájo, jak třeba vypadá, já jsem dělal fotbal, takže já vím. Já vím, jo.
1: To je hodně blízko, no.
0: No, je to blízko, hasičtý. Ale jako vím, jak probíhá trénink fotbalové, jo. Tak mě řekni, jak probíhá trénink takhle hasičů?
1: Hele, takže všichni si teda představíme, že hasiči trénou, že jo, jenom hášení, jak jenom trénou prostě s vodou a tak. Ale není to úplně pravda, protože co takový hasič vlastně umí
0: s vodou,
1: musí umět.
0: S vodou, promiňte, že třeba jako skáčou přes obruče jako lachtani ve vodě, nebo...
1: Ne, ty umíš lachtana, uděj lachtana.
0: No, tak to se nehodí lachtana.
1: No, tak jo, no.
0: To je lachtana, no. A zpátky k hasičům.
1: Ano, zpátky k hasičům. Tak hasiči se učí i mimo jiné to, jak dávat první pomoc, prostě ať zachrání život, kdyby náhodou něco. Vyprošťování lidí z aut, protože je pravda, že když se něco stane v autě, seš někde zaseklej potom v bouračce.
0: Což a nikdo nechce.
1: Nikdo nechce a nemůže se z něj dostat, tak zavoláš hasiče a oni mají takový ty hydraulický kleště. Takový ty vobří kleště, takže se učí i s těma. Potom práci ve výškách, to já bych nedal.
0: To já taky ne. Ale tak ono možná pro tebe jenom jakákoliv malinkatá výška je jako výška.
1: Jo, to je pravda, i obrubník, no. Záchranu z vody,
0: aha.
1: Takže i nějaké jako kurzy potápění a tak, různý chemické nehody, práci potom klasicky v zakouřeném prostoru. A pozor, tady to začíná být zajímavý, protože když máš zakouřený prostor, když začíná hořet a jak jsme říkali, že mají tu masku a všechno, tak oni přesto kolikrát ani nevidějí. Takže oni si pomalu nevidějí jako ani na vlastní ruce, takže se učí potom i během toho tréninku pohybovat se pouze po hmatu, orientovat se podle zdí a hadic různě, komunikovat různými krátkými signály a počítat dveře a kroky, aby věděli třeba, kde byli a tak. Proto taky, když třeba začne v baráku hořet nebo něco, tak na základkách nebo takhle na školách se učí, že pokud stihneš vyklidit prostě a sebrat se s rodinou a vypadnout z bytu, tak přesto máš udělat kříž nějakou viditelnou barvou, ať tam je kontrast, ať oni vidí, že tam nemusí chodit. Protože to zachrání potom i čas a všechno.
0: Hustý.
1: Takže, hele, hasiči jsou hrdinové, teda.
0: Jsou to hrdinové, velcí hrdinové a schválně teď všichni zvednou ruku, kdo zažil třeba hasičský poplach ve škole. Já.
1: Vždycky. To je, za mě to je takový to, takhle, podle mě tohle nebo já nevím, jak to berete vy na vaší škole, ale na naší škole je to tak, že vždycky takový to klasický požární cvičení. Tak jsme si vždycky přáli, ať je to co nejdřív, ať jako třeba se vyhnem testům a tak.
0: No jasně, takhle, na konzervatoři nevím, jestli to bylo nebo nebylo, jestli jsem třeba zrovna chtěl, podle mě to byl, ale...

0: Teď jsem viděl sebe o 15 kilo lehčí, nasvalenej.
1: Mm-hmm.
0: Nebojte se, zachráním vás. Se mnou nikdo neuhoří. Jedině, co vzplane, bude tvá láska ke mně.
1: Jo, takže i romantik.
0: Já jsem vždycky
1: máme romantiku tady.
0: Ano, romantiku, a taky je 5 minut po půl sedmé.
1: Ano.
0: A to je čas, abychom si dali žili-byli.
1: Dáme si žili-byli. Hnedka.
0: Hned to bude.
1: Hnedka to bude, já to tam hodím.
0: Hasičům zdár.
1: Hasičům zdár.
0: Hele, a Kajo, já na tebe mezi tím vyzkouším moje nějaký balící hasičský hlášky, jo, jestli to funguje.
1: Jo, dobře, tak jo. Hele, bacho, já jsem taky taková ta záchranná jednotka v naší třídě.
0: No tak ty seš ten
1: neříkám,
0: typ.
1: Že efektivní.
0: No ty
1: efektivní.
0: Seš ten typ, kterýho bych já zachraňoval.
1: Asi tak, no. Tak dáme radši to, že byli.
0: Radši, pardon, dobré ráno.
2: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
3: Žil byl jednou jeden zajímavý vědec, Christian Birkeland. Viděli jste už někdy polární záři? Vsadila bych se, že většina z vás ji zná jen z videí. Tenhle nádherný barevný úkaz na obloze je totiž vidět hlavně v polárních oblastech. Jen velmi vzácně ji lze zahlédnout i u nás. Polární záře je světelný jev, který probíhá v horních částech atmosféry, ve výšce nějakých 100 a více kilometrů. Když ji spatříte na severní polokouli, tedy hlavně v Arktidě, říká se jí odborně aurora borealis. Když ji pozorujete na jižní polokouli, zejména tedy v Antarktidě, nazývá se aurora australis. Tohle latinské pojmenování je odvozeno od římské bohyně úsvitu Aurory. Nejčastěji má zelenou a červenou barvu a je to opravdu krásná podívaná. Jako byste sledovali zářící barevná oblaka, která se všelijak kroutí a mění svůj odstín. Nejlépe je vidět na noční obloze a většinou trvá jen krátce a pak zmizí. Některé národy si o ní mysleli, že jsou to duše mrtvých. Nikdo dlouho nevěděl, co ji skutečně způsobuje. Přišel na to až norský fyzik Christian Birkeland. Dlouho mu ale skoro nikdo nevěřil. Narodil se v roce 1867 v dnešním Oslu. Už jako malý byl zvídavý a své první úspory prý použil na nákup magnetu. Stal se profesorem na univerzitě a do písmenka naplňoval obecnou představu o excentrických vědcích. Byl výstřední, neorganizovaný a byl přímo posedlý svou prací. Byl tak roztržitý, že si prý dokonce domluvil na den, kdy se měl ženit, přednášku a na obřad tak uhánil přímo z univerzity. Není divu, že manželství dlouho nevydrželo. Kvůli pozorování polární záře neváhal vyrazit do mrazivých horských oblastí. Během první výpravy jeho tým málem umrzl ve vánici. Díky různým měřením, pozorováním a bádáním Birkeland zjistil, že polární záře souvisí s takzvaným slunečním větrem a magnetickým polem Země. Slunce vysílá do okolí proudy nabitých částic, které dorazí až k naší planetě a narážejí do atomů kyslíku a dusíku v její atmosféře. Tím vzniká zvláštní světlo. A proč ho vidíme nejčastěji nad zemskými póly? Protože magnetické pole naší planety tyto částice stahuje právě tam. Byl to velký objev, který říkal, že to, co se stane na vzdáleném slunci, může přímo ovlivnit dění na naší planetě. Určitě byste čekali, že se tím Christian ihned proslavil. Omyl. Většina vědců jeho teorii nevěřila. Byla na tu dobu odvážná a neověřitelná, i když se jí Christian snažil demonstrovat na takzvané terele, což je zmagnetizovaná koule představující Zemi umístěná ve vzduchotěsném skleněném válci. Důkaz, že měl pravdu, jsme získali až o nějakých 65 let později díky družicím, které mohly měřit částice přicházející od slunce. Aby si vydělal na výzkumy, začal Birkeland vynalézat. I to dnes zapadá do jeho obrázku lehce potrhlého vědce. Přišel totiž s opravdu sci-fi vynálezem, který předběhl svou dobu. Sestrojil něco jako elektromagnetické dělo. To sice při pokusech jakž takž fungovalo,

0: a dokázalo trefit cíl, zároveň ale při svém předvedení selhalo a vytvořilo prý spektakulární elektrický oblouk umocněný ohromným randálem a plameny. Tahle neplánovaná podívaná samozřejmě přihlížející investory příliš nenadchla. Kristianovu pozornost ale v tu dobu upoutal jiný projekt. Když si před ním jeden podnikatel povzdechl, že by pro jistý experiment potřeboval silný elektrický výboj, Birkeland nadšeně odpověděl, že to se dá zařídit. A tak vymyslel, jak vyrobit umělý ledek, který byl důležitou součástí hnojiv. Nechal si zapsat 60 patentů. Byl také členem skupiny, která zkoumala nadpřirozené jevy. Odhalovali triky a podvody spiritistických médií, tedy lidí, kteří tvrdili, že umí mluvit s duchy. Kristian dokonce prý vtipkoval, že je sice proti upalování čarodejnic, ale takoví lidé by si nějaké to maličké upálení zasloužili. Přes všechny své úspěchy trpěl depresemi, změnami nálad a nespavostí. V pouhých 49 letech nečekaně zemřel během návštěvy Japonska. Stal se jedním z největších norských vědců, byl sice několikrát nominován na Nobelovu cenu, nikdy ale nedostal. Snad by ho aspoň potěšilo, že se jeho portrét objevil na norské 200-korunové bankovce. Historie nám hold ukazuje, že věda vyžaduje velké odhodlání.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: coaster.
1: No, tak co si budeme. Nechci říct, že bych tady tohleto čekal, ale...
2: Taky ale ne.
1: Trošku jsem to čekal.
2: Ještě k tomu uprostřed bitvy?
1: Uprostřed bitvy. 1. května v pátek měl ranní restart Jirka Kohout. Ano.
2: A zase na nás zapomněl.
1: Zase na nás zapomněl. A přitom my jsme říkali, jo, tak baví ho to, dává nám vtipný ranní pomsty, tak ho necháme, ať si užívá, my budeme hodní, ale... Po téhle zkušenosti.
2: Po téhle zkušenosti, Peťo.
1: Já mám prostě pocit, že my musíme zasáhnout hodně tvrdě. Jo.
2: A na to nejslabší místo.
1: Takže pokud to mělo nějaký spát od nás, tak já říkám, i kdybych měl jet do rádia ve 3 ráno
2: a připravit tady všechno, celý studio pro tebe, Jirko.
1: Já to udělám.
2: Já
1: protože
2: taky.
1: mě už dochází energie. Pořádně doufám, že teďka někde od někud vyjdeš, nebo že nám zavoláš. Ale to se neděje.
2: A pozor, vyhlíželi jsme tě.
1: Vyhlíželi jsme tě. Ještě jsme ti dávali poslední šanci, poslední naději.
2: A ono nic.
1: Že ty máš jediný štěstí, že do toho hraje i ten jazz, do toho podkladu. Že to aspoň trošku uvolňuje tu atmosféru. Ale chtěl bych říct, že od tohoto dne už si nebudeme rozhodně brát žádné šarvítky.
2: My jsme to na tebe... No.
1: Ne, byli jsme hodní.
2: Na rozdíl od tebe s potápickýma zkušenostma a všechno. My jsme rádi, že ses vyřádil. My ti děkujeme za tenhle ten tutoriál jak na tebe a na trailer.
1: Mm-hmm.
2: A...
1: Máš jediný štěstí, že máme teďka asi dvakrát po sobě Janču Richterovou jako druhý den.
2: Pak Peťu Ševčíka i.
1: No.
2: A ty se nám...
1: Ale neboj.
2: Ty se nám vymekáš zatím.
1: Až ten den přijde.
2: Tak to poznáš.
1: Tak to bude nejhorší den tvýho života, Jiří. Kukuriki.

0: No a holky a kluci, my tady máme kalendárium.
1: Kalendárium is here.
0: No a dneska slaví svátek Květoslav. Květoslav je mužské křestní jméno slovanského původu, které znamená oslavující květy, kvetoucí nebo květinový.
1: A vzniklo jako slovanská varianta latinského jména Florian. Takže Květoslavové,
0: přejeme všechno nejlepší k svátku a tohle je pro vás.

0: Rekapitulace.
1: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kni.

to získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
3: s Petrem a Karlem.
4: 7. hodina je tady. 7.
5: Je to tak. První hodinka je za náma.
4: Ano.
5: Teče to dneska jako voda a já se bojím, že...
4: Teče to jako voda a stříká to jako hadice z hasičské stříkačky.
5: Je to tak.
4: Ano, protože dnešní...
0: Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo. Dodává Lukas o dance popové písni Beautiful Life, která má být i oslavou přátelství, které si během dospívání vytvoříme.

0: Ano, není hasič jako hasič. O tom si tady dneska povídáme. Vedle profesionálních hasičů máme v Česku také spoustu, jak jsme říkali, dobrovolných hasičů, včetně dětí, hezkých holek třeba a mládeže. Jak se můžeš stát mladým hasičem třeba i ty, tak to nám právě teď poradí a i s naším dilematem ohledně mokré utěrky, tak nám poradí pan Petr Kšáňa, což je vedoucí kolektivu mladých hasičů v Zahořanech na Praze Západ. Dobré ráno, Petře.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Krásně se slyšíme, takže i tady to spojení navázalo, takže nám to přeje. Zkrátka ten dnešní svátek hasičů je tady pro nás. To je moc dobře.
1: Ano. Já začnu rovnou takovou klasickou otázkou. Jak se vám vstávalo takhle z rána?
2: Jo, těšil jsem se na vaše vysílání.

0: A teď už jsem ve třídě, jelikož pracuji jako pan učitel, takže těším se nejenom na děti, ale na vysílání s vámi.
1: Tak to je,
2: to je super, děkujeme.
1: To mám velkou radost. No a když jste učitel, tak učíte děti, tak když třeba to dítě takhle by mělo sen a chtělo by být třeba jako pan učitel, jako vy, tak od kolika tě let se vlastně může dítě stát mladým hasičem, nebo může to být třeba i předškoláček?
0: Výborně. My k nám do kroužku mladých hasičů bereme děti ve věku od 3 do 18 let a tak, jak jste sami teďkon řekli, tak samozřejmě bereme děti i do takzvané hasičské přípravky, která je od 3 do 6 let a už tam můžou děti začít práci u dobrovolného, práci dobrovolného hasiče.
2: Hezky, tak to je dobrý, takhle jako věkovka posunutá.
1: Proto jich je v Česku přes 350 tisíc.
2: Ano, přesně. Já mám dotaz, jak vypadá taková typická schůzka těch mladých hasičů?
0: Činností, kterým se mladí hasiči musí u nás musí naučit, je mnoho. A tak podle toho vypadá i ta schůzka samotná. Pokud jdeme sportovat a trénovat na hasičské disciplíny, tak schůzka, trénink začíná jako ve škole. Tělocvik, zahřátí, atletická abeceda a jde se trénovat na dráhu, třeba i s motorovou stříkačkou. Když je ale schůzka věnovaná první pomoci nebo je tématem třeba ochrana obyvatelstva, tak jsme někde v klubovně či na exkurzi.
1: To jsme si říkali, že vlastně být hasič je hrozně všeobecné povolání, ano. Protože zkrátka je potřeba toho umět hrozně moc, ale taky je potřeba běhat, co jsem tak já pochytil, když jsem viděl nějaké závody hasičů, tak jak třeba probíhají takový ty soutěže, ty závody, tam se asi oheň nezapaluje a nehasí se, tak o co tam jde?
0: Tak jak jste již kluci řekli, tak já osobně jsem vedoucí dětí ze Zahořan a závodění nás samozřejmě moc baví. Soutěž vždy začíná již přípravou na tréninku a v den té samotné soutěže je nějaký nástup, porada dospěláků, no a jde se závodit. Těch disciplín, které u hasičů máme, je mnoho, proto se jedná o takzvanou velice všestrannou činnost, od závodění, kde používáme motorovou stříkačku, až po různé štafetové běhy nebo dovednostní soutěže. No a na závěr vždycky přijde ocenění těch nejlepších, atmosféra je vždycky skvělá a nikdo bez ocenění domů nikdy neodjede, takže je to fajn.
2: Tak to je super, ale a je fajn, že ty děcka takhle chodí.
1: No a vůbec oceňujeme to, že chtějí být takhle hasiči, i to
2: ano,
1: je hezký.
2: Ano, přesně, hezký. Jako chce to odvahu a kuráž. No ale co byste vy řekl nebo doporučil dětem, který třeba úplně neví, jsou na vážkách a zvažují, jestli by měli jít nebo neměli, tak proč se k mladým hasičům přidat?
0: Tak přidat se k hasičům, milé děti, je super. Naučíme vás mnoho věcí, které se hodí do běžného života. Máte možnost, jak jsem již řekl, sportovat nebo se věnovat činnostem spojených s dovednostmi, které musí ovládat každý hasič nebo záchranář, což je paráda a je to super náplň volného času.
1: Mm-hmm. Hlavně je tam i, věřím, super zábava.
2: Atmosféra taky určitě.
1: Mezi ostatníma dětma. Takže určitě se i třeba stanou nějaký zážitky, když jedete někam na soutěž nebo na závody. Máte nějaký přímo nějaký třeba konkrétní vtipný zážitek, ať už třeba z kroužku nebo váš osobní, jako co jste s mladými hasiči zažil?
0: No, tak když zůstaneme u té soutěžní činnosti, tak zmiňoval jsem, my v rámci disciplíny požární útok používáme motorovou hasičskou stříkačku, do které se dává do nádrže benzín. No a my jsme samozřejmě úpěnlivě trénovali na tyhle závody a když přišlo na samotný závod, tak probíhání té samotné disciplíny nám k té motorové stříkačce došel benzín, motor nám vypnul a my jsme svůj pokus nedokončili. Hrozně jsme se tomu divili, ale my vedoucí jsme to zapomněli dolít. A do dneška, než jdeme na jakoukoliv tuhle disciplínu, tak se vždycky díváme do nádrže a dnes už s radostí a s úsměvem na rtech vzpomínáme na tenhle vtipný okamžik, protože všichni v tu dobu, kdy se nám to stalo, tak nevěřícně koukali tak jako my. Pro nás už je to dnes jen vtipný zážitek ze závodu.
1: Odstupem času, ale z chyb se člověk učí a to věřím, že taky se ve vašem kroužku naučí děti. A o tom taky ten život je, že jo?
0: Ano, přesně tak.
2: Je to tak. Já mám ještě jednu asi už poslední otázku. Dneska je svátek svatého Floriana, což je vlastně, dejme tomu, patronem hasičů. Tak jak vy ho oslavíte třeba s dětma? Nebo jako hasič. Takhle, jako hasič samozřejmě.
1: Jak správný hasič slaví Mezinárodní den hasičů.
2: Ano.
0: Tak, já už jsem dneska trošičku tu oslavu začal, jelikož spravuju náš hasičský Instagram, takže jsem tam postoval příspěvek. No a odpoledne máme s dětmi trénink, takže oslavíme ho na dráze a myslím si, že připravím nějakou sladkou odměnu. Já bude speciální na dnešní trénink.
1: Tak teď jste dokonce nalomil i mě, že bych začal chodit do hasičů. Sladká odměna mě velice lákala, ale ne, celkově je to velice lákavá aktivita a moc krát díky, že tohle pro děti děláte a vy, holky, kluci, doufáme, že třeba teďka jeden z hasičů a z hasiček, které v autě do školy a přemýšlí, že právě bude jednou budoucí hasič. Petře, moc krát děkujeme za celkovou vaši práci, kterou děláte, protože Je to zkrátka obdivuhodné. Ano,
2: co bychom bez vás dělali.
1: Přesně tak, no.
2: A ještě my tady musíme s Peťou prolomit jedno zásadní dilema naše.
1: Ano, pravda.
2: A s tím nám pomůžete vy, jenom vy, protože vy jste pověřenější než my. A ta otázka je...
1: Hoří olej, jo?
2: Představte si, že hoří olej na pánvi. Jak ho uhasit? Já jsem viděl totiž, že přes něj máme hodit mokrou hadru. A nechat to tak jako udusit.
0: Tak samozřejmě je to jedna z variant, ale nejlepší je, pokud to doma samozřejmě máte velikost pokličky, jako je pánev, a nejlépe samozřejmě přiklopit a nechat udusit, tak jak jste kluci řekli sami.
1: Mm-hmm. Takže mokrá, rozhodně ne, voda. To víme.
0: Voda rozhodně ne, na to pozor.
2: Mm-hmm. Suchá hadra taky ne.
1: Suchá hadra by blafla.
0: Nejlépe přiklopit nějakou pokličkou, nebo můžeme i přiklopit třeba prkínkem na maso, tak aby se ten oheň rychle udusil.
1: Mm-hmm. No tak a máme to. No tak super. Tím jsme už vyplýtvali veškerý náš bohužel čas, který nás tlačí, jinak bychom spolu mluvili klid další hodiny, ale vás taky tlačí čas, jdete učit. Takže my vám moc krát děkujeme, mějte krásné pondělí, ať se vám daří a hasičům zdar. Co se takhle říká? Rybáři mají Petru zdar. Co se říkají hasiči?
0: Hasiči. Tak jo, tak taky děkuju a zdravím vás všechny do studia.
1: Taky děkujeme. Taky zdravíme. No, to byl Petr Kšáňa, jak si říkají hasiči, to jsme se úplně nedozvěděli, pak nakonec, ale asi jako hasiči. Nebo asi, tak ať to nehoří.
2: Nebo nevím, třeba, jak jsi říkal u těch rybářů?
1: Petru zdar. Tak Floriáne zdar.
2: Ok, tak Floriáne zdar, no asi.
1: Floriáne zdar.
2: No,
1: tak jo. A teď, hele, za minutku a půl je 7:30 ráno, pojďme tam dát toho zvídavce.
2: Chceš zvídavce už
1: teď? Ať se zase něco dozvíme. Je to dobře.
2: A tak jo.
1: Hele, pořád se máme něco nového rozvídat. A teď jsme toho byli taky takhle jako hezkými svědci.
2: Ano, dobře.
1: Jo, ale to hezkým je tam podstatný, protože my jsme jedině hezcí svědci. Mm-hmm. A teď budeme svědci hezké Evičky Sinkovičové.
3: Zvídavec Evy Sinkovičové.
4: Ahoj holky a kluci, další zvědavý díl je tu, tak se na to pojďme podívat. Všechny savce spojuje mimo jiné to, že krmí svá mláďata mateřským mlékem. Každý novorozenec tak díky tomu získá všechny potřebné živiny a také protilátky, které ho chrání před různými onemocněními. Jak to ale probíhá u kytovců, kteří žijí ve vodě? Na základě vnější podobnosti mohou být považováni za velké ryby, ale jsou to savci se vším všudy. Jsou teplokrevní, dýchají vzduch pomocí plic, rodí živá mláďata a také je kojí. Mezi kytovce patří třeba keporkak, kosatka, velryba nebo plejtvák a právě o jejich krmení mláďat pod vodou zjistíme něco víc. Pozorovat tyto obry při kojení mláďat je velmi složité. Nedávno se ale mořským biologům podařilo krmení mláděte keporkaka natočit. Na několik malých keporkaků byly připevněny nejrůznější přístroje, samozřejmě tak, aby se nezranila. Šlo o hloubkoměry, nahrávače zvuků, kamery a další. Díky tomu získali vědci nejen spoustu nových informací o pohybu a dýchání velryb, ale také unikátní záběry krmení. Stejně jako u lidí a mnoha dalších živočichů jde o něžnou a velmi důvěrnou záležitost. A je úplně jedno, že má matka v tomhle případě klidně i 25 tun a vyrovná se tak skoro plně naloženému kamionu. Mládě se rodí ocasem napřed a matka mu hned pomáhá vyplout nad hladinu a poprvé se nadechnout. Pár hodin na to začne první kojení, které je mnohem kratší než u lidí. Trvá několik sekund. Je jasné proč, mláďata nemohou současně dýchat a pít. Velrybí mléko patří k nejvýživnějším mateřským mlékům vůbec. Obsahuje kolem 50% tuku. V porovnání s lidským, které má 4%, je to opravdu hodně. Je tedy husté a krémové, může připomínat smetanu. A velrybí drobeček denně vypije i 200 litrů. Nevadí tedy, že mládě pije krátce, protože pije často a navíc si dává hotovou kalorickou bombu, která mu dodá dostatečné množství energie a dobře po ní přibývá i několik desítek kilogramů denně. Mateřské mléko většina savčích mláďat saje, od toho také název savci. Kytovci ale nemají schopnost sání, chybí jim rty i měkké tváře. Jejich metoda je tedy trochu jiná. Matka pomocí stahování speciálních svalů vstřikuje do tlamy mláděti fontány mléka. Povrchové napětí tohoto mléka je také zhruba 30x větší než vodní, takže se mléko při krmení nesmíchá s vodou. Velrybí matky jsou velmi jemné a starostlivé. Mláďata vozí na hřbetech, nechají je, aby se o ně opřeli ploutvemi při odpočinku a v prvních měsících života jsou jim neustále na blízku a chrání je. Schválně se mrkněte na jedinečné video těchto savců žijících ve vodním světě. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, jak vlastně kojí velryby, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.
2: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: me gusta.
1: Dnešní téma jsou hasiči, protože prostě zkrátka den svatého Floriána, což je patron hasičů. My jsme ještě s Péťou, pardon, to bylo asi, když jsem sluchátka dával kolem mikrofonu, víš, trochu zapískalo. Bloky, to byl požární poplach. Já jsem mě zajímalo, jak na to jako budeš reagovat, rozumíš?
2: My jsme se,
1: my jsme se ještě pak doptali Petra, pana hasiče, který nám zůstal na telefonu. Co si takhle říkají hasiči, tak já jsem to celkem odhadl, ať nehoří. A potom já cituji. My jsme upgradeovali to policejní pomáhat a chránit a říkáme stříkat a chránit. Takže, takže to je u hasičů. No ale my si pojďme říct, co dneska bude hořet na Rádiu Junior a kdo to uhasí.
2: Ano, dobře, tak od 1 hodiny nás klasicky čeká velká pohádka Svatební medicína. Veselá pohádka o Jirkovi, koze, smutné princezně a májové svatbě. To bude asi hodně zajímavá svatba, když tam je kozu a takhle jako dobytek asi.
1: A Jirku tam měli? Tam Jirka tam...
2: Jirka. Kohout a koza.
1: Tak vůbec, tak to mě asi zase mě to úplně zkazilo den.
2: Ale nechápu, nedokážu si představit Jirku Kohouta s kozou a že si bude brát tu smutnou princeznu.
1: Já jo.
2: A nebo si právě bude Jirka brát tu kozu a proto ta princezna bude smutná.
1: Ne, normálně já mu zařídím, pošleme ho na nějaký ranč na jeden celý den a tam bude krát hnůj a bude se starat o dobytek. Jo, já jsem ještě...
2: On by to bral ale jako dovolenou.
1: Ne, to já bych mu to ještě nějak, bychom mu to zpestřili.
2: V šatech,
1: no jasně, musel by to dát v podpatkách a u toho to streamovat na TikToku a podobně. Mm-hmm. Ne, to bychom vymysleli nějak. No já jsem říkal, že vlastně náš úžasně krásný a mladý a vlasitý šéfredaktor Adam Kebert, tak si vlastně vybírá do rádia Junior pouze krásné lidi, jako nehezké lidi, tady vlastně není nikdo jakoby škaredej, až na to Jirku.
2: Jirka je snad ještě menší než já, hele.
1: No, jenom abychom uvedli do děje, Jirka na nás opět zapomněl s ranní pomstou.
2: Ano, pro nově
1: opět
2: příchozí.
1: Na nás zapomněl a zkrátka v nás se vře voda, začneme po mé bublet, možná pak i splaneme a bude muset přijet Petr, aby nás uhasil. Nebo nás uhasí 7 hodin Klárka Nováková a její klub Rádia Junior. A když se pak k ní připojí od 19. hodiny večerní Karolína Gudasová Neuvertová, zpěvačka, herečka a také linka důvěry, když chybí rodiče. Karolína je hvězda projektu Karol a Kvído a otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování, protože Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo třeba v Německu, Švédsku a Finsku, kam ji přivedla hokejová kariéra jejího táty. My víme, že i její brácha Gudas je hokejista.
2: Radko!
1: Radek Gudaza dokonce s její dcerou Emily jsem zkoušel Děti ráje 2.
2: Aha.
1: A teď jsem ji viděl v sobotu na představení v divadle Hibernia, takže i ta její dcerka má muzikálové sklony, takže si to poslechnu. Líbilo se mi to, ale věřím, že vám se bude i líbit dnešní klub Rádia Junior. Samozřejmě i spousta dalších věcí, spousta hlavně výborné hudby, music od našeho hudebního dramaturga Davida Janečky. No a je 7:45, takže krásně dobré ráno a dobrou chuť, pokud právě večeříte. No a?
2: Peťo, ještě něco chceš říct? Já totiž už uvedu písničku.
1: No tak uveď si písničku.
2: A ta je tvoje. A když budeš chtít, mávni, já ti vyjedu mikrofon.
1: Tak dobře, takže teďka bude ta nejlepší písnička dnešního rána, teda kromě co jste hasiči, co jste dělali, to je moje srdcovka. Dej tam můj music a já ti k tomu zaspívám.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. To je to kouzlo,
1: já čekám, že to bude nějaká moje písnička.
2: No.
1: Ty jsi jinak vyprankoval.
2: Ano, je to tak, ale jakoby tvoje písnička to je, hele.
1: Ale ne.
2: Furt after all, vždycky se to tady zpívám.
1: Tuhle taky miluju.

0: No, holky, kluci, 7 hodin 49 minut. Posloucháte ranní restart Radio Junior. Skomajz...
1: No, ty jsi
0: mě v tom nechal.
1: Nenechal, ale ty jsi ani nenechal mě jako čas se napojit na tebe.
0: No, protože já teďka jakoby... Peťo, já si ti, holky, kluci, kdybyste viděli, jak jsem řekl Peťovu písničku, že jsem pustil,
1: no,
0: tak Peťa se tady úplně napřímil.
1: Já jsem se napřímil.
0: Prohrábl si v obočí.
1: To jsem neudělal.
0: To jsi udělal.
1: Hey, Karle, ty si nekecej tady dětem do vysílání.
0: Napřímil se, opřel se.
1: Veřejnoprávní médium, prosím tě, nelži.
0: Opřel se o stůl rukama a byl, tak já ti zaspívám.
1: Já jsem čekal, že budu zpívat třeba lítej, jo, ale...
0: Nadechl ale... se. Ne, hele, Peťo, já se ti strašně omlouvám za tenhle prank nebo něco, ale každopádně...
1: Hele, ale jdeme od pranku dál, já ti to prominu, ale pojďme ještě si říct...
0: No, já jsem mě to chtěl napravit.
1: Aha, jak jsi to chtěl napravit?
0: No, já už to mám nachystanou tvojí.
1: Hezky, dobře, tak já dopovídám rychle, jo, já to dopovídám rychle.
0: A jak jenom změnil
1: já,
0: list?
1: Já to dopovídám, jo, a pak si tam pouští takhle moje songy, který chceš, je jich hodně. Hele, tak třeba z historie ohledně hasičů, tak antický Řím třeba.
0: Ano.
1: Tak první organizovaný hasičský sbor na světě tvořilo zhruba 500 otroků.
0: Dobře.
1: A pokud začalo hořet, majitelé domů museli rychle vyjednávat o ceně za uhašení, zatímco dům plál. To je taková jako manipulace, protože bys dal cokoliv, aby ten...
0: Prosím.
1: No, prostě dům ti hoří a ty během toho vyjednáváš za 5 korun. No, tak to rozhodně ne. Jakoby ale slíbíš ten moment všechno, protože ti hoří vzadu dům. To je hrozně manipulativní.
0: No, ono asi záleží, co hořelo. Jestli 100 dola, tak mi to je jedno.
1: A asi jim teda tohle vadilo,
0: no,
1: tak
0: nebylo
1: tehdy...
0: To jedno.
1: Tak pak vymysleli první hasičák. Žádný sprej to jako nebyl, ale první hasící přístroj je z roku 1723 a byl to v podstatě dřevěný sud s vodou, uvnitř kterého byla nádoba se střelným prachem a zápalná šňůra. Sud se hodil do ohně, on vybuchl a voda teoreticky uhasila plameny. No?
0: Dobře, takže jak na požár... Hoď tam ještě víc.
1: Hoď tam ještě víc prostě. Ale jakoby teoreticky chápu, jak je to napadlo, ale...
0: Jako asi jo.
1: Ale ta voda se takhle jako... Že to muselo být hrozně rychlý a to by kručí hrozně břiše.
0: Mě teďka zakručilo, no.
1: Hej, tak co je?
0: Nevím.
1: Tehle to chce nějaký hasiče, pojďte Kaju nakrmit. Pojďte Kaju nakrmit. Ale třeba ty máš hlad, máš poměrně velký hlad, ale největší hasičské auto, tak jak jsme už říkali, tak je to rakouská firma Rosenbauer a postavila Monstrum, jak jsem říkal, z 0 na 80
0: kilometrů.
1: Ten Panther, tak je dlouhé 18 metrů. Jo. To jsou zhruba tak 2 běžné autobusy za sebou.
0: Hezky.
1: A tohleto auto ti zrychlí z 0 na 80 kilometrů.
0: To je ale dobrá raketa. Jako když si představíš, jaká tunová loď tohle je.
1: A takhle...
0: A
1: tak takhle já jsem taky velký, umím být poměrně rychle. Jako, a já když běžím,
0: ale
1: a není
0: tebe,
1: to tak často.
0: Ale tobě trvá ta akcelerace.
1: Jaká, prosím tě, já taky zrychlím z 0 na 100. Prosím tě, vůbec nevíš, já když běžím, ale je to teda málo kdy, ale když běžím, tak běžím poměrně rychle. Ale taky, kdo běží poměrně rychle, je hasičský pes. Protože v USA je ikonou Dalmatin, ten je velice spojený s hasiči.
0: Ano, to je pravda.
1: Ne, protože by hasil, to on moc neumí, ale protože v době koňských potahů tak běhal před koňmi a štěkotem jen čistil cestu a pak v noci hlídal koně ve stáji před zloději. Takže proto Dalmatin je taková ikona amerických hasičů.
0: Tak to je dobrý, takže, stát na Dalmatinu.
1: No, takže vlastně já jsem takový jako geniální prototyp na to být novej patron hasičů, protože já jsem velký, jako ten Panther v Německu, mám 18 metrů, jo, 2 běžný autobusy, několik tun, ale zrychlím poměrně rychle, jo, do toho umím štěkat, jo, jsem ten Dalmatín a nenosím...
0: To se spíš otočit, co je to za nemocního psa.
1: Ne, to je to taky obsahci. Já jsem takový, Bernardínek.
0: Bernardínek.
1: Bernardínek. Nebo takový Leonberger, takový ňuňatej, víš? A já si myslím, já jsem ten typ, já radši vždycky vyhledávám takový ty ňuňatý pejsky, jo? Takový ty, jak se na ně můžeš zabalit, jo? Takový chrt. Na toho se asi polevně takhle jakoby moc nerozvalíš, ale takový
0: ne.
1: Leonberger. A o tom je ten život. Ale to všem jednou dojde,
0: ano.
1: Že životní podstata je se zachumlat a zabalit. Pustám tu písničku.
0: Život by měl být motivace, ne?
1: Život je moje motivace. Každý ráno je bezva inspirace.
0: Tak si to můžeš dát teďka.
1: Jdeme na to.
0: Chceš nechat ten mikrofon?
1: Já nevím. Tak nech to.
0: Tak jo, tak já tě ho nechám.
1: Jdeme zpívat živě.

0: No tak holky, kluci, tohle to byl pro vás soukromý koncert tady Peti Komínka.
1: Soukromý koncert Peter Little Chimney.
0: Peter Little Chimney, ano.
1: To je výborná muzika. Výborná. Víšek, ale hele, musíš to pochválit. Já když teďka je hrozně roztomilý, jak hraje Jonáš Antl, nově v ulici, tam je Sebastiánka.
0: Ano, ano, ano.
1: Tomu klukovi je asi jako 9 let a hraje v Národním, v Hyberny, na Broadway, všude, kde může, opravdu akční. Maminka je úžasná, tato jako od něho, tato s ním musí všechno prožívat a jezdit na ty akce, což maminky mladých herců, takových těch dětských, jsou nejvíc obětaví.
0: Ano.
1: A já jsem mu dal CDčko a říkali mi, že měli někam s tatíkem do Ostravy, že se málem vraceli, protože ho nechali doma. Pak se to uklidnilo, protože zjistili, že mám ty písničky na Spotify, ale on vůbec nechce bez mých písniček jako jezdit.
0: Ale to je hezký.
1: A umí to. On umí mé stereotyp. Já jsem byl, jak jsem zmiňoval, v sobotu na Hranci. Dnes se to jmenuje. Prostě divadle Hibernia, muzikál Čarokrásný hrnec, nebo...
0: Divotvorný hrnec?
1: Divotvorný hrnec, děkuji ti. Ježiš, Berich a Voskovec, přesně tak. Moc krásný to bylo. A on tam hrál tak a potkal mě a on dělal...
0: No je to frajer.
1: Je to frajer.
0: Je to můj susad, takže víme.
1: Je to tvůj susad. No, ale je to frajera, je to hrozně milý kluk a věřím, že ho čeká ještě velká big kariéra. No, ale dívej, hele, naše 2 hodinky utekly jako voda.
0: No, to teda.
1: My to hrozně prokecáváme.
0: No, holky, kluci, my se omlouváme, jestli
1: ne,
0: vás
1: tak,
0: to...
1: Ne, když tak napište stížnost.
0: Ano, přesně, ať třeba ti dva už jako nemluví, chceme
1: tolik
0: víc music. Napište klidně, hele, jako
1: hele, ale pokud
0: ve finále to... my taky máme rádi ty písničky.
1: No máme, jako, že se odpočneme, ale víš co, ale my jsme mladí, my nepotřebujeme odpočívat. Jirka Kohout to chápu, že ten moc nemluví. Jo,
0: Cibulka taky.
1: Cibulka už, no tak ten už taky nemluví, Cibulka. Ten Cibulka už je taky, ten už je úplně za zenitem. Jen má velmi výhodu, že ho drží ten Jagelka, který jakoby tak jako má takovou tu mladou energii.
0: No,
1: že?
0: No, přesně, a ten mladý hlas hlavně toho Bulma.
1: Ale Cibulka to je Jurský park, no.
0: No tak lovili ty mamuty a dinosaury, ale něčím se prostě jako živit museli, no.
1: No to, ale kdyby prostě byla tady jako informace, abychom míň mluvili, tak já budu všechny ty písničky zpívat s tím. Víš, já si to jako vynahradím někde jinde. Takže zvažte.
0: Počkej, to je v pohodě, protože ty zpívat umíš. Jestli přijde stížnost na mluvení, tak je začnu zpívat já a to nechcete.
1: No tak moment, tak... jako zlepšil se, jo, ale... Ale on jako výborně zpíváš. Jako výborně.
0: Já?
1: No jo, výborně zpíváš, když to neslyším.
0: Jo, děkuju, no. Tak jako ve snu maximálně, no.
1: Ve snu, no. Hele, ale tak teďka ve snu možná budete, přebude pohádka, ale my vám přejeme, abyste ve snu nebyli a už se probudili a měli hezké pondělí.
0: Je to tak?
1: A pokud znáte nějaké hasiče, tak je pozdravujte a poděkujte jim a my taky ještě všem děkujeme ještě jednou hasiči, díky, že jste.
0: A holky, kluci, ať nehoří.
1: Ať nehoří, čau.
0: Čau, ahoj.
2: Radio Junior, pohádka.
3: Tohle místo, tenhle dům, to má být ono? Takhle, že vypadá to zoo? Představoval jsem si to kapánek jinak.
4: Jedinec druhu Baleniceps rex vstupuje do aktivní fáze teritoriálního chování. Balda se narovnal, vypnul hruď, roztáhl křídla a mohutně...
5: zatroubil! Jako autobus na dálnici.
4: Sledujte. Přistupuje ke značkování teritoria. Před dveře bytu pokládá olíznutý rybí ocas z popelnice, peříčko z pravého křídla, kůrku toustového chléba.
5: O, láska prochází žaludkem.
4: A jako vrchol vizuálně opulentní výtvor z listí, víčka od jogurtu a plastového kelínku.
5: No to přivábí leda popeláře.
4: Dámy a pánové, snesl své dary a doufá, že za dary dostane přijetí v novém hejnu a srdce člunozobky.
6: Ty hurvajš, kdo to zvonil?
7: Mánička.
6: Jo? A co chtěla?
7: Ha, že si tu máme uklidit a za chvilku zase přijde.
6: To je zase nějaká chytrá. To si dala teda pěkně na čas. Hurvajš, běž otevřít.
7: Jaričku, běž otevřít. Žeriku, co to neseš?
6: Ukáž, Žeri. No, co by to bylo? Ty nepoznáš peří a rybí ocas?
7: Fuj, a pěkně voslintanej. Tatuldo, ale kdo by nám něco takovýho nechával za dveřma?
6: To je mi taky divný. No jo, no ne, to by mohlo bejt. Ha, to bylo vždycky jeho žrtičky pro pána Jána.
7: Tatí, vyslov se jasně, pro jakýho pána Jána?
6: Všude chodí nečekán, nezván, všecko vždycky sežere a když už není co, tak jde vodům dál.
7: Ten Honza.
6: Jaký Honza, ty čekáš nějakýho Honzu?
7: Ne, ale tak třeba je to jen žertík od Máničky.
6: Od Máničky, ale ne, to se jí nepodobá. Proč by to dělala?
7: No třeba jako na apríla.
6: Na apríla. Máš rozum? Lidi je 11. listopadu. Tak co pláč? Je... Hurvajs!
7: Co je?
6: No dneska je přece svatýho Martina.
7: No a?
6: No a dneska přece přijde jako každý rok paní Kateřina se svou vyhlášenou...
7: Máničkou.
6: Ale jo, s tou taky. Ale hlavně s husou. Se svatomartinskou husičkou. Je. No tak to je jasný. Ach, tohle je úplně jeho humor. Za chvilku je tady jako na koni.
7: Ale kdo, tatí? Svatý Martin?
6: Bratranec Pepin ze Žižkova.
7: Bratranec Pepin?
6: Jo, určitě je někde tady. To k němu přesně sedí Hurvajs. Schovává se a náramně se na nás baví. To byl vždycky celý von. A pak přijde a celou tu bábinčinu svatomartinskou husu nám sežere.
7: Pepin?
6: A je to tady, Hurvajs. Hele, musíme otevřít. Ale jestli je to Pepin, tak mu řekneme, že nejsme doma.
7: Žeričku, běž otevřít, jo? Ale jestli je to Pepin...
6: Tak mu řekni, že nejsme doma. Hurvajs, rychle do skříně.
7: Tak jo.
6: Musíš dávat větší pozor, víš, Máni, Máničko. Já mám takovou radost, že jsi to ty.
7: Já vás také ráda vidím, pane Spejble.
6: Co?
7: A proč jste byl v té skříni?
6: No, mluvím, Molly.
7: Aha, a koho čekáte?
6: Čekáme, hele, Máni, to nestojí za řeč.
7: To teda stojí. Dávej pozor, milá Máňulinko, dnes totiž přijede tatuldův bratranec až ze Žižkova. Až ze Žižkova? Až na husu. Až na husu?
6: Jo, na husu. Hele, a když už zmiňuješ tu husu, kde pak si nechala bábinku?
7: No, teda, pane Spejble, tak kdyby vás teď slyšela.
6: ale ne, já myslel, kde si nechala bábinku tu husu. Manko, ten moment, kde si nechala bábinku s husou, tak.
8: Tak bábinka dá husu péct a vy to tady máte poklidit a přichystat.
6: Vážně?
8: Jo, a taky říkala, že na to letos budete mít dost času, protože tu husičku bude pěkně táhnout.
6: Jo, pěkně Hraj stáhnout.
8: Ano.
6: Šmanko, ty ke komu, kam?
7: Klid to, Čuldu. Normálně tu husu bude táhnout na vodítku do parku. Jako mi žerika.
8: Ale ne, žeričku, neboj se. Táhnout, to se říká, když se dlouho peče. Prý je tak husička pěkně křupavoučka. A kůžička pěkně propečeňoučka.
7: Mňam, mňam, mňam.
6: No tak, žery.
7: Mňam, pardon.
6: No, v tom případě, děti, jen ať bábinka táhne.
8: Cože?
6: No tu husu ať táhne, ne? Ať ji vytáhá až za ušiska. Je, to zase bude po roce dobrota.
8: Bábinka!
6: Husa je tady.
7: Žeričku byš otevřít, jo? A vezmi to šupem.
4: Do neznámého teritoria proniká invazivní druh. Balaeniceps rex.
3: Hele, s chlupáčema se o výběh ani o jídlo nedělím. Jdi se pást.
4: A pozor, pozor, dochází k teritoriálnímu střetu dvou samců odlišných druhů. Jerik aplikuje taktiku štěkej a nekousej. Standardní obranné chování menšího savce proti neznámému objektu zobáku člunozobce. Balaeniceps reaguje. Mohutným pařátem elegantně fixuje protivníka k zemi.
9: 1-0, pozdrav z bažin.
4: Balda právě získal kontrolu nad předsíní. Teritorium zajištěno a přístupové body uzavřeny.
9: Dveře zabouchnuty před čumákem a pes se smutným zavitím odchází do parku.
3: Tak kde pak je krasavice moje?
6: Šmanko, ty co to je za maškaru?
3: Hele, poslyš ty, tučňáku.
6: Prosím.
3: Kdo je u tebe maškara? Šacht těbem. Ale jo, pěkný to tu je, pěkný bydýlko. Když představoval jsem si to trošku jinak.
6: Jako jinak?
3: No, chce to trochu bláta na zútulnění a větve na design. Ale to bude, to bude. Já jsem Balda.
8: Balda?
3: Balaeniceps rex.
7: Tak vy jste pes?
8: Ale ne, hurvínku. Rex byl dinosaurus.
3: Ale prd, žádnej dinosaurus. Já jsem všech močálů král. Račte mě pozvat dál. Na všechno mám spoustu síly. Zapasím klidně i s krokodýly.

0: Я снати не вірім своїм бочим. Що тарі хочеш ти, екзоте?
1: Кліт, тучняко! Он це важне мислі, що це ж тучняк, тучняко.
0: Що?
1: Петра.
0: Еле, ти екзоте єден. Я ті дам тучняка, ти ельську єден.
2: Але ви два, відхичте си го ласкавіє. Je nějaký territoriální.
3: Pozorujeme náhlou změnu chování u samce druhu Homo domesticus, konkrétně pod druhu Speiblus nervosus. Z pasivního jedince ve stavu klidu, čtecí režim noviny, dochází během několika sekund k přechodu do módu akutní obrany teritoria.
4: Pták čučí jak na drát.
0: Já že jsem ty teatrální. Já ti načichrám peří, ty jedna obtloustlá kukačko, táhni odsud.
3: Mrknutím oka Speiblus nervosus zaujal bojové postavení. Vyzbrojen v těchto končinách tradičním nástrojem obrany, pantoflem.
2: No co to na tebe vyjelo, tučňáko?
0: Hele, tohle to není žádná drůbežárna. Ča, hýbaj odsud, hoš.
3: S výhružným bojovým pokřikem na rtech.
0: Táhni do teplých krajin.
3: Vrhá tuto zbraň jako bumerang. Jedinec Baleniceps Rex, který nebyl připraven na takovou konfrontaci, opouští prostor oknem, následován letící obuví.
4: Bačkora!
3: Balda stylově uhýbá letící pantofly, ale ne, dochází ke ztrátě rovnováhy a... Ano.
4: Tak se motá do šňůry s prádlem.
3: Balda, částečně spoután šňůrou na prádlo, sice unikl z bytu, ale bez své důstojnosti a sebevědomí.
4: Ale aspoň se svršky domácího samce.
3: Balda je v bezpečí. Prozatím se trvává na větvi přilehlého stromu. Fyzický stav bez zjevných zranění. Psychický stav nelze ověřit bez dotazníku.
4: A echo Spejblova výkřiku.
0: A už se nevracej!
4: Zní tři bloky daleko.
3: Jasný signál, že teritoriální vyhoštění bylo završeno. A člunozubec, osamělý, zneuznalý, nyní sedí v koruně košaté lípy naproti otevřenému oknu Spejblovic zbytu. Zamotaný do vlhkých kusů prádla, psychicky otřesený, sociálně odmítnut a přesto stále touží po lásce a přijetí.
4: To dá.
3: Ano, člunozobec je tvor nejen vytrvalý, ale i překvapivě inteligentní. Sleduje, vyhodnocuje a začíná si klást jedinou otázku.
4: Jakou?
3: Jaké rituály, jaké změny jeho chování mu zde v pražské kotlině zajistí přijmutí nepřátelského hejna?
0: Slepič jedna, vypelichaná. Kde se tady vzala?
1: Tatuldo, ty sípeš.
0: Cože?
1: Že sípete? Jako tučňák.
0: Ještě vy dva se smějte.
1: Ale ne, to jsem dalek. Já valím očiska, pěkně si mu provětral pérka.
0: A čemu se divíš, Hurvajs? To víš, my pražský pepové, my se s tím nemazlíme. Jsme chlapy odkojený Vltavou.
1: Oh. Odkojený Vltavou?
0: Oh, yes.
1: Na fuj! Vy jste ji pil?
5: Tatulda, ten ji přímo hltal mání plný doušky. Víte, Tatulda, jako loni v létě našla padle.
0: No, to jsem byl z formy. Děti mě úplně píchá na plicích.
1: No to se nedivte, to máte z toho.
0: Z čeho zase, prosím tě?
1: No, že máte Vltavu na plicích.
0: Ale houby, to já jenom nemůžu popadnout dech.
1: To byste neměl pít.
5: Ale že jsi mu to nandál, ptákovi jednomu, viď máni.
1: No to opravdu, pane Spejble, úplný Herkules.
0: Co? Herkules?
1: Ano.
0: Jo, no. Myslíš, Máni? No, vždyť ano. Ono si taky není čemu divit, děti.
1: Není?
0: Jo, kdybyste jenom věděli,
2: jaký my bývali s bratrancem Pepinem za mlada flámové.
6: Flámové?
2: Jo, flamendři, jako všichni správní pražský pepové, máničko. My jsme se s tím nikdy nemazali, holka. Od Davíc přes Žižkov až k Libni si na nás ukazovali prstem. Něco se ti nelíbí? Tak to máš pěkně do zováku a jednu dobře mířenou navrch. Ratatatatatata.
5: Ty brdo, taťuldo. To jste takhle rozdávali flákance na potkání?
2: Spíš dostávali. Ale Máničko, nás to s Pepinem nikdy neodradilo. Hele, tamhle modřina, tamhle boule.
7: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
8: Chceš si poslechnout další příběhy?
7: Jdi na web radiojunior.cz

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

mi všecko musí dát. Já se brzy stanu krát.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: kluci. A raz, a dva, a raz, a dva. Vítejte mé tady u Šounově pohákové školce. A raz, a dva, a raz. A dva.
1: Ahoj,
0: raz,
1: kamarádi, a dva, ahoj, Ušonku. Počkej,
0: a dva,
1: počkej,
0: a
1: no co, co tu předvádíš?
0: No, cvičím, tedy spíš rozcvičuju se, protože jsem se rozhodl, že dnešní školka bude sportovní.
1: Aha, a jakému sportu se budeme věnovat?
0: No, nevím. No, takže možná budeme se věnovat všem sportům.
1: U Šonku bude moc fajn, když si zasportujeme, ale všechny sporty přeci nemůžeme stihnout. Víš, kolik těch sportů je?
0: Jo, hodně, já vím. No, tak co s tím?
1: No, je to jednoduché. Některé vyzkoušíme a některé si necháme zase na jindy.
0: Jo, to je nápad, souhlasím. Ale začít stejně musíme tím, že se pořádně protáhneme. To se musí každý rozcvičit pěkně před sportováním. Každý sportovec, ale i nesportovec.
2: A před každým sportem já se protahuju.
1: Máš pravdu. Tak co kdybychom si nejdřív všichni protáhli kostry u písničky?
0: Jo.
1: Já zaspívám pohybovou písničku a vy pěkně cvičte podle toho, co se tam zpívá. Někteří určitě už tuhle moji Ušounovu oblíbenou písničku znáte. Pro ty, kteří to neznají, tak zpívá se tam: ten, kdo má ruce, ať mává nad hlavou. Pojďte si zvednout ruce.
0: Jo, musíme si to natrénovat.
1: A utrhneme si hrušku voňavou.
0: Já to mám zrovna jabko. Někdo trhá švestku, ale zkrátka se protahuje.
1: A teďka, kdo má nohy, ať jde v rytmu písničky.
0: A pěkně, hezky do rytmu, to nám půjde.
1: A teď?
0: To je hezká příprava.
1: Vyskočíme jako čert z krabičky. A teďka?
0: Jo?
1: Kdo má hlavu, ať moudře zakývá.
0: Jo, to mi půjde.
1: Umíš kývat moudře? Ještě,
0: já umím kývat moudře.
1: A až zakýveme, tak očima se podíváme kolem dokola, pěkně se otočíme na jednu stranu a zase zpátky.
0: Ano.
1: A teď pozor. Kdo má zadek, ať si půlky spočítá a sedne si a chvíli přemítá. Pojďte si sednout a budeme přemítat. Jestli pak víš, Ušonku, co to je?
0: No, to je jako přemýšlení hlavou.
1: Výborně.
0: Že ti tam běží myšlenky.
1: Skvěle, teď zase vyskočíme. A poslední sloka bude: kdo má tělo, ať zatleská si hned.
0: Jo, to máme, tělíčko šikovna.
1: Tak a teď už jdeme na to a můžeme si společně i zpívat.
0: Ušou novo cvičení.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušovnovou pohádkovou školku. Raz, dva, dneska totiž sportovní.
1: A jsme protažení. A kterým sportem začneme? Ale že se ptám, holky a kluci, už on už staví bránu, takže to bude fotbal. Nejpopulárnější kolektivní sport na světě.
0: Myslíš, jakože baví nejvíc lidí na světě? No to se nedivím. No akorát potřebuju trošku vysvětlit to slovo kolektivní.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Tak kolektiv, to je nějaká skupinka lidí, ať už jsou to děti nebo dospělí. Lidí, kteří se potkali, aby spolu něco dělali.
0: Aha, takže holky a kluci, kteří jsou zrovna ve školce, tak je to takový školkový kolektiv?
1: Přesně tak. A ve fotbale jsou kolektiv všichni fotbalisté a patří k ním samozřejmě i trenér a lékař.
0: Aha, jo, a v hokeji taky, a ve volejbale taky. No jo, a ve vypice?
1: No.
0: No jo, no tak díky za vysvětlení. No a my jsme tedy menší fotbalový kolektiv, než je většinou, no ale to nám nevadí.
1: Nevadí. Fotbalistů je v jednom týmu na hřišti 11 a my jsme jenom dva.
0: No to nevadí. Jedna brankářka Jana a jeden super střelec, ostrostřelec a gólový specialista Ušoun Balón Ružoun.
1: Tak střílej ty, golmane specialisto.
0: No pozor, pozor, pozor. Napřahuju plišanou a gól.
1: Pojď ještě jednou, teď to určitě chytí.
0: No to nevím, nevím. Připrav se, opět napřahuju plišanou a míč letí.
1: Úžasná brankářka Jana chytila míč.
0: Hurá! Gratuluju, gratuluju. No holky a kluci, tak teď si zatím poslechněte písničku, než Janě nasázím další góly.
1: No to určitě, to se říká, kdo ví jestli. Všechno chytím, soustředím se a...

Vánoce. Stále posloucháte mu, tedy Ušou, novou pohádkovou školku. A než jste si poslechli písničku, Jana dostala 4 góly, ale 5 jich chytila. Takže musím uznat, že je vážně dobrá brankářka. Ale fotbal opouštíme a jdeme na další sport.

0: na další sporty, a to s naším dnešním úkolem.
1: Ušounův úkol. Jo, holky a kluci, dneska budeme mít za úkol přiřadit správné věci k těm správným sportům.
0: Jo, já třeba řeknu kopačky a vy řeknete fotbal. Nebo já řeknu bazén a vy řeknete plavání a tak dále.
1: Jo, jo, jo, no to je jasné, Jani, tak můžeš spust.
0: Dobře, dobře, tak hokejka.
1: To je lehké, hokej.
0: Když chceš těžší, tak prosím, tretry.
1: Jo, to nejsou svetry, ale to jsou ty boty s těma hřebíkama, tretry.
0: Ano, tretry.
1: No tak ty nosí třeba běžci, takže atletika.
0: Super, koupací čepice.
1: Plavání.
0: Stuha.
1: Jako myslíš mašly? No, to je přeci gymnastika.
0: Ty jo, vy jste ale šikulové a na závěr dáme míč, kterým se dribluje, což je takové to bouchání míčem o zem.
1: No, to my víme, to my víme. To je přeci basketbal neboli košíková.
0: No paráda, zase jste krásně splnili úkol.
1: No a protože i sportovci mají rádi pohádky, tak co si asi dáme? Co?
0: No, jasně. Za odměnou bude pohádka.
1: Jo, děkujeme. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije Telátko. Protože všechno poplete, říká se mu Telátko popleta. Jak hráli fotbal? Jednou za Telátkem přišli kamarádi ze dvora.
1: Ahoj, půjdeš si s náma hrát?
2: Tak dobře.
0: Telátko šlo s ostatními zvířátky ven.
2: A co budeme dělat?
1: Mohli bychom si zahrát fotbal.
0: Navrhl Bíček Jiříček.
2: A jak se to hraje?
1: Musíme se rozdělit na dvě družstva. Ty potom kopou do míče a když se trefí do brány, je to gól. Kdo dá víc gólů, vyhrál.
2: Aha.
0: Rozdělili se a začali hrát. Jedna branka byla brána do dvora a druhá vrata od stodoly. Nejlépe šel fotbal Bíčkovi Jiříčkovi a nejhůř Telátku. Pletly se mu nožičky a nemohlo se trefit do balónu.
1: Ale radši jdi do brány,
0: řekl Bíček Jiříček. Telátko poslechlo. Míč se k němu dokutálel, Telátko ho zastavilo, vší silou do něj koplo a konečně se trefilo.
1: Gól, gól, gól!
0: Křičela zvířátka.
2: Gól!
0: Radovalo se Telátko. Bíček Jiříček se ale mračil.
1: To byla naše brána! Tvoje nemotorná noha kopla opačným směrem a dalo si vlasták!
3: To nevadí! Hlavně, že to platí!
0: Telátko dál křičelo.
2: Gól, gól, gól!
0: A mělo obrovskou radost.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka a my se opět vrháme do sportovního dění.
1: Možná holky a kluci už po zvuku poznáte, jaký sport Ušoun trénuje. Co říkáte? Jasně, je to basketbal. Ušoun trénuje driblování.
0: No, to je takový to bouchání o zem, ale mně to nejde. Mně to nejde, ten balon mi nebouchá o zem, ale já se to naučím. A když jste tak hezky věděli, jaký sport trénuju schválně, jestli poznáte i naše dnešní hádankové sporty. Ušounova hádanka.
1: Tak nastražte ušiska a společně s Ušounem mi prozraďte, jaký pak sport to slyšíte.
0: No to poznáme, že jo, holky a kluci. Zkoušíme to hlavně v zimě. A já osobně u toho tedy pořád padám. No, jo. A pozor. 3, 2, 1. Bruslení je to.
1: Výborně. A jaký sport slyšíte teď?
0: No, to je jasné. Pozor. 3, 2, 1. Tenis.
1: Zase jste to parádně uhádli. Jste velcí šikulové. A co potřebuje tenista?
0: No jo, co asi tak potřebuje. Tak pozor. Správné oblečení, boty, ale hlavně raketu a tenisové míčky.
1: Výborně. A ten tenista, který to neumí, potřebuje míčku víc, protože některé ty míčky skončí za kurtem.
0: A víte, kamarádi, co je to ten kurt? No, to je právě to místo, kde se hraje tenis.
1: Tedy, Ušounku, ty jsi to krásně vysvětlil. Za odměnu ti pustím písničku.
0: Jo!

0: posloucháte mou, tedy Ušou novou pohádkovou školku, kde dneska sportujeme. A já si tady zatím připravil žíněnku a zkouším skok daleký.
1: Ten patří do atletiky a je super, tak Ušou neskákej.
0: Pozor, tu se rozeběnu, běžím, hop. Kolik jsem to skočil?
1: Vypadá to přesně na 1 metr.
0: No teda, Jani, to jsem ale pašák. Tak a teď pojď ukázat, jaká ty jsi skokanka.
1: Ukážu, Ušonku, jen co se rozloučíme s kamarády.
0: Jak to? My už končíme. Vždyť jsme nestihli skoro žádné sporty.
1: Ušonku, říkala jsem ti, že za jednu školku nestihneme ani zdaleka všechny. A navíc sportovat se musí často a ne jednou za čas všechno honem dohromady.
0: Jo, já vím, ale stejně už se těším na další školku, která zase třeba bude sportovní.
1: No já taky. Teď už se ale rozloučíme a pak půjdeme skákat.
0: Jo, tak jo. Ještě ale jako vždycky poprosíme kamarády o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte nějaký sport.
0: Jo, namalujte ten, který máte rádi, který vás nejvíc baví.
1: A nebo můžete namalovat něco, co se na sport používá, třeba míč nebo raketu.
0: Tenisovou nebo na stolní tenis.
1: No, nebo nějaké úplně jiné náčiní.
0: Jo. A my se budeme na vaše sportovní obrázky moc těšit.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a sportujte, je to zdravé a příjemné.
0: Tak ahoj, 1, 2 a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi velký sportovec Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá velká sportovkyně Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku od Majdy Rajfové, která zpívá o jednom sportovním náčiní. Třeba se vám bude hodit jako nápad na váš obrázek.
0: Přesně tak.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: 안 돼.
1: 라디오 유니온.
2: 미노토베 스프라비.
3: Je pondělí 4. května, je 124. den roku a do konce roku zbývá 241 dní a do letních prázdnin už jen 57.
4: Dneska slaví svátek Květoslav, takže všem Květoslavům přejeme všechno nejlepší. No a dneska je Mezinárodní den hasičů, takže taky celkem den. Mm-hmm. Peťo, co sport?
3: Sparta v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazila Jablonec 2-0 díky brankám Jana Kuchty a Albiona Rhamaniho. No a teď něco o formulích. Italský 19-letý pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1 a po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Mm-hmm. Tohle bylo něco krátce ze sportu. Karlíku, jaký bude dnes počasí? Mám vytáhnout ty plavky a opelovák.
4: Hele, Peťo, dneska bude sice celý den oblačno až zataženo, ale občas se na nás usměje i slunko. Mm-hmm. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 11 stupňů až do 24 stupňů Celsia, takže dneska ano, už to teoreticky může být na plavky a na to chytat bronz. Mm-hmm. A na opalování, těším se.
3: Takhle, já se vždycky spálím a jsem hodně červený, a což možná je pravda, ale já tvrdím, ta červená časem znědne.
4: Ano, přesně tak.
3: To je prostě vývoj.
4: Mm-hmm. Holky, kluci,
3: to byli

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: zaříkávač hadů.
1: Lachba, lachba, lachba, lachba, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachba, lachba, lachba, lachba, hej.
0: Zaříkávač hadů.
1: Lachba, lachba, lachba, lachba, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachba, lachba, lachba, lachba, hej.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když víš,

matice, to je rada má. Do děvčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná.

bradama. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá to.
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: Kapitáne!
1: Ano, námořníku?
0: Máme v lodi díru.
1: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: pondělí 4. května, je 124. den roku a do konce roku zbývá 241 dní a do letních prázdnin už jen 57.
1: Dneska slaví svátek Květoslav, takže všem Květoslavům přejeme všechno nejlepší. No a dneska je Mezinárodní den hasičů, takže taky celkem den. Peťo, co sport?
0: Sparta v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazila Jablonec 2-0 díky brankám Jana Kuchty a Albiona Rhamaniho. No a teď něco o formulích. Italský 19-letý pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1 a po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. A tohle bylo něco krátce ze sportu. Karlíku, jaký bude dnes počasí? Mám vytáhnout ty plavky a opelovák.
1: Hele, Peťo, dneska bude sice celý den oblačno až zataženo, ale občas se na nás usměje i slunko. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 11 stupňů až do 24 stupňů Celsia, takže dneska ano, už to teoreticky může být na plavky a na to chytat bronz. A na opalování, těším se.
0: Takhle, já se vždycky spálím a jsem hodně červený, a což možná je pravda, ale já tvrdím, ta červená časem znědne.
1: Ano, přesně tak.
0: To je prostě vývoj.
1: Holky, kluci,
0: to byli

0: respect Maya.
1: Yeah, ready, baby.
0: Respect Maya.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už máme pro vás připravenou veselou pohádku o Jirkovi, koze, smutné princezně a májové svatbě. Jmenuje se Svatební medicína. Napsala jí Melita Denková, režie Vlado Rusko. Účinkují Bára Hrzánová, Jan Meduna, Jana Striková, Josef Somr a další. Natočeno v roce 2011.
2: Svatební medicína. Původní rozhlasovou pohádku s podtitulem Zázračná koza a ženich Jirka napsala Melita Denková. Texty písní Pavel Šrut. Hudba Krištof Marek. Režie Vlado Rusko.

0: Gospodo, nalejte mi ještě.
1: Manko, Anko, Kačko, kruci, turci, kde zas ty neplechy? Dejte některá pantátovi skoč do polovic pivo.
2: Ale poslední pantáto.
3: Ponosnej na věži už troubí půlnoc, za chvilku zavíráme.
4: A bez tak máte zrovna akorát.
0: A nemám, Kačenko.
2: Tak teda šetřte peníze.
0: A já vám zrovna chci dát vydělat, Aninko. Kdo má dost, má přát jiný. A když jsem prodal v královském městě vola, mám herdek dvakrát dost.
1: Myslete na to, že na vás čeká paň máma?
4: Jak ta vás asi uvítá.
0: Jo, teď máš pravdu, Kačenko. Doma to bude troubivá muzika. Měl bych mámu nějak obměkčit. Nemáte třeba nějaký cukrlata?
4: Ty ji tak vytrhnu.
0: Tak mi poraďte, děvenky. Co byste si přáli vy?
2: Já třeba pěknou pentli do copu.
0: Ale ty jsem kupoval za mladá, teď už si na ně paní máma nepotrpí.
3: Co ty betovej šátek?
0: A takovej už si uložila do truhly.
2: Tak to teda nevíme.
3: No nevíme, na mou duši.
0: Takže jsem bez rady a doma schytám kázání. Tak se tu s pánem Bohem mějte.
5: S pánem Bohem!
6: Odbyla 12. hodina.

0: noc a domů dojdu nad ránem. To si zaspaň, máma, smrsne a bude... Jo, houkat jako sluva a stejně tak koukat.
1: Jo. Pan táto, skoč do pole.
0: Ženská, kde se tu ve tmě berete? Málem bych přes vás škobrtl.
1: Jsem tam, kde je potřeba rady. I s dárečkem pro paní mámu poradím jináč než ty řechtačky z hospody.
0: Osoboděť se tam vůbec nebyla a hned víte, o čem šla řeč.
1: Asi jsem zrovinka stála u hospodského okna a ráda posloužím. Kupte selce něco do hospodářství.
0: Pravda, to by dost užila.
1: A když to navíc bude zvláštnost, kterou nikdo nemá, ta ji naladí jinak než nějaké pentle.
0: Jenže co a kde teď o půlnoci splaším?
1: To je nejmenší starost. Sama vám ten zázrak prodám. Pasu to tady u lesíka, v kalužince měsíčního světla.
0: To jsem teda zvědavej. Ženská sakramenská, vypadáte jako čarodějnice. Skoro by se jeden bál. Ale teď je to obyčejná koza.
1: S tou obyčejností pomalu, vašnosto. Tahle ta je mezi všemi kozami kozí dámou. Přímo milost, paní.
0: Opravdicky.
1: Na mou duši. Na to se zaklínám v téhle půlnoční hodině.
0: Na první pohled by to nikdo nepoznal. Má dva rohy, čtyři nohy a je černá, místy bílá, bradatá. Au! Kopla mě! Je potvora vrtošivá, teda jako každá jiná.
1: Jenže já vám říkám, že není. S touhle se dají dělat zázraky.
0: Tak to je vážně znamenitost, kterou potřebuju. Kolik by koštovala?
1: Že jste to vy, pan táto, skoč do pole. Dám vám ji za zlatku.
0: To beru. Kdo by řekl, jak dobrý kup se mi natrefí o půlnoci na cestě z hospody za branou královského města. Tak holka, moc se necukej. Pomašírujeme domů dělat zázraky. Hrdek, co to s tebou je? Švihnu tě proutkem a už mě táhneš po cestě. Heta, je! Ta koza si mě k sobě přilípla.
1: A právě tím je zázračná, kdybyste mě to nechal doříct. A taky k ní patří odlepovací zaklínadlo, protože kdo by chtěl zůstat spoutaný na věky s kozou?
0: Ještěže takhle. A tak mě honem odklejte.
1: Cože?
0: Jakže? Teda odlepenej jsem, o to nic, jenže jsem tuhle na pravý ucho krapet hluchej, teta. Potřebuju to odklídání slyšet hlasitějc.
1: No, Holenku, to bych tomu dala. Tajemná slovíčka se špitají po lehoučku, jako když šrlí vánek, jinak ztrácejí sílu a moc.
0: A to je drobet potíž. Jak se je teda dozvím?
1: Bez tak ve vašem stavu bude jistější, když vám je naškrábnu tuhle na papírek. A když bude cestou třeba, měsíček už vám na ně posvítí.
0: Je to k vzteku s touhle kozou, co má rohy, taky nohy. A je černá, místy bílá, bradatá a vrtošivá. Stejná jako každá jiná. Je to koza, hertek koza.

0: Jirko, jdi zapřáhnout. Musíš jet vyvorávat brambory.
1: Já vím, ale pořád vyhlížím tátu.
0: Taky od svítání běhám na zápraží, jenže darmo koukat. Nejspíš mu zachutnalo pivo v hospodě za branou královského města.
1: Prej tam mají lepší než v té naší. Ale co, ať je mu paní mámo přáno.
0: Jiříku, ty jsi celý po mně v té svý přejícnosti. Ale jdi už zapřahat. Táta by to dneska stejně nevytrh.
1: Stůj, malá, stůj.
0: A nebo počkej, ještě chvilku počkej.
1: Táta jde.
0: Ten zrovna, prosím tě. Míří sem obecní sluha Choděra bubnovat noviny. Tak ať o něco nepřijdeš. Ježíšku, aby tak spustil o našem tatíkovi, že nám spad někde do příkopu.
1: Choděra nese lejstro s královskou pečetí. To budou novinky o jiných pádech a pánech, než je náš pan táta.
0: Proto je ráda poslouchám. Člověk má rozhled a ví, co se šustne dál než za našimi vraty. Tak spuste, Choděro, snad mi spravíte náladu.
2: Nerušte úřední výkon poznámkami o rodinných nesvárech, Salko, skoč do polova. A jestli vám spravím náladu, nevím. Nesu moc smutnou královskou novinu. Všem podaným se oznamuje, že náš pan král má trápení a žal. Jeho milovaná dcera nesmírným smutkem ochořela.
0: No jo, svět je slzavý údolí a všichni máme svůj kříž. Král princeznu, já zas našeho tátu.
2: Princezna naše nesměje se, nespívá si. Nečeše si černé vlasy. Jen sedí tichumce jak pěna, baje jak ve sloup proměněná.
0: Božinko, chudinka, já ji viděla o masopustu, když šel maškarní průvod. Taková dívčina s hlubokýma očima. Myslím, že za mlada jsem jí byla dost podobná.
1: Hezká, maminko.
0: No teď to říkám, moc hezká. Škoda, že to s ní vzalo tenhle konec.
2: Selko, napomíná vás podruhý. Nerušte úřední výkon bubnování výkladama, že jste byla hezká jako princezna Malvína.
0: No, snad si můžu zavzpomínat, když to syn poslouchá, až z toho stříhá ušiva.
2: No nevím, jestli zrovna kvůli vaši uplynulý kráse. Tak radši mlčte hned. Je tu ještě druhá zpráva, než se všechno nějak spraví. Náš pan král poddaným nařizuje, pokud bude smutnit dcera, smí v zemi se přísně zakazuje.
0: A pro pána tento vzal důkladně. Princeznička se škaredí a my se máme taky bračit.
2: Jo, a je to závazný.
0: No, dobře. Však se nemusím nutit, když mám našeho tátu. Bože, kde vězí. Vlastně bych ho taky ráda vybubnovala. Povězte, Choděro, za kolik by se to tak dalo pořídit?
2: Jsem neúplatný úřad a tohle je úřední výkon. Radši hoďte faldama a jděte mi z cesty, ne? Ještě třetí zpráva, když někdo najde medicínu, co princezničku

0: moje sloboda má, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcera opět zmála. Je tu ještě třetí zpráva, na to král svoje sloboda má, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcera opět zmála.
1: Tak tohle se nás netýká. Těžko můžeme rozveselovat princeznu, když máme vlastní smutek. Jedírko, proč ještě okouníš?
2: A co kdybych místo brambor radši zkusil štěstí s princeznou?
1: Kuš, to je furiánský nápad hodnej tak tvýho tatíka. I když... Špatná snacha by to nebyla.
2: Zvlášť, když je hezká a milá jako vy, maminko.
1: Právě. A mimo to... Božinku, to je mi bláhovost.
2: Copak, celá jste zihla.
1: Víš, když ses narodil, vzali jsme ti za kmotru jednu žebračku. Byla jako věchýtek, sotva tě unesla. A když pak šla pryč s vejslužkou, až se prohýbala.
2: A co má žebračka společného s princeznou?
1: Vzít ke křtu žebráka prej nosí štěstí. A na tobě se ještě žádný neprojevilo.
2: Takže je nejvyšší čas. Je! Yeah!

0: Dobrý poledne, maminko. Koukejte, koho vedu. Potkali jsme se za humny.
1: Maria Josef, táto, kde ses zapomněl? A proč jsi sama boule?
2: Nehubuj, matko, nehubuj. Jak vypadám, je jenom vedlejší účinek toho, že jsem ti chtěl udělat radost a sehnal jsem do hospodářství velikou znamenitost.
3: Mí!
1: Ježišku na křížku, co je to?
3: Mí!
1: Vždyť je to koza!
2: Nekřič! Je to vzácná kozí milost paní a umí dělat zázraky. Ha. Sáhni si na ní a uvidíš.
1: Jo. Jo, moc ráda tu tvou zázračnou vejmluvu pro trajdání přetáhnu prutem.
3: Mí!
1: A nemeč, kozo škaredá. Co je to? Ona mě drží.
2: Tak vidíš, jakou má moc.
1: Já vidím akorát, že jsem přilepená ke koze.
0: Na mou duši. A jak festovně.
1: Co jsi mi to zase vyvetá, to koukej mě odlepit.
2: Bude to v cukuletu, maminko, jen co najdu. Zaříkání napsaný na papírku. A tady je.
1: Čtyř a nahlas.
2: Holenku, to bys tomu dala. Od klínadlo se špitá po léhoučku, jako když ševelí vánek. Peševže, peševže, peševže.
1: Byl oulek. Pojď. Co já mu udělala, že mám jít doma k tátovi Ochmelkovi ještě chytlavou kozu?
2: Dík tě pustila, tak proč se zlobíš?
1: A co ten oulek? To je nic. Ne, ta koza musí z domu. Jirko, honem ji odveď.
0: Mně se zdá, že je to lepení docela šikovný. A navíc krásně pasuje ke královský vyhlášce o smutné princezně.
1: To je jako, že bys mě hnal přilepenou na zámek.
3: Mí.
0: Navlík bych to jinak. Jen mě nechte trochu přemýšlet.
1: Něco na tom je. A jestli ti ta princezna Malvína vážně tak utkvěla.
0: Myslím na ní už od rána.
1: Jak říkám, špatná snacha by to nebyla. A jak by koukali tetky ve vsi.
2: Jiříku, mámě už odlehlo, chytla jsem. A jestli skrzevá tu kozu získáš princeznu, snad odpustí i mě, tak přemýšlej, ale honem.
0: Ze všeho nejdřív bych potřeboval pentle na kozí rohy. Ženich si přece vždycky ověnčí koně.
1: Ty bych ti třeba i dala.
2: Ta je jak sníh na slunci.
1: Ty se moc neozývej. A dej mu rolničky z postroje. Za nevěstou se jezdí i s muzikou.
3: My.
1: Jenže, Jirko, pořád nevím, jak to chceš provést.
0: Však ony se mi nápady cestou nějak se třesou.
1: Aspoň, že tu cestu do města hledat nemusíš. Máš na ní vyšlapanou rejhu Botátovi.
2: Jiříčku, jdi už s pánem Bohem s tou kozou pryč.
3: Mí.
2: Protože jinak do mě bude paň máma rejpat až do skonání světa.
0: Proč se slunce na obloze tak vesele kutálí? A proč koza není kozel? Proč mráz v létě nepálí? A kam všechny cesty vedou? Domů nebo do dály? Já si spím.

0: Kapak, chasníku.
1: Tak, babi, zkusit štěstí, jestli bych nerozveselil smutnou princeznu.
0: To ti chválím. Od rána už chuďátko vyplakala koflík slz. Co nevidět se zavře městská brána?
1: Když s touhle kozou se pospíchá špatně, všude se potvora přilepí.
0: Ale jinak nad ní není, když pomůže od smutnění, viď?
1: Co vy o tom víte?
0: Já? Nic. Hlavně ty, aby sis dokázal se sumírovat, co dál.
1: Hej. Babi, kde jste? Kam jste zmizela? Tak pojď, kozo.
2: Stůj!
3: Kam tak zhurta? Brána se zavírá.
1: Jenže já mám naspěch. Chci rozesmát princeznu Malvínu.
2: Snad ne touhle kozou s pentlema.
1: Není to obyčejná koza. Je to kozí milost, paní.
2: A jej. Další blázen. Takovej ktůž od rána bylo.
3: Jeden vezl zázračný léky.
2: Druhej zázračný šaty.
3: Další zázračný náramky.
2: A teď je tu zase jeden takovej.
4: Se zázračnou kozou.
3: Tak ten je nejlepší. Kdo pak to sem jde?
2: Do královského zámku vede kozu na provázku.
3: Kdybychom se mohli smát na hlas, tak se smějeme.
2: Ale že nemůžeme, tak ti zabouchneme před nosem.
1: Co teď?
0: No co by? Zas tak velká škoda se nestala, Jirko. Princezně smutek vydrží nejmíň do rána. A ty bys tak pořád nevíš, jak na to.
1: Babičko, mizíte a objevujete se jako duch. Snad nejste taky zázračná.
0: I co tě nemá, chlapče? Jsem obyčejná babka a dám ti docela obyčejnou radu. Přespí tamhle v hospodě za městskou bránou a věř, že ráno bude moudřejší večera.
1: Dobrej na večír, pane hostinský.
5: Už spíš večer, chasníku. Ale dobrej.
1: Hledám nocleh, něco pro sebe a zvláštní pokojíček tady pro milost, paní.
5: Jak si račte přát? Jenom s tím zvířetem tu bude drobátko problém.
1: Je to vzácná, přímo zázračná koza. A já za její pohodlí přidám stříbrňák.
5: A tak to je jiná. Host je host a jeho přání je mi svatý.
6: Je, holky, koukněte. Zas jeden, co jde rozveselit princeznu.
7: Jo, první vezl zázračný léky.
8: Druhej zázračný šaty.
9: Další zázračný náramky. A teď je tu zas jeden takovej.
7: Se zázračnou kozou.
9: Tak ten je nejlepší.
5: Mlčte, trependy. Radši vykliďte komoru vedle lokálu a ustelte tam kozí dámě.
7: Holky, to je Cirátus s kozou.

0: jiná.
1: Až na ty rolničky.
0: A na pentle.
2: Jo, těch je škoda pro kozu.
0: My. Na co potřebuješ mít omašličkovaný rohy, potvoro?
3: Jestli jste skončili, tak mažte na kutě, parádnice. Já vám dám obtěžovat hosty.
2: Táta je hned se vším hotovej.
0: Nechápe nás. Je mu fuk, že nám by ty pentličky slušely víc než koze.
2: Jo, třeba bychom padli do oka některýmu z těch pánů, co jezdí léčit princeznu.
0: Mně se líbil mastička.
2: A mě zas ten, co nesl náramky, měl takový ohnivý oči.
1: Ani ten chasník s kozou není k zahození.
0: Ty mlčkačko, jsi ještě moc mladá.
4: Mamko, pojď sem, ať tě neslyší. Víš, co my dvě uděláme? Až zatroubí ponocný půlnoc, jo, zaskočíme sem do kozího pokojičku.
0: Pro ty kozí mašle, víc.
5: Jedenáctá hodina.

0: noci. Dojdu si pro ty pentle sama. Bez tak by Anka dindala o červený. Co se cukáš? Kozo lakomá. Chci jenom pár mašlí. No tak.
1: Ovej, proč nemůžu odtáhnout ruku? Pospěl ty kozí nádero, pusť, pusť.
2: Co tu vyvádíš, manko?
1: Já nic, to ta koza a její pentle. Drží se mě jako pijavice.
2: Jen se nedělej, odškubnu tě i s parádou. Manko,
1: taky si tě chytla, viď?
2: Anko? Manko?
1: Ne,
2: ne.
1: Kačko, ne.
2: Kačko, nechoď,
1: nechoď sem.
2: Vy jste. Hned jsem věděla, kde vás najdu. Dělíte se o mašle, co? Já ale chci taky. Kačko, pro všechny svatý, nesahej na ní. A zrovna jo, nenechám se odstrčit.
3: Mí.
2: Je, co to je?
1: A máš to, ty houba.
2: Teď jsme slepený. Všechny.
4: Budíček. No co tak vyvádíš? Ty co tva svítá? Kruci Turci. Zasejc novej den s frmolem pánu léčitelů do královského zámku. Co já jim jen vymyslím? Na jídelní lístek. Hele, takovej kohoutek by jim přišel k chuti. Morce z hadry v kamnech se netopí. Anko, manko, kačko, kde zastrčíte? Budete škubat kohouta. Jo, teď už to nedoženeš, kokrháč. Holky si měl zbudit napřed. Za tohle půjdeš na pekáč. Tak holky, kde jste zastrčený?
5: Dobrý troh, pane Hostinský. Můžu poradit?
4: Zatracená bába, co tu chce? Upéct kohouta snad svedu sám.
5: Ale najít dcerušky asi ne. Najisto budou přesně tam, kde nemají co dělat. Znáte je, fintilky.
4: Cože? Anko, manko, kačko, počkejte, já vás pořádám, parádnice. Marš ven! Sakra špagát, co tady vyvádíte?
2: To ta koza slepila nás dohromady.
4: Já vám dám. Slepila.
2: Tatínku, utíkejte pro toho mládence, ať nás vysvobodí.
4: A co mu asi budu vykládat? Že jste tu jeho kozí krásku chtěli obrat o pentle. Vypráším vám faldy.
2: Ne, tatí.
6: Tato.
2: Ne, to nesmíte.
6: Tato.
4: Co to se mnou je?
3: Vždyť jsme vám to říkali.
4: Kruci Turci, jsem přilepený jak moucha k mucholovci s kohoutem.
5: No tak to, abych na mou duši doběhla pro toho chasníka, jestli s vámi něco udělá.
7: No ne, vy se mi ale šiknete. Líb bych to sám nevymyslel.
4: Co s námi chcete províst?
7: Co by? Poženu celý tenhle kozí průvod na zámek.
4: A kruci Turci, morce z hadry, sakra špagát, to bude ostudy.
2: To ne,
6: to nesmíš. Každý nás uvidí.
7: A o to právě jde, jen spustte všichni a pěkně naplno. Takovej povyk nedokáže nadělat ani naše máma.
4: Kruci Turci, to je v steku s touhle kozou.
8: Co má rohy, taky nohy.
9: A je černá místy bílá.
10: Bradatá a vrtušivá.
11: Zdá se stejná jako jiná.
4: Jenže je to herdech koza.

0: kamaráde, vidíš to, co já?
1: Co?
0: Hopsá jsem černobílá koza z Fábory. Za ní cupitaj tři rozcuchaný holky a klopíta brunátnej krčmář.
1: S načepiřeným kohoutem? Ne, já se nedívám. Já nic nevidím, protože kdybych se kouknul, tak bych musel... Což je zakázaný. Musel bych se... Musel bych se smát.
0: Ne, přestaň, nesměj se.
1: To nejde.
0: Máš pravdu, nejde. Asi nás zatknou.
1: No a co? Pojď, zburcujeme celou strážnici. Aspoň se zasmějeme všichni.

0: Malvínko, Coruško, dobrý tro. Není ti dneska trošku líp?
1: Spíš se to zhoršuje.
0: Bože, tohle mi utrhne srdce. Komoři!
2: Ano, veličenstvo.
0: Kolik nových doktorů se přihlásilo?
2: Smím říci pravdu, pane králi?
0: No ovšem. Ano, ano, už to známe. Opět se přihrnula spousta šarlatánů a mastičkářů a...
2: Nikoli. Tentokrát se nepřihrnula ani noha. A proto se obávám, že jestli to princeznu nepřejde jaksi sama od sebe...
1: Nepřejde. Už mě drží tak strašný smutek, že skoro nemůžu dýchat.
0: Nemůže dýchat. Komoří, slyšíš? Aspoň otevři okno.
2: Jistě.
0: Co je to venku za rám?
3: Ne, ne, zavřete, taková hrůza. Ani říct to nemůžu. Lidi se tam smějí.
0: Neplač, malvinko. Všem smíškům nechám srazit hlavu. Říkám všem, pane komoři, a nečučte laskavě z okna.
2: Promiňte, veličenstvo, jenže na nádvoří jde prapodivný. Ne, to se nedá vydržet. Račte se podívat sám a uznáte.
0: To si hned povíme, co uznám.
2: Uhni. Ano, králi.
1: Co tam vlastně máte? Taky se podívám.
4: Pěkně zdravím, princezno. Tak jsem tu.
5: To je od tebe hezké.
4: Ty jsi hezká.
5: Opravdu.
4: Krásně se směješ.
5: Ty jsi mě rozveselil. A proč má ta koza fábory?
4: Přece, aby všichni viděli, že jdu za nevěstou.
5: To jako za mnou?
4: To jako za tebou, malvinko.
5: A jak se jmenuješ ty?
4: Jirka.
5: Tak pojď nahoru, ty ženichu Jirko.
4: Už letím.
6: Počkat, a co my? To tu zůstaneme přilepení na věky?
7: Hevčík. Myslím, že to nebude potřeba. Pšvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžv
0: A já říkám ne. Ne a ne a ne. Malvínu ti nedám.
4: Jenže to je porušení královského slova, pane králi. Takhle se to bubnovalo po celé zemi. Bum, tata, bum, bum, bum, bum, bum. Když někdo najde medicínu, co princezničku rozveselí, tak navíc získá ruku její. Na to pán král nám slovo dává, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcerka opět smála.
0: Ty jsi filuta. Něco si vynechal.
8: Když někdo najde medicínu, co princezničku rozveselí a bude vhodný pro naši Malvínu.
0: Správně, komoří. A ty, Jirko, se Malvínce nelíbí.
1: Co to povídáš, papa? Hezký je. Hodný taky. Když mě přišel na pomoc,
0: ty
1: tak...
0: Ty mlč.
1: A nebudu.
0: A nelíbí se mně.
1: Ale já ho miluju. Miluju!
0: Tohle je vážná věc. A nehyněj se pořád, holka bláznivá.
1: Když mě se tak tuze chce.
0: Za to já považuji situaci za truchlivou.

0: Poslouchej, táto. V povětří jako by se všechno smálo.
1: A dej pokoj. Proč by se vzduch smál?
0: Otoč hlavu víc doleva. Na pravý ucho si přece hluchej od jak živa.
1: Opravdicky. A jde to z královského města?
0: Tím pádem už bude smích dovolený. Asi to Jirkovi s kozou vyšlo.
1: Zaplať pambu, mámo, to mi teď konečně odpustí.
0: Jenom ne tak hrm. Ještě něco zakřikneš. Počkej, počkej, až se to dozvíme najisto od choděry.
2: Všem poddaným se oznamuje, že princezně

0: jen struchlení se dostala, tak prej, že by se hned vdávala. Juhu.
1: O koze jste se zmínil, choděro? Ale o Jirkovi a Níně? To se mi nechce líbit. Za koho se má Malvína vdávat?
0: Vzniklo však z toho mnoho zmatku, protože králi než ty muje, zda vůbec zákon povoluje případné rovného sňatku. Neuzdravěný je sedlák pouhy, to není věc obecního slouhy, tu záležitost posuzovat. I když osobně podle mýho slovo je správný dodržovat.
1: Jste slušný člověk, choděro, a páni zas hold previť. No jo, marně jsem dala koze svý památeční pentle. Náš Jirka asi odtáhne s dlouhým nosem.
0: Král zatím nad svým slovem bádá a spolu s ním i znalci práva. Všichni si

0: Jirko, už jsme se uradili a vyšlo nám, že za svůj čin si zasloužíš královskou odměnu.
1: O, děkuju.
0: Chceš poklady z královské pokladnice? Dostaneš je. Chceš

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior CZ.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude náš host možná malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat, a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako street dance, kapela Baby Monster a hip-hop. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Anastázie Křivská. Čau, Stázi, vítej v Trenduj.
3: Ahoj.
2: Stázku už tady neslyšíte úplně poprvé, už tady jednou byla, ale teď jí baví zase trošku jiné věci, o kterých by nám chtěla popovídat, takže přišla znovu. Aktuálně je jí 12, chodí na street dance a dramatický kroužek, miluje horory, lamy, fialovou a tanec. Chodí na Gimpl, tam patří, minimálně ona to tak tvrdí, k jedněm z nejvtipnějších lidí ze třídy. Její nejoblíbenější předmět je tělák a říká o sobě, že je posedlá Jižní Koreou. Řekla jsem toho o ní takhle na úvod celkem dost, ale my se chceme dozvědět ještě něco víc. Takže Stázi, seš ready na to, aby se holky a kluci, co teď poslouchají, o tobě dozvěděli ještě něco víc?
3: Jasně.
2: Tak jdeme na to.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na Stázku pár otázek na tělo, ale kdyby nechtěla odpovědět nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy, však už to všichni znáte. Tak jdeme na to. První otázka. Stázi, kdybys na sobě mohla změnit jednu věc, ať už vlastnosti nebo vzhled, jaká by to byla a proč?
3: No, tak já bych se asi jako ve škole trošku utišila, protože docela by se to hodilo, no, jsem až moc někdy hlasitá po hodinách.
2: Dobře, no tak tohle myslím, že nemusíš na to mít super schopnosti, to můžeš svým soustředěním možná zvládnout i sama, ale je to dobrá poznámka, co by člověk mohl změnit. Druhá otázka, kdybys byla zvířetem, tak jaký by to bylo a proč?
3: Já bych chtěla být asi lama, protože fluše.
2: Což je pravda, lamy doflusnou docela daleko a dělají to, když jsou naštvaný, ne? Nebo když je něco štve. Dobrý. Třetí otázka, na tu jsem se tě už musela určitě ptát, když jsi tu byla minule, ptám se na ní vždycky. Třeba teď přijdeš s něčím novým. Tvoje guilty pleasure, v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
3: No, tak asi ten K-pop.
2: Jo, K-pop je tvoje guilty pleasure. Čtvrtá otázka, kdyby se o tobě natočil film, jaká herečka by tě hrála a proč?
3: Ty jo. Mně jo. To asi nevím.
2: Tak zkusi někoho vybrat, abys nemusela dělat výzvu. Můžeš tam dát i nějakou korejskou herečku, když máš tak ráda Koreu. Nemusí ti být podobná, stačí, když má třeba stejnou energii jako ty.
3: No to právě, že asi ne.
2: Tak budeš dělat výzvu, jo? Půjdeš
3: no,
2: do toho.
3: To se
2: co
3: dá
2: zbývá?
3: Dělat.
2: Dobře. Tak za chvilku si dáme výzvu, ale ještě mám na Stázku poslední otázku. Jakou superhrdinskou schopnost bys chtěla mít a proč?
3: Já bych chtěla mít čtení myšlenek, protože občas si nejsem zas tak moc jistá, co si o mě ostatní myslej, nebo co mi chtějí
2: říct.
3: Jo, rozhodně.
2: No tak jo. Tak holky a kluci, bohužel Stázka neodpověděla na všechny moje otázky a bude jí teď čekat rozhlasová výzva. Ale ještě než s ní začneme, tak si dáme písničku.

0: A máme tady rozhlasovou výzvu a neměli jsme ji opravdu dlouho, řekl bych několik měsíců, možná klidně půl roku, možná i déle. Proto vám radši zopakuju, jak to bude probíhat. Dostaneme tady takovou hudbu, ale samozřejmě beze slov, protože ta slova nám tady nahradí Stázka.
1: Ježiši.
0: Bude hrát klasická hudba a já řeknu v tu chvíli zadání, který musí Stázka improvizovat. Dám ti nějaký příklad, aby si to nemohla promyslet dopředu. Třeba začne hrát hudba a já ti řeknu, ať mi řekneš, co si myslí kytka, když na ní svítí sluníčko a začíná růst. A ty musíš začít mluvit do hudby, aby jsme zažili nějakou tvoji improvizaci. Tak takhle to bude probíhat, Stázi. Doufám, že jsi připravená. I když by si připravená nebyla, stejně se toho dočkáš, takže můžeme jít rovnou na to. Stázi, tvoje zadání je, co si myslí ryba ve chvíli, kdy se chytne na udici? Pojď na to.
1: Sakra, chytla jsem se, sakra, ale ta žížela je dobrá.
0: A to je všechno, pak už jí vyloví a je konec.
1: Jo.
0: Tak to byla Stázčina improvizace, rychlá, ale podle mě celkem jasná. Tak jo, já myslím, že rozhlasová výzva skončila. Stázka byla taková trošku skromnější se svojí odpovědí, ale zase reagovala rychle. No a teď už je správná chvíle vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká street dance, kapela Baby Monster a taky hip-hop.

0: Čeká nás první téma a to je street dance. Stázka se street danceu věnuje už druhým rokem. Tohle tancování jí baví a my se teď dozvíme proč, jak moc intenzivně se tomu chce třeba věnovat do budoucna a tak dál. Takže Stázi, jak tě napadlo začít dělat zrovna street dance?
1: No, moje spolužačka chodila na street dance už od kdy, od třetí, druhý třídy, tak nějak. No a ukazovala nám občas ve třídě nějaký tance a docela se mi to líbilo, i ty písničky mi přišly dobrý. A ono právě, že tancujeme na písničky, které se dějí k tomu mýmu stylu. Mm-hmm. Takže to je taky důvod pro to, proč jsem se to vybrala.
0: No tak to musíš rovnou říct, co je tvůj styl a na jaký styl písniček tančíte.
1: Můj styl je teda hip-hop a rap. Tak nějak jako polovičně, ale poslouchám teda i třeba Bena Kristova, Kalina, Sofiana Mežmeže.
0: Takže i takový trošku do popu, ale furt řízlí tím rapem a hiphopem.
1: No a tancujeme na písničky jako třeba, teď jsme měli Trendsetter od Conora Price, což je teda můj nejoblíbenější interpret.
0: Conor Price, wow, super. Takže jako prostě hudba tě baví, tím pádem tě to daleko víc rozhejbe, než kdybyste tančili prostě, nevím, třeba na vážnou hudbu, nebo nevím, na něco úplně šílenýho. Takže to chápu. No a jezdíte i třeba na nějaký soutěže, nebo je to zatím jenom takovej fakt jako kroužek, že tam prostě jednou týdně chodíš zatančit, ale není to nic jako vyhrocenýho?
1: Jo, jezdíme i na soutěže. Ono je to rozdělený na týmy. Jsou týmy jakoby děti, pokročilí a děti, kteří
0: prostě pokročilí a začátečníci, ano, třeba, ano, dejme, ano, tomu.
1: Potom jsou junioři a pak ještě dospělí a trenéři. No, dospělí jsou ty trenéři a u obou jsou soutěžní a nesoutěžní. Mhm. Takže já jsem v tom soutěžním týmu.
0: A kolikrát teda týdně třeba trénujete, protože to asi nebude stačit jednou týdně, když pak soutěžíte?
1: No, trénink máme jednou týdně, ale já si doma trénuju, co nejvíc to jde.
0: Mm-hmm. Takže za ten rok a kousek už si asi absolvovala i nějaký soutěže. Jak to na takový soutěži probíhá?
1: No, přijedem tam, najdeme si šatnu, ve které máme být, potom teda si připravujeme jako účesy, kostým a takhle. Potom se rozcvičujeme, zkoušíme si sestavu, trenérky nám říkají nějaké vychytávky, co bychom mohli jako zlepšit, co bychom mohli ubrat třeba, a postavení hlavně si zkoušíme. A potom teda už jenom čekáme, kdy na nás přijde řada.
0: A sleduješ na těch soutěžích i, kdo je tvoje konkurence, nebo tě to spíš stresuje, tak radši jdeš až pak na to svoje vystoupení?
1: Jo, sleduju to a s holkama si občas říkáme, jo, tak jsme lepší jak tyhle ty a jo, sakra, ty jsme horší než tyhle ty.
0: A býváte jako tým hodně nervózní před soutěžema, nebo to prostě berete, že to zkusíte, dáte do toho maximum a uvidíte?
1: No, já osobně moc nervózní nejsem, protože já jsem zvyklá už z aerobiku, kdy jsem chodila 6 let na něj, takže už jsem zvyklá z něj. Jako na soutěže.
0: A přijde ti, že ti ten aerobik, vlastně ta průprava dala výhodu, že ti třeba ten novej tanec netrvalo tak dlouho se do toho prostě dostat a už to ovládáš celkem dobře?
1: Jo, já mám na tohle to mám zrovna dobrou paměť a taky bych řekla, že ten aerobik mi dal jako fyzičku.
0: Jo.
1: Takže já nejsem prostě strašně udejchaná po té 3-minutové sestavě.
0: Takže sestavy, na to jsem se taky chtěla zeptat, trvají tak ty 3 minutky, takže takhle ano. Dlouhý je to vaše vystoupení.
1: Tak nějak co a.
0: No a už jste brali nějaký dobrý ocenění na těch soutěžích jako tým?
1: Jo, minulý rok jsme byli na 4, myslím, a na jedný jsme byli poslední, ale to tady byly hodně dobrý týmy oproti nám, a jinak jsme byli třetí a čtvrtý, myslím.
0: No a když takhle se člověk umístí, dostanete nějakou výhru?
1: Jo, dostaneme medaily a diplom. Jednou jsme dostali i takovou plyšovou kočku.
0: Dobrý. No a ty jsi vlastně říkala, že ještě předtím, než se třeba rozcvičíte nebo si jako řeknete poslední připomínky co a jak, takže si připravíte účes a kostým. Tak by mě zajímalo, jak tenhle ten konkrétní účes a kostým právě na street danceový vystoupení vypadá třeba u vás.
1: Minulý rok jsme měli tričko, ze zadu bylo čínsky napsáno kung fu, ale pod tím byl ještě obrázek nějakého toho kung fuisty, jak kope.
0: Bojovníka.
1: Ano, ano. A zepředu je nápis teda kung fu už jako anglicky, jo. Nebo česky, jak to říct. A měli jsme k tomu takový tenoučký tepláky z umělý látky a ty měly na bocích nohavic proužky, takže to vypadalo jako adidasový, ale nebyly.
0: No a nějaký special tenisky jsou na to potřeba na ten street dance?
1: Ne, tu normální boty jako do haly.
0: Jo, takže prostě cokoliv. A co teda jste měli na hlavě za účesy?
1: Měli jsme takový dva bobíky, tady nahoře úplně na hlavě. A ty jsme mě teda pořádně zalakovaný. Já mám hodně ofiny, takže na mě se spotřebovalo hodně laku a gelu, protože...
0: Aby ti tam pořád nekoukali nějaký cancourky.
1: Já jsem měla 2 centimetrový baby vlásky a to vůbec nešlo zadělat.
0: Znám to, taky baby vlásky jsou moje trápení, když se snažím zalakovat do culíku, tak stejně vždycky tam zase nějaký trčí, jak kdyby tam hledal nějaký signál. No, tak to musela být legrace, zároveň bobíky si umím představit, že jsou jakoby srandovní super účes, takhle k tady tomu cool outfitu. Umíš si představit, že by ses něco takovýhodle i klidně normálně vzala, jakoby je ta streetdanceová móda i tobě jakoby sympatická?
1: No, já nosím to kung fu tričko teďka jako normálně do školy.
0: No tak, ideálka. Co by si chtěla ještě pak dál ve streetdanceu, jak by se chtěla posunout? Chtěla by si třeba trénovat víckrát týdně, dostat se ještě třeba do nějakého lepšího týmu, na víc soutěží? Chtěla by se prostě tomu dál věnovat intenzivněji, nebo takhle, jak to máš, ti to vyhovuje?
1: Já bych se tomu chtěla věnovat víc a taky zároveň nevím, jestli to jde u nás v klubu, ale chtěla bych mít solo, protože si myslím, že nejsem zas tak špatná v tom.
0: Wow, hustý, no tak jakože byste měli třeba sestavu, ale v části té sestavy by si byla jenom ty, nebo že
1: třeba.
0: Bys... Jo, jako why not? Vlastně ten street dance je takovej ten tanec, kterým se dělají i ty battly a takhle, že jo, to vlastně všechno na to pasuje, to je super. Máte dobrou partu s vaším tanečním týmem?
1: Teďka k nám přišlo dost nových lidí, takže to už je teda horší, ale předtím ten tým, co jsme měli úplně původní, tak to jsme si skvěle rozuměli.
0: A jste tam jenom čistě holky, nebo to máte namixovaný i s klukama?
1: Máme tam ještě 2 kluky.
0: Klasický taneční týmy, který můžou být pro obě pohlaví, ale stejně tam kluci jsou třeba 1, 2 až 3. No ale tak lepší 2 než žádnej. Dej jim to dobře? Jsou dobrý?
1: No, řekl bych, že docela jo, jako... Na soutěže bych řekla, že to úplně ještě není. No?
0: Jo. No tak budu držet palce, ať se nějak budete posouvat dál a třeba dostaneš i to svoje solíčko. Je i fajn, že nejseš právě moc velká trémistka, že máš kondičku z aerobiku. Zhodnotila bys, že tě streetdance baví více jak aerobik?
1: Rozhodně jo.
0: Aerobik asi nebyla ani ta hudba tvýho stylu, že jo?
1: Vůbec.
0: Takže prostě tohle je tvoje vibe. Co bys dala třeba za tip? Komu bys si doporučila se věnovat právě tomuhle stylu tance street dance?
1: Asi tomboy holkám nebo klukům. A vlastně lidem, který se neboje jako projevit, neboje, nemají trému ideálně, protože se soutěžima je to docela jako docela velký tlak, ale jinak asi... Spíš holkám než klukům, ale kluci taky nemusí být vůbec špatný, to neříkám.
0: A máš pocit, že je potřeba začínat s tím v hodně raném věku, nebo takhle třeba okolo těch 11 let, jak jsi začínala ty, je to v pohodě? Nebo ty jsi měla výjimku kvůli tomu, že už předtím dělala 6 let aerobik? Jak bys to jakoby řekla? Řekla bys, že třeba v 10 začít se streetdancem, když jsi předtím nedělal nic, je už pozdě, nebo?
1: To bych řekla, že docela pozdě je, pokud chcete jezdit na soutěže. Ale protože ono potom máte už praxi a víte, jak ty pohyby mají vypadat, jak se to dělá a jak to navázat na sebe, takže řekla bych, že... Od 11 už je docela pozdě, ale třeba 9 to se ještě jakž takž nějak dá.
0: Tak pokud nás poslouchá někdo mladší, 9 a méně, tak můžete klidně bez jakýchkoliv zkušeností, a pokud nás poslouchá někdo starší, ale třeba už jste se nějakému tanci věnovali právě jako stázka a už vás to moc nebaví a chce to změnit, tak to si myslím, že taky je OK. Ale pokud už vám je třeba 11 plus a ještě jste se nikdy žádnému sportu nevěnovali, tak možná street dance úplně není pro vás, protože to už je takovej docela... jako složitej tanec, že jo, ale neimprovizuje se tam, ne? Prostě jako jedete ty sestavy, že jako máte to naučené.
1: Jo.
0: A jsou tam nějaký základní kroky, které jsou v každý sestavě, nebo nějaký typický prvky pro ten street dance?
1: Jo, říká se tomu bounce a to je, že jenom vlastně pružíš v kolenou a to je celý. A potom se tam hodně ještě dělá, nevím, jak se tomu říká, ale že děláš bounce a u toho jdeš buď do strany takhle, nebo dozadu. To se hodně dělá taky.
0: A takže člověk, co se věnuje tady tomu typu tance, musí mít hodně cit pro rytmus, ne? Musí cítit tu hudbu.
1: 100%.
0: No tak já si myslím, že si nám docela jako dala tipy i jsi nám popsala, v čem ten tenhle ten styl tance spočívá a proč tě to baví. Ještě než se posuneme dál, tak ještě nám dej nějaký street dance tipy, ať už pro lidi, co taky tančejí street dance, nebo pro někoho, kdo s tím teprve chce začít, nebo prostě cokoliv, co ti přijde jako dobrý závěrečný tip pro tenhle tanec.
1: Určitě, pokud jezdíte na soutěže třeba, tak si rozhodně trénujte doma. Ale i když nejezdíte na soutěže, tak si trénujte doma, protože potom vás třeba trenérky víc chválej, potom na vás, jako třeba na nás někdy řvou, když je naštvem, tak na vás neřvou, že to neumíte.
0: No a jak často třeba tancuješ ty doma? Si ty sestavy, nebo si to i v hlavě opakuješ a tak?
1: Já vždycky chodím na půdu, my tam máme velký zrcadlo, takže se k tomu pouštím tu hudbu, na kterou máme sestavu, a tancuji se to na půdě, ještě se to tam pořádně nasvítím, někdy i točím.
0: Aby ses pak viděla třeba na tom videu a mohla si říct ty připomínky sama k sobě. No a to děláš třeba jako jednou týdně trénuješ s týmem a třeba jednou týdně děláš tady to soukromí nebo i víckrát?
1: No víckrát, asi minimálně 3x do týdne.
0: Takže jestli se chcete posouvat dál třeba ve street danceu, tak tohle je tip od Stásky, jak to udělat, a my se taky teď posuneme dál.
2: Tak, co?

0: No co?
1: Naším dalším tématem dnešního dílu Trendu bude K-popová kapela Baby Monster. Stáska miluje Jižní Koreu. Konkrétně i řekla, že to je prostě opravdu její závislost, že opravdu je to její megatéma. Tím pádem s tím se pojí nejenom jakoby K-popový styl, K-popový kapely a i celkově se učí korejsky, takže tady probereme dneska celý tohleto téma ze široka. Asi ještě než se zaměříme konkrétně na kapelu Baby Monster, tak mi Stázi řekni, kdy jsi tak oblíbila Jižní Koreu a K-pop, jak je to dlouho?
2: Řekla bych, že to bude někdy před rokem a půl, bych řekla.
1: Takže asi tak v době, kdy to tady začalo hodně trendovat, předpokládám, kdy se k nám K-pop hodně dostal. No a co tě na tady tom stylu hudby a vlastně i takovým celkově životním stylu, on to není jenom o té hudbě, co tě na tom tak zaujalo?
2: Mně se líbí hlavně vzhled těch holek, oni jsou strašně hezký. A když koukám i na nějaký videa s nimi, tak oni jsou na všechny strašně milí. A to vždycky tak zahřeje u srdíčka, když vidíš, jak je někdo na někoho milej.
1: Takže máš sen, že by ses jednou chtěla do Jižní Koreje podívat a vidět třeba nějakou K-popovou kapelu i naživo?
2: Rozhodně, já jsem

0: přemlouvala mamku, aby jsme tenhle rok jeli na dovolenou do Koreje a ona říká, to rozhodně ne, na to zapomeň.
1: Už jsem měla další otázku a myslíš, že to klapne, ale evidentně to zatím neklapne. No, tak ona, ta Jižní Korea, to není úplně jako je do Chorvatska, no, tak ale věřím, že to jednou vyjde a kdyby to nevyšlo teď, tak se to třeba splníš za pár let, až budeš dospělá, vyrazíš tam třeba s kamarádama nebo uvidíš, prostě bude to už víc v tvých vlastních rukou. Ty jsi začala učit korejsky, jak to probíhá? Jsi samouk nebo chodíš někam na kurz?
0: Já se učím na Duolingu, ale hodně mi teďka pomohly i videa na YouTube. Tam jsem se naučila Hangul, což je korejská abeceda. A to mi v tom Duolingu hodně pomohlo, že už třeba si nemusím ani všechno pouštět, abych to slyšela, že to umím i přečíst.
1: No tak nám, Stazi, něco řekni a pak nám řekneš, co si nám právě sdělila korejsky.
0: Dobře, tak. 안녕하세요. 저는 스타시예요. 그리고 저는 학생이에요.
1: Tak co jsi nám teďka řekla?
0: Dobrý den, jsem Stazi a jsem student.
1: Super, jako znělo to fakt bezva, takže evidentně Duolingo válí. To je jenom další tip pro vás, že i když ve škole máte třeba jenom angličtinu, tak vás to nemusí zastavit a můžete se posouvat dál. Začala jsi s tím, protože chceš třeba rozumět víc rozhovorům s těma svýma jakoby K-pop hvězdama, kde oni sice všichni umějí celkem dost dobře anglicky, ale často mluví podle mě i hodně rozhovorů v korejštině, že jim chceš rozumět?
0: Jo, a taky mě hodně zaujal ten jazyk, že to hezky zní a je to dobrý umět nějaký jazyk, který mu nikdo nerozumí. Takže já můžu nadávat klukům ve škole a nevědí, co říkám.
1: To je dobrý. A máš nějakou kamarádku nebo i kamaráda ve škole, který taky jako je největší milovník Koreje, třeba sdílí tady tu tvoji vášeň, má rád taky ty K-popový kapely. Máš někoho, s kým to můžeš sdílet?
0: No, největší milovník úplně ne, ale spoustu holek od nás ze třídy chce taky do Koreje. A jedna kámoška se taky učí korejsky, ale ta se tomu nevěnuje tolik jako já.
1: Jak často teda jedeš svoje Duolingo? Máš to fakt jako teďka, jako že každý den musíš splnit level?
0: Jo, každý den minimálně jedno to kolačko celý.
1: Mhm. Ty jo, hustý. No a jak vidíte, tak už nám tady úplně řekla Stázka bez přípravy prostě dvě věty a fakt to znělo, jako kdybych zavřela oči, jako kdyby tu přede mnou seděla Korejka. K-pop hudba, v čem je podle tebe specifická a co se ti na ní líbí? Kapely, které jsou známí, jsou nejenom Baby Monster, ale třeba BTS nebo Blackpink, ty třeba často hrajeme i na Junioru, takže to můžete znát i vy, co nás teď právě posloucháte a třeba K-pop úplně neznáte. Pojď nám nějak představit tu hudbu, v čem je specifická, v čem je tobě sympatická a na čem si teď teda ujíždíš ty konkrétně?
0: Specifická je docela v tom, že mixují se hodně jazyky, čili třeba korejština a angličtina nebo japonština a angličtina. Podle toho, odkud ty členové jsou, oni nemusí být jenom z Koreje. Třeba je jedna skupina, třeba ta Baby Monster, kde jsou dvě z Japonska, dvě z Tajska a dvě z Koreje.
1: Mm-hmm.
0: Takže ta moje nejoblíbenější členka, to je Aisa, ta je z Japonska a je to reperka, takže rapuje občas i v japonštině, což je teda taky hustý.
1: Mm-hmm. No tak v Japonsku jsem třeba já byla teďka loni na podzim, takže tam je teda skvělá atmosféra, tak můžeš třeba ještě přimlouvat i na Japonsko. Tam jsem si to taky moc užila, lidi jsou tam vlastně trošku, jako mi přijde jiný než u nás, mají takový jiný zvyky, jiný pravidla a je to hrozně zajímavý poznat tu jinou kulturu. Samozřejmě, že ty jsi vybrala reperku, prostě cool holku, zároveň si mi říkala během dneška, než jsme ještě začali vysílat, že si podle ní chceš udělat i účes, je to ona?
0: Jo, je to ona.
1: Protože Stázka má teď ještě celkem dlouhý vlasy, ale chce si nechat pod uši ostříhat na krátko a právě tady jako ta její oblíbená slečna z Baby Monster, tak má takovej krátkej sestřih. Stázka taky říkala, že vypadá úplně jako z anime, takže chceš někdy experimentovat třeba s barvou vlasů, nebo to zatím by ani neprošlo u rodičů?
0: Jo, chtěla bych, ale Ivono, minulý rok k Vánocům jsem dostala takovou fialovou barvu na vlasy, ale to bylo jenom jako takovej štěteček malej.
1: Mm-hmm.
0: Ale chtěla bych si nikdy nechat nabarvit vlasy třeba na fialovou úplně ne, to je až moc výstřední.
1: Tak na co?
0: Třeba nějaký jiný odstín jako blond, že bych si měla třeba světlejší vlasy, nebo naopak tmavší vlasy. Chtěla bych zkusit třeba možná i černou, ale to nevím, to by mi asi zničilo ty vlasy úplně.
1: No, jako já jsem si říkala, jestli neřekneš černou, protože v podstatě všechny asijské hvězdy mají černý vlasy, některé je mají teda odbarvený na blond, ale většina mají černý, jako jejich přirozenou barvu. Jak už sama Stáska řekla, tak ty kapely K-popový jsou namixovaný tam z těch asijských zemí. Oni vlastně v té Koreji existují takové akademie, kam vlastně můžou ty potenciální hvězdy přijmout. Oni tam pak strašně tvrdě trénují a jenom ty úplně nejlepší se z nich pak stvoří ta kapela a jdou teda do toho průmyslu. Jako podle mě je to ale docela drsný, to mají ty K-popový hvězdičky, jakože opravdu musí dodržovat ty přísný pravidla, jsou prostě produktem té akademie, která prostě je určila, že budou populární a musí to zvládnout. Co si o tady to myslíš?
0: Jo, rozhodně je to pravda. Mají hodně přísnou dietu, musí pořád cvičit, spějí třeba maximálně 8 hodin denně. Podle toho, v jaký, říká se tomu entertainment, podle toho, u jaký entertainment se snaží jako zabodovat. Třeba u YG, to je má nejoblíbenější, z toho je právě, že Baby Monster a i Blackpink, tak tam 7 až 8 hodin denně spánku jim dávají, což je teda poměrně dost. Někde dávají třeba jenom 3 nebo 4 hodiny, což je hodně málo.
1: No to teda, to bych nezvládla.
0: No a musí pořád celý den dřít, musí pořád tancovat nebo zpívat, repovat, učit se musí a i korejštinu se musí naučit, protože jinak by se nedomluvili nikde. Protože v Koreji je to docela přísný na to korejštinu, protože i když třeba na nějakou univerzitu se chceš přihlásit a je tam napsáno, že ti budou rozumět i anglicky, tak když je tam nějaká starší paní, tak ti prostě anglicky nerozumí, jinak než korejsky se nedomluvíš. Takže no, mně to přijde docela špatný jak v tomhletom směru, protože Korea je podle mě hodně oblíbená země, protože tam jsou všichni na sebe milí, hodní a takhle. A přijde mi docela blbý, lidi tam hodně cestujou, že tam není zas tolik strašně moc příležitostí, kde bys mohl mluvit jinak než korejsky.
1: Tak to je taková trochu komplikace, to teda uznávám. Je pravda, že v Japonsku se častokrát taky nedalo domluvit jinak než japonsky, ale zas náhodou je ta země hodně kupředu technicky a všichni skoro mají mobily s Google Translatorem a prostě pokud zjistíme, že si nerozumíme, tak se to tam jako namluví. A samozřejmě, že ten překlad není dokonalej, ale jako většinou aspoň ten základ, co si chcete říct nebo co od sebe potřebujete, nějak se domluvíte, že si to řeknete do telefonu. Třeba řidiči autobusu v Japonsku, předpokládám, že možná v Koreji to bude stejný, tak ty tradičně absolutně neuměli jinak než japonsky, ale prostě když viděli, že tam je nějaký problém, tak prostě tam měli okamžitě při ruce ty překladače a prostě to tomu člověku pustili, jako by co mu chtěli říct a nějak jste se prostě rukama, nohama domluvili. Takže vždycky to nějak šlo, ale bylo to třeba trochu komplikovaný. Jak jsme nastínili, že to mají tedy ty korejský kapely K-popový celkem drsný, ty to schvaluješ, že to takhle jakoby má bejt, aby ta kapela byla fakt dobrá? Chtěla by si takový kapele bejt, která by měla třeba určeno 4 hodiny spánku a pořád dřít a dřít?
0: No, jako mě by nevadilo celý den tancovat, to by mi rozhodně nevadilo, ale zase málo spánku je za mě docela blbý, ale někdy taky spím jako třeba 4 hodiny jenom.
1: No tak ono, když je to výjimečně, tak se to dá, ale když to je každý den, tak už je to docela masakr.
0: Docela jo, no, ale za mě neuznávám, že neberou jiný než extrémně hubený holky. To neuznávám.
1: Asi i sama si říkala, že cvičení, přísná dieta, to je takový docela divný a myslím si, že asi každý tělo je krásný a že když je člověk se sebou spokojený, tak jak vypadá, tak je to přece OK. Tak to je taková ta asijská kultura. Tam ani vlastně moc jakoby lidí s jinýma křivkama, než který jsou hubený, moc ani není, takže asi jim to prostě přijde jako ta jediná správná varianta. Ty jsi mi ale i říkala, že oni mají velký striktní pravidla na vzhled, že třeba ty holky mají na každém koncertě jiný účes a jiný prostě líčení a oblečení, tak jak to je ohledně toho stylu?
0: To je podle stylisti oblíkají, takže třeba když mají nějakou jako cute concept písničku, tak má jako šaty, sukně a takhle, ale když mají nějakou jako
1: drsnou?
0: Jo. Tak mají třeba jako baggy jeans, oversized a takhle, ale
1: co se týče účesu a make-upu?
0: Make-up to mají hodně jako rozsáhlou skincare, mm-hmm. třeba půl hodiny ráno i večer.
1: Se pečou o svoji pleť.
0: Jo, ano, ano. Potom i make-up si dává jako dost drahý značky, známý a takhle. A nemůžou mít prostě jako pupínky, protože toho si jako fanoušci všimnou a hned za to dostanou extrémní bídu, takže to nejde, abys měl pupínek prostě jeden.
1: Ježkovi oči, no tak to by nebylo nic pro mě. Zmínila jsi skincare, péči o pleť, korejská kosmetika je další téma, které je hodně aktuální, kromě K-popu. Co si myslíš o korejské kosmetice, péči o pleť? Je to teď pro tebe ještě úplně mimo, protože prostě je ti 12 a ještě to neřeší, nebo už si taky kupuješ nějaký korejský masky a zkoušíš pečovat o svoji pleť?
0: Jako já úplně na tyhle ty jako věci nejsem, protože...
1: Neřešíš?
0: No, neřeším, jsem spíš takový jako polokluk, takže...
1: A já myslím, že to ani není vůbec potřeba. Každopádně, kdo si v tady tom ujíždí a už jsme tu takový hosty měli, tak právě Jižní Korea toho teď produkuje extrémně moc a nabízí takový různý produkty, které mají třeba vychytávky, co evropský nebo americký produkty třeba úplně nemají. Ještě jsme říkali, že tady probereme, proč jsi vybrala téma zrovna Baby Monster, proč jsi třeba nevybrala obecně K-pop, proč jsi vybrala konkrétně tuhle kapelu a v čem tahle ta kapela ti přijde, že se odlišuje od těch jiných K-popových, který jsou teď na scéně, proč jí máš nejradši?
0: Tuhle kapelu mám nejradši, protože Blackpink, jako nejdřív jsem měla nejoblíbenější Blackpink, ale ty už nevydávají žádný písničky. A
1: jak to? Oni už skončili nebo jedou už jenom to starý?
0: No, oni skončili jako skupina, ale aha. dohodli se, že budou vydávat písničky jakože v popisu, či je to písnička, že tam nebude Blackpink, ale Jennie, Rose, Lisa a aha. Jisoo. Mhm. Že tam prostě budou dělat jako spolupráce.
1: Jo, jo, jo. Takže vlastně už jako Blackpink ne, ale vždycky, že jedna je hlavní, a, mm-hmm. ale zaspívají to třeba spolu.
0: Jo, jo. Ono, Baby Monster má i hodně podobný jako styl všeho jako Blackpink. A taky je tam hodně úspěšná ta reperka Aisa, jak jsem říkala. Tak ta píše i vlastní texty, mm-hmm. je teprve 19 mm-hmm. a už v nějakých písničkách má i svoje texty, které napsala ona. A když si dělala audition, což je jakoby přijímačky v uvozovkách takový, tak tam měla písničku Me, Myself and I a tam měla kolik asi 20 sekund svého vlastního korejského rapu, ale ještě v korejštině, když ona je z Japonska.
1: Wow.
0: A to jí bylo teprve 17 asi.
1: Takže za tebe prostě mega talentovaná holka.
0: Jo, jo.
1: Kolik je těm ostatním členkám? Jsou taky takhle mladý? Je to hodně mladá kapela, protože vím, že třeba BTS nebo Blackpink, tam už je jim spíš ke 30 nebo i přes 30, tak tyhle ty jsou ještě hodně fresh.
0: No, tyhle ty debutovaly 2023, myslím. Jedna, ta je nejstarší, ty je 21, potom je teda 19, potom 18, nejmladší je 16, myslím teďka.
1: Takže to jsou fakt jako ještě baby.
0: Jo,
1: baby kapela. Tak. No, což je super, že opravdu i takhle mladý holky do toho jdou a jsou talentovaný. Možná se s nima i dnešní mladá generace ve věku stázky dokáže víc totožnit, že prostě mají ještě takový třeba starosti a řešejí věci, které řešejí prostě mladí lidi a ne třeba ty, kterým už je 30, tak to už jsou spíš v podstatě dospělí lidi, co už třeba budou zakládat rodiny a tak, takže to je zase úplně jiný svět. Jezdí K-popový kapely koncertovat třeba i do Evropy? Děje se to?
0: Jo, teďka budou mít Baby Monster World Tour a budou i v Evropě, takže doufám, že někde blízko České republiky.
1: A myslíš, že to prostě přemluvíš, jo? Že to prostě klapne a pojedete?
0: Já když tak uteču z domu, já potřebuji vidět naživo.
1: To není typ pro vás, holky a kluci, ale já věřím, že Stázka určitě přemluví mamku nebo taťku a oni se s ní vydají, pokud to bude, já nevím, třeba Německo, Anglie, to ještě není tak daleko. To jsou takový velký docela země, kam většinou tady ty interpreti jezdí na ty světový tour. Pokud pojedou do Evropy, tak si myslím, že třeba Velkou Británii by nemuseli vynechat, takže to by třeba mohlo vyjít.
0: Snad jo.
1: Držím palce. Teď ještě nám dej závěrečný tip k tématu K-pop kapela Baby Monster Jižní Korea pro kohokoliv. Ať už pro fanoušky, nebo třeba pro ty, kteří to teprve potřebují objevit.
0: Pokud se chcete učit nějaký cizí jazyk, nějaký ideálně asijský třeba, tak vám radím korejštinu, protože tam je docela lehký se naučit ten hangul, je to hodně podobný té naší abecedě. Vyslovuje se to vlastně úplně stejně, akorát, že tam není pár písmen, ale to je myslím, že hodně malý mínus. Ale jinak ty znaky, ono vám to ze začátku může přijít těžký, ale když se do toho dostanete, víte, jak to číst, naučíte se hangul, tak je to hodně lehký, protože tam se nic nemění, tam jenom dáváte ty znaky za sebe, to je jediný, co děláte.
1: Tak to je takový jazykový tip od Stásky a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Stáska. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Stáska jako zástupky

0: Naším posledním a to třetím tématem je hip-hop jako hudební styl, protože hip-hop je i třeba taneční styl, ale my se tomu pověnujeme spíš té hudební stránky. Asi vás nepřekvapí, že Staska má ráda hip-hop, protože přece jenom se to promítalo ať už do toho K-popu, tak už do toho tancování, takže je to tady naším takovým tématem v celém dnešním trendu. Jak ses k hip-hopu dostala? Před jak dlouhou dobou jsi řekla, tyjo, hip-hop, to je něco, co mě asi baví z hudby nejvíc.
1: Jak jsme měli na Street Danceu tu písničku Trendsetter od Conora Price, tak jsem si omylem jednou rozklikla ten jeho profil a pustila jsem si nějaký ty písničky a řekla jsem si, tyjo, to není vůbec špatný. Tak jsem si pouštěla další a další, až jsem se do toho nakonec zamilovala.
0: To je krásný, takže to byla vlastně náhoda. Conor Price, představ nám ho trošku, protože si myslím, že na rozdíl od třeba K-popových kapel, to není interpret, který ho zná úplně každej, není to zatím jako novej Justin Bieber, takže kolik mu je, odkud pochází, co to je prostě za týpka?
1: Tak kolik mu je, tak to nevím.
0: Ale co a je spíš starší nebo mladší?
1: No, nějak přes 20 mu bude.
0: Je to americký interpret?
1: Jo, je americký. Myslím, že teď nevím, já na Zemak nejsem moc dobrá, z Toronto, myslím, že No a vydává hodně písničky, na rozdíl od K-popu, ty vydají jedno malý album se 4 písničkama za 1/4 roku, takže to je docela špatný. Tak on vydá třeba celý album, kde je těch písniček 12 za 2 měsíce, takže to je hodně dobrý. Spolupracuje hodně s Nickem D. A ten je taky dobrý, mají spolu hodně písniček, hodně se kamaráděj a je to lepší než u K-popu ty písničky, protože to můžu poslouchat, to si tam dám jenom přehrát mix a pouští se mi jako hodně písniček, který neznám třeba. Za to u K-popu se mi tam furt opakujou ty, který znám.
0: Že jich za stolik není.
1: No právě, jich málo hrozně.
0: No a u toho hip-hopu, tak tam angličtina hlavní jazyk, baví tě na tom hlavně ten rytmus, anebo posloucháš hodně i ty texty a pak si třeba i hledáš přesně, co to znamená a baví tě prostě ty příběhy v těch hiphopových sonzích, nebo je to prostě o tom vibe, o té hudbě?
1: Mě hodně baví ty beaty, jak v tom jsou. Má to hodně dobrý, jakože to chytne. A taky tenhle Conor Price, on je zajímavý v tom, že dělá spolupráce s interpretama, který nemluví anglicky.
0: Aha,
1: takže
0: to je zajímavý.
1: Tam zpívá třeba jeden z Japonska tam je, potom z Afriky, z Indie, z takhle různých zajímavých zemí. A když jsem koukala na videoklip k tomu, tak tam v rohu byla malá vlaječka a já jsem si říkala, tyjo, co to je za vlajku, to jsem nikdy neviděla. Tak jsem se podívala, vyhledala jsem si to a třeba vlajku Afriky jsem vůbec neznala, jsem nevěděla, že to je tohleto.
0: No asi... a jako je to nějak vysvětlený, proč takhle hledá tady ty interprety, prostě jakoby fakt, že chce jako zkoušet interprety, které nejsou jako celosvětově známý, aby jako představil svým posluchačům, nebo řekl to třeba v nějakém rozhovoru?
1: Řekla bych, že to je proto, že to chce představit jako světu, protože myslím, že on objíždí jako různě ty země a když najde nějaký potenciál, tak si řekne, tyjo, tenhle je dobrý, toho si vemu k sobě do písničky. Protože myslím, že zahozený talent je špatný.
0: No, to je pravda, takže Conor Price dává takhle příležitost i nějakým ne až tak známým hudebním hvězdám. Hip-hop je něco, co poslouchá tvoje generace? Myslíš, že to v tvojí generaci trenduje, nebo je to spíš ojedinělý, že ty to máš ráda?
1: No, řekla bych, že teďka moje generace poslouchá spíš jako Sofian, Kalin a takhle. Ty já poslouchám taky, ale už míň. No a ten hip-hop bych řekla, že je spíš jako ojedinělej.
0: Takže zatím nemáš úplně parťáky, který by to s tebou sdíleli a prostě si to posloucháš sama.
1: Ne, moc ne.
0: A máš nějakou třeba inspiraci, je to třeba, že ten Conor, že si tam pak dáš, co je podobný a takhle hledáš další songy, nebo máš třeba nějakého influencera, který třeba hodně řeší hiphopovou hudbu a máš pak od něj třeba tipy na další?
1: Já se vždycky pustím jednu písničku a já tam mám nastavený automatický přehrávání. Tak já si buď si vždycky řeknu, ta je dobrá písnička, tu neznám, tu se dám do oblíbených, anebo Ježišmarja, co mi to tam zazdali.
0: Takže se vlastně tím nějakým algoritmem v přehrávacích aplikacích necháš víst a občas se trefí a občas ne až tak úplně. A co bychom ještě tak řekli o hip-hopu a je důležitý to tady určitě zmínit. Jakou by si třeba dala píseň, kterou by někdo, kdo hip-hop zatím vůbec neposlouchá, nepřišel mu ještě na chuť, tak čím by měl začít? Co si myslíš, že by ho mohlo pak chytnout?
1: Písnička Violet od Connor Price a moje nejoblíbenější. Mám ji i na vyzvánění. A je fakt dobrá. Líbila se i mým rodičům, což je hodně. Hodně.
0: To hodně znamená. Takže Violet Connor Price, to je tip na song, kterým byste mohli začít a pak byste si třeba mohli zamilovat hip-hop stejně jako Stáska. Hip-hopový prvky v oblečení, je to něco, co zařazuješ do svého tomboy stylu?
1: Jo, asi nejvíc jako kšiltovka, to nosím pořád. A oversize trička.
0: Jinak pojďme ještě teda možná v téhle kategorii víc popsat ten tomboy styl, který jsme už tady zmínili, ale třeba možná nás poslouchá někdo, kdo to nezná. Tak jak bys prostě popsala někoho, kdo se oblíká v tomboy stylu?
1: Rozhodně nenosí sukně a šaty. Ne úplně barvy jako růžová, fialová, tak moc ne. Spíš jako tmavší barvy. Černá, šedá vedou. A rozhodně jako oversize a baggy. Potom boty podobné jako New Balance. Ty mám teda já, ty jsou super. No rozhodně kšiltovky, sluchátka.
0: A v létě nosíš co? Furt džíny, dlouhý baggy nebo nějaký baggy kraťasy? Nebo co je potom pro tomboy holku jako go to fit na léto, až začne být horko?
1: No tak ze mě nějaký delší kraťasy jako ke kolenům třeba, protože já nemám ráda krátký kraťasy. To úplně nesnáším. A jinak jako normálně oversize tričko vždycky jako.
0: Jo.
1: Kšiltovka 100%, sluneční brejle.
0: A jedeš.
1: A jedu.
0: Jo, tak já si myslím, že jsme tomboy styl popsali docela dobře. Je to takovej jakoby lehce klukovský styl s náznakama přesně do hiphopu, do street dance prostě. Úplně se to ale neslučuje s tou tvojí oblíbenou barvou fialovou. Vnutíš si tam vždycky aspoň nějaký trochu fialový prvky, když máš tu barvu ráda, i když to není úplně jako signature pro ten styl?
1: Jo, já mám Chotě Crew tričko, to je název našeho klubu, ten mám právě že z Táboru. A to je modrofialový, takže to je hodně oversized. Takže to nosím pořád, no pořád, skoro vždycky. A fialový, když tak mám fialovou tašku, fialovou flašku.
0: Takže jakoby nějakýma detailama to tam prostě dostaneš, jo. I svoji oblíbenou barvu. Dej nám závěrečný hip-hop tip a potom se posuneme k závěru dnešního dílu.
1: Tak za mě umělec Connor Price prostě nejlepší.
0: Tím začněte.
1: Přesně tak. Protože on nedává jako ty strašně hodně hip-hop. On dělá i trošku jako jinačí. Ne jenom ten jeden styl jako zarytej. A má dobrý hlas, teda není úplně moc hezký, což je škoda.
0: Ale jde nám hlavně o tu hudbu.
1: Přesně tak.
0: Přesně. Tak jo, tak já myslím, že od hiphopu se posuneme k závěrečnému tipu, protože se nám blíží konec dnešního dílu Trenduj. A i když nám tu Stáska už několik tipů dala během celého dílu, tak nám dej ještě něco závěrečného. A to se nemusí týkat žádný kategorie, kterou jsme dneska řešili. To může být tip na cokoliv. Na modu, na knížku, na procházku, na jídlo. Úplně co tě napadne.
1: Tak dávám tip na knížku. Já mám teda ráda hodně horory. Nečtu v podstatě nic jiného než horory. A je dobrá taková série Příšerné příběhy. To je jenom tak jako lehce. To je tak jako líznutý.
0: Lehce strašidelný.
1: Přesně tak. No, ale vlastně podle toho, jaká knížka. Příšerné příběhy z Černé lodi, ta byla hodně extrémní. A potom Hodný holky umírají první. To je hodně dobrá knížka.
0: A to je jakoby nějaká teen série, jakože pro teenagery, nebo je to už pro dospělí?
1: To je young adult.
0: Jo, takže young adult literatura, pokud už vám je prostě 11, 12 a víc, tak je to pro vás. A teda pokud máte samozřejmě rádi horory jako Stáska, tak to jsou tipy na knížky, které si můžete přečíst. My si dáme písničku a pak nás čeká kvíz trendů, bojíš se?
1: Jo.
0: No tak se necháme překvapit, jak to dopadne.

0: Máme tady kvíz trendů a hned jdeme na první otázku. Které nehty budou trendy v letošním roce 2026?
1: Ježiš,
0: za A.
1: Maria.
0: Klasické a stylové, za B. Přehnané a výstřední, nebo za C. Okousané?
1: To já bych dala Bčko asi.
0: Přehnané a výstřední?
1: Jo.
0: Dáváš? Bohužel správná odpověď, klasické a stylové.
1: Aha.
0: Druhá otázka. Jaká tílka jsou letos trendy? Za A. Upnutá tílka s tenkými ramínky. Za B. Volná tílka s širšími ramínky. Nebo za C. Tílka letos netrendují.
1: Já bych řekla, že tílka úplně netrendujou.
0: Bohužel, správně teda aspoň podle toho, co jsem já vyhledala, je, že trendujou volná tílka s širšími ramínky. Třetí otázka. Který animovaný film získal Oscara? Teď toho posledního, takže to bylo za rok 2025. Za A. Naskok do divočiny, za B. Lilo a Stitch, nebo za C. K-pop Lovkyně démonů.
1: Lilo a Stitch ne, podle mě. K-pop Demon Hunters taky ne. Takže to třetí asi.
0: Takže dáváš Naskok do divočiny, že získali Oscara?
1: Asi.
0: Bohužel správně bylo, K-pop Demon Hunters získali letos Oscara za animovaný film. Čtvrtá otázka. Musíš se na něčem chytit, Stázi, držím ti palce. Jaká barva bude moderní v letošním jaře a létě? Za A. Lilkově fialová, za B. Rajčatově červená, nebo za C. svítivě růžová?
1: Tak to první.
0: Lilkově fialová dáváš?
1: To bude špatně, takže jo.
0: Počkej.
1: Já jsem úplně zmatená, já netuším.
0: Počkej,
1: vůbec.
0: Jaká barva bude trendovat teď na jaře a v létě? Bude to lilkově fialová, rajčatově červená nebo svítivě růžová?
1: Jo, já vůbec netuším.
0: Tak si tipni.
1: Tak třeba ta růžová.
0: Bohužel správnou odpovědí je rajčatově červená.
1: Cože?
0: A máme tady poslední otázku. Jaká móda se letos vrací na výsluní? Za A. Móda 80. let. Za B. Móda 60. let. Nebo za C. Móda 70. let.
1: No, taky to já už jsem úplně v háji. Tak asi 80.
0: A to je správná odpověď.
1: Konečně!
0: A to je za nás dnešního trendu všechno. Stázka získala 1 bod z 5, ale myslím, že jsme se společně aspoň zasmáli a aspoň zjistila, že K-pop Demon Hunter získali Oscara. To jsem teda čekala, že pro ní bude úplně otázka, kde získá bod jedna báseň, a ona to nebyla, pravda. No nevadí. Já doufám, že vás dnešní díl bavil a budete nás poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z Alfa, to nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte se za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Stázy najdete na našem webu. No a zároveň mám pro vás výzvu. Pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se na vás těšit. A taky na vaše zprávy. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host.

rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má...

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

Je to kruh souznění, je to splynutí dvou různých částí vtělení.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Naší volant má štístko?
1: Ano, Mírku.
0: Máš nové Kanady?
1: Ano, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Ano.
2: Štístko?
1: Ano, bojlere?

0: čus, vevera, klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli, každý má výlet rád. Každému z těch hochů je 65.

0: Vlka junior.
1: Holky a kluci, jsem moc ráda, že i dnešní květnové pondělní odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítá Denisa Kimlová. Opět pro vás mám spoustu pohodové hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka. Samozřejmě ani dneska nevynecháme zvídavec a četbu na pokračování. V 17 hodin a 10 minut vás čeká dnešní aktualita. Osobně dorazí mladičká zpěvačka Valentína Vozňuk, kterou už naši stálí posluchači dobře znají, a s ní dorazí taky Lucie Junková, ředitelka festivalu Diamond Voice. Budu samozřejmě hrát na přání a moc se těším na všechny vaše vzkazy a telefonáty. No a po 19. hodině bude naším hostem Karolína Gudasová-Neuwirthová, zpěvačka a herečka. Budeme se v Lince důvěry zabývat tématem, když chybí rodiče, protože hvězda projektu Karol a Kvído otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol totiž do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, ve Švédsku a ve Finsku, kam jí přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila úplně bez maminky. Probereme ale i její aktuální pracovní aktivity a pozvánky na vystoupení a tip na super aplikaci i nové online kurzy angličtiny. Tak. Už víte, co vás dneska ve vysílání čeká, a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Čtveřice kriticky ohrožených antilop bongů horských, včetně samce ze zoo Praha, dorazila do Keni. Na letišti v Nairobi symbolicky předala zvířata česká velvyslankyně v Keni Nicole Adamcová do rukou keňské vlády. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Wagner dovedl předky repatriovaných samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s koordinátorem Evropského chovného programu a jeho týmem v Zoo Chester, a podíleli se na něm Zoo Praha, Zoo Berlín, Gifskut Zoo, Zoo Frankfurt a Zoo Bojnice. Ze sportu. V letošním roce hokejový světový šampionát pořádá Švýcarsko ve městech Zurich a Fribourg. Turnaj se koná v termínu od 15. do 31. května 2026 a odstartují ho Češi. V pátek 15. května od 20.15 se utkají s Dánskem. Poslední utkání skupinové fáze pak budou na programu v úterý 26. května. A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno, místy přehánky a průměrné teploty se pohybují okolo 23 stupňů Celsia. Zítra nás čeká počasí velice podobné, jen průměrné teploty o stupínek klesnou.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Holky a kluci, dospíval nám Pokáč a vy stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou. Dneska máme 4. května, jaro v plném proudu, školy v přírodě naplánované a leckdo už se těší na prázdniny, což je samozřejmě jasné, protože už se krásně blíží. Stejně jako se krásně blíží den otevřených dveří Českého rozhlasu. A na ten vás teď moc ráda zvu. Přátelé, v celém rozhlase bude hodně živo a bude se tu provázet po celé budově a taky nahlížet do všech stanic. U nás na Junioru budou samozřejmě taktéž otevřené dveře a budeme se tu s kolegy moderátory střídat u mikrofonu celý den, každou hodinu. Takže pokud nás chcete potkat, doražte. Pokud si chcete zkusit sednout za mikrofon, doražte. Pokud nám chcete něco říct nebo třeba i poradit, doražte. V sobotu 16. května na den otevřených dveří Českého rozhlasu. Adresa známá, ale pro jistotu Vinohradská 12. Těšíme se na vás. A já se tady ve studiu už taky těším, a to na své hosty, kteří už za chvíli usednou naproti mě. Bude to zpěvačka Valentýna Vozňuk a ředitelka festivalu Diamond Voice Lucie Junková.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a jak už jsem vám prozradila před písničkou, mým hostem je teď mladička, talentovaná zpěvačka Valentína Vozňuk a taky ředitelka festivalu Diamond Voice Lucie Junková. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj!
0: Tak, ahoj Val, my jsme se naposledy viděli na Vánoce. Tehdy si nám představila svou super vánoční písničku. No prozraď, co se od té doby všechno událo.
1: No, samozřejmě jsme slavili Vánoce, pak jsme začala života škola, ale s tím, že začala škola, tak jsme začali hodně nacvičovat na festival zmrzliny, na který jsem jakoby vyhrála jsem to, že tam bude jakoby i tenhle rok. Mm-hmm. A my to nacvičujeme s mýma kamarádama, aby jakože tam tančili, takže tam nacvičujeme a nacvičuji tam i svoji dvě nové písničky Ice Cream Holic a Karma zdarma, takže se hodně těším, až půjde. Jasný. Je to 20. června, takže můžete se klidně přijít podívat.
0: Aha.
1: Pak ještě, no jsem ještě hrála pár představení ve Frozen, taky jsem si je hodně užila. Byla to fakt velká zábava. A no, samozřejmě jenom ta škola, což asi nikoho moc nebaví, ale no. Ale jinak to asi je takový všechno z těch zajímavých věcí, jako třeba místno, každý den samozřejmě hraje na klavír a zpívám, ale to je jako taková věc, která se děje pořád.
0: Dobře, ale mě by ještě zajímalo, ještě bych si tam chtěla doplnit, ty skládáš, to mě na tom fascinuje, že ty si ty svoje písničky vymýšlíš sama, takže máš v hlavě nějakou novou, nebo na papíře, nebo v poznámkovém bločku?
1: No mám, ale ještě z toho neplánuji nic udělat zatím, takže to
0: takže
1: je jenom jako návrh, ale jako třeba ten Ice Cream Holic, ten už by měl za nějakou dobu vyjít na Spotify.
0: Super, teď mi prozraď, Valentínko, co z toho, co si všechno jmenovala, jsi užila nejvíc, nebo prostě to, co bylo extrémní?
1: Rozhodně nejvíc, jakoby prostě zábavný pro mě, bylo nacvičovat to s mými kamarádama, prostě to učit. Cítím jako nějaká učitelka, ale jakoby
2: to je super.
1: V tomhle smyslu a chodili jsme i do parku a tak, prostě jsme to nasvědčovali všude, kde jsme mohli, třeba i ve škole, o přestávkách a já jsem strašně ráda, že moje kamarádi si pro mě udělali tak čas takhle.
0: Parádička, tak když si udělali čas a jsou tak úžasný, tak pojďme je zmínit jmenovitě.
1: Takže Michaela Rážová, Nikola Safady, Apolena Petržilková, Beata Dolečková, Michaela Ševčíková, Adéla Palová. Já jsem ještě někoho asi neřekla.
0: Máme 6. Kolik
1: jsem,
0: jich je?
1: Řekla jsem Bylu Dolečkovou.
0: Ano.
1: Tak ještě jsem někoho neřekla. Počkat.
0: Tak přemýšlej a řekneme si, dodáme si to jméno později. Nebo ho máš? Tak později.
1: Asi později.
0: No a teď mě zajímá, proč jsi sebou dneska do Rádia Junior vzala Lucii?
1: No, protože bychom rádi představili festival Diamond's Voice. To je taková vlastně hodně dobrá soutěž.
0: Lucie, tak já si nejprve poprosím, zdali by si Diamond Voice představila pro ty, kdo třeba o festivalu ještě neslyšeli.
2: Tak ještě jednou krásný den. Festival Diamond's Voice je vlastně určený pro a dává prostor začínajícím talentovaným zpěvákům z České republiky i ze zahraničí.
0: Mm-hmm. No a co musí umět a udělat ten, kdo se chce přihlásit?
2: Měl by umět zpívat a každopádně na stránkách diamondvoice.cz by se měl přihlásit, vyplnit ten formulář, poslat video se svojí ukázkou zpěvu, no a potom odborná porota a i Valentínka vlastně vybere ty, kteří budou ve finále.
0: No a prozrať, Lucie, ty jsi řekla, jak to má udělat, ale dokdy? Dokdy je potřeba se přihlásit?
2: Přihlášky jsou vlastně u závěrka do 15. května.
0: Tak už víte, milí talentovaní zpěváci, jak se přihlásit na festival Diamond Voice a už po písničce budete vědět, jaké to je takovou úžasnou prestižní záležitost vyhrát.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a jak už jsem vám prozradila, tak teď je mým hostem zpěvačka a zároveň loňská vítězka festivalu Diamond Voice Valentína Vozňuk a taky ředitelka festivalu Diamond Voice Lucie Junková. A Valentínka už si vzpomněla, jak se jmenuje sedmá mušketýrka.
1: Ano, jmenuje se Kateřina Marková, promiňkači.
0: Tak a všichni už jsou známí a mě teď zajímá, Valentínko, jaké to bylo, když si v loni Diamond Voice vyhrála?
1: No, bylo to hodně jako takový nečekaný a strašně, byla jsem strašně ráda a prostě jsem si mohla jakoby užít hodně věcí a umožnilo mi to ta soutěž, třeba jako účasti na různých soutěžích, workshopů a charitativních akcích. Takže já jsem za to byla strašně ráda. A prostě to taky dobrý mít prostě titul, že jsem prostě něco vyhrála.
0: No tak to je jednoznačně. Tak prozradila jsi mi už, co všechno si díky titulu získala. Získala jsi ještě něco třeba materiálního, kromě těch možností se účastnit soutěží?
1: Já jsem dostala diplom a pak jsem dostala takovou sošku takového houslového klíče s diamantama a je to strašně hezký.
0: O lala. A teď prozrať, co všechno si pro vítězství udělala?
1: No, zpívala jsem samozřejmě. Jako cvičila jsem hodně jako na zpěv a no, to je asi všechno, co jsem dělala.
0: A jak dlouho jsi trénovala na to konkrétní vystoupení?
1: No jakože já nevím, asi třeba dva, možná víc, já nevím kolik jako přesně, ale vím, že každý den třeba hodinu jsem cvičila, protože ty hlasivky se pak namáhají a ano.
0: Jasné. Tak, Lucie, jak je soutěž náročná a co čeká vítěze a Val to nezmínila?
2: Náročná je vlastně ta příprava předtím, tu prezentaci, kterou vlastně tam budou zpívat ty písničky, tak tomu se to záleží na každém, jak dlouho potřebuje na to, ale jinak mi potřebujeme, aby 18.6. byl na semifinále a finále. Mm-hmm. A vlastně to 18.6. to bude v kostele u Salvátora v Praze.
0: Uhum. A může se tam přijít podívat každý, kdo chce?
2: Bude moct, ano.
0: Takže to si zopakujeme 18.6.
2: v kostele u Salvátora
0: v Praze. Tak. No a ty jsi ještě říkala, že prozradíš, co si můžou děti vysloužit, pokud vyhrají.
2: Co se týká prvního místa, tak letos dostanou natočení vlastního videoklipu. Potom mediální prezentaci formou rozhovoru a PR článku vlastně se spřátelenýma médiama, který máme a exkluzivní vlastně výstupy, včetně profesionálního focení.
0: To znamená ideální start, přátelé. Ideální start. No a jak musí být budoucí vítěz připravený?
2: Ještě abych něco řekla. Ještě tam jsou speciální ceny a to je cena poroty a to je možnost účinkování v muzikálu. Ale to bude právě zvlášť, takže to uvidíme, ale to je takový to důležitý, protože vlastně s Valentinkou připravujeme muzikál Strašidelný svět a věřím, že to bude fajn.
0: Přátelé, já už být vámi a kdybych teda byla talentovaný zpěvák, tak už vyplňuju přihlášku. No a ještě mi k tomu, Lucie, tedy přidej, jak musí být budoucí vítěz připravený, s čím musí počítat?
2: Musí počítat s tím, že vlastně bude vidět, musí potom mít na nás čas a musí chtít se potom tomu věnovat minimálně ten rok jako Valentínka a potom záleží na něm, kam se dostane dál. Třeba i do Rádia Junior.
0: Třeba i do Rádia Junior. Valentínka se sem krásně prospívala. A teď mi dámy, prosím, prozraďte, co si od toho 14. ročníku slibujete a na co se těšíte?
1: Tak mám začít?
2: Začni.
1: Tak já si rozhodně slibuju zábavu a prostě takovej ten pocit, že prostě koncert a prostě jako takový gala večer bude to spíš ten v to finále. A prostě bude to, prostě si představuju takovou tu atmosféru hodně, tu prostě koncertovou a já si myslím, že by nám to se mělo povést.
0: Jasné.
2: Já teda většinou pořádám akce v divadlech a tohle to bude vlastně v tom kostele, takže to je pro mě to wow, takže ten 14. ročník bude úplně jiný, takže se na to moc těším a myslím si, že ta atmosféra bude výjimečná.
0: Moc děkuji za rozhovor, dámy. Těším se zase někdy brzy na Junioru. No a přeju hodně talentovaných zpěváků a hodně pěveckých úspěchů.
2: Děkujeme.
0: Mějte se fajn. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak přátelé, symfony a rozhovor je za námi a před námi písničky na přání, ale to až za chvíli.

0: Dámy a pánové, jistě jste napjatí a očekáváte novinku z hitparády, tak tady je i s Klárou Novákovou.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Máte rádi písničky od Karol a Kvida? V tom případě si nenechte ujít pondělní linku důvěry. V 7 večer tam za námi dorazí Karolína Neuwirthová-Gudasová, která otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam ji přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim, i proto založila projekt Karol a Kvido, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. Probereme s Karol i její online kurz angličtiny, na kterém se podílí i Kuba English. No a do hitparády Rádia Junior právě teď nasazujeme její čerstvou novinku, kterou věnovala všem rodičům a zpívá v ní její dcera Emilka. Karol a Kvido, superhrdina.

0: Holky a kluci, je to tady samozřejmě i dneska odpoledne si u mě můžete přát písničku, poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat vzkaz, popřát k svátku, k narozkám a nebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu a stačí, když mi zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.
1: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
2: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
1: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
2: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
1: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Žiju příběh za půl. Stránce.

0: dáš mi.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Holky a kluci, je tu vzkazovna a já první přání splním Emilce. Emilka píše, dobrý den a ahoj. A já odpovídám, ahoj Emilko. Dál píše Emilka, jmenuji se Emilka, je mi 10 let a chtěla bych poprosit o píseň Lama Dance od Káji a Bambuláčka. No milá Emilko, samozřejmě, že Lama Dance už tady mám pro tebe připravený, tak si pěkně zatanči.

0: Tak, dámy a pánové, pěkně jsme si zatančili slamami a teď už mám jednu naší báječnou posluchačku jménem Janča na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jančo, prozrať, jak je? Co ve škole? Co doma? Co na kroužcích? Pohodička?

0: to mě moc potěšilo. No a teď prozrať, jakou písničku jsi vybrala?
1: Od Tobiase Freya Rockstar.
0: No a prozrať mi, když bych se ptala na tři tvoje nejoblíbenější zpěváky, kapely, prostě oblíbenou hudbu, tak koho by si dala do té první trojky?
1: Tak na jedničku bych dala Stray Kids, to je skupina K-popová.
0: Jasně.
1: Na druhou bych dala Tobiase Freya a na třetí... No...
0: Kdo by byl bronzový?
1: Asi... Taylor Swift.
0: Taylor Swift. Tak já moc děkuju za tvoje pořadí a teď ti pouštím tvého stříbrného Tobiase Freyu. Měj se krásně a ať si brzo zdravá. Ahoj.
1: Ahoj.

Dámy a pánové, poslední píseň této vzkazovny bude pro Denny. To by mě zajímalo, jestli Denny nemní třeba taky Denisa. Denny, jestli máš chvilku, tak napiš, jestli jsi taky Denisa. A Denny si přeje písničku od Xindla X, Něco je ve vzduchu, kterou posílá svému kamarádovi Vojtovi. No tak Vojto, tady ti Denny posílá píseň a bude to Xindl X, Něco je ve vzduchu.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, i po vzkazovně posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a teď vás čekají kinopremiéry, které by vás mohly v květnu zajímat. Tak přátelé, už 7. května můžete zajít na Kony tajemství jeřába. Jde o animovaný německý film, který je o tom, že jsou rodiče pryč a Kony doma zažije nečekané dobrodružství. Společně s dědečkem a kocourkem Mourkem pomáhá zraněnému jeřábovi Klausovi, který musí včas odletět na jih se stěhovavými ptáky. Tak, to je Kony a tajemství jeřába. Potom tady 7.5. mám taky něco pro milovníky Billie Eilish a těch je. Ano, ano, je to tak. Do kin 7.5. vstoupí Billie Eilish Hit Me Hard and Soft the Tour. To znamená, že film koncertní. Bude to samozřejmě film hudební a dokumentární a co mně přijde úplně boží, že ho režíroval James Cameron společně s Billie Eilish, přátelé. To znamená, že režisér Velkého pána prstenů režíroval Billie Eilish koncert, tak to nemůže být špatné. Ona změnila hudbu, on změnil film. Zpěvačka Billie Eilish a režisér James Cameron spojili síly, aby stvořili nezapomenutelný koncertní zážitek. A do kina na něj můžete jít už od 7. května. Od 14. května pak můžete na francouzský animák Malá Amélie, který je o 3leté holčičce, která je pevně přesvědčena o své všemocnosti. A tady si užijete svět bezbřehé fantazie a úžasné animace. A to od 14. května v kinech. Potom tady pro vás mám další animák a to je rodinné fantasy z Dánska. Jmenuje se Lumpík Špuntík a v kinech je od 21. května. Přátelé, tento Lumpík Špuntík je o tom, že na dánském ostrově Bornholm žijí trolové hluboko pod zemí, kde je život plný zábavy a řídí ho přísná pravidla. To nejdůležitější zní jasně. Nikdy nevycházet na povrch, protože lidé jsou nebezpeční. Zvědavý a nezbedný Špuntík se má stát příštím pánem jeskyně a chránit troly před lidmi. Jenže místo toho raději vyvádí žerty a létá na hřbetech netopírů. No a dál už nic neprozradím, pokud chcete dánský animák Lumpík Špuntík v kinech od 21. května. A poslední tip, který tu pro vás mám, se jmenuje Mrzutá rybka. Tady jde o animák, taktéž rodinné fantasy, společně se na něm na filmu podílelo USA a Austrálie. A o čem Mrzutá rybka je? No, hluboko v oceánu, v tichém podmořském světě si pan ryba pečlivě střeží svůj klid. Když mu ale nečekané setkání s energickou malou Pip převrátí život na ruby. A opět víc neprozrazuji, chcete-li Mrzutou rybku od 28. května v kinech. Tak, přátelé, už víte, na co můžete v květnu do kina, jaké tam budou premiéry a teď si opět trošku zahrajeme, než si zasoutěžíme. Oh.

0: Holky a kluci, jak jsem slíbila, mám tady pro vás dnešní soutěžení, tak doufám, že jste všichni připraveni. Dnes totiž soutěžíme o kvalitní literaturu, kterou napsala Denisa Kimlová, to si představte. No, do soutěže jí věnovalo nakladatelství Katakan, je to kniha sci-fi Tajemství planety Dor a už se těším, kdo ji vysoutěží, protože mu tam můžu krásně napsat i věnování. Tak, no a jak zní moje dnešní soutěžní otázka? Týká se taktéž vesmíru, ze kterého pochází tato kniha. A ptám se, kolik lidí je právě teď ve vesmíru? Opakuji soutěžní otázku. Přátelé, dnešní soutěžní otázka zní, kolik lidí je právě teď ve vesmíru. Abyste mohli získat k moji knihu Tajemství planety Dor od nakladatelství Katakan, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete. Pro jistotu ještě jednou zopakuji dnešní soutěžní otázku a to, kolik lidí je právě teď ve vesmíru. No a už jenom držím pěsti a hlásím, že přichází hitparáda. Rekapitulace hitparády, přesně tak. Přátelé, máte v hitparádě svého favorita? Tak pokud se už náhodou nehlasovali, rozhodně hlasujte, protože jak víte, interpret s nejméně hlasy v hitparádě skončí. No a jak si kdo od minulého týdne stojí, vám právě teď připomene moderátorka hitparády Klára Nováková.
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol.

0: junior.
1: Kamarádi, právě bylo 6 hodin pondělí 4. května. Dneska mají svátek Květoslavové, tak všechno nejlepší, kluci. A kdo slavný, že má dneska narozeniny? Například český operní pěvec Adam Plachetka a nebo taky česká herečka Alena Mihulová. A teď už klasicky minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Čtveřice kriticky ohrožených antilop bongů horských, včetně samce ze zoo Praha, dorazila do Keni. Na letišti v Nairobi symbolicky předala zvířata česká velvyslankyně v Keni Nicole Adamcová do rukou keňské vlády. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Wagner dovezl předky repatriovaných samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s koordinátorem Evropského chovného programu a jeho týmem v Zoo Chester. A podíleli se na něm Zoo Praha, Zoo Berlín, Givskut Zoo, Zoo Frankfurt a taky Zoo Bojnice. Ze sportu. V letošním roce hokejový světový šampionát pořádá Švýcarsko ve městech Curych a Friburg. To na turnaj se koná v termínu od 15. do 31. května 2026 a odstartují ho Češi. V pátek 15. května od 20.15 se utkají s Dánskem. Poslední utkání skupinové fáze pak budou na programu v úterý 26. května. Mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno, místy přehánky a průměrné teploty se pohybují okolo 23 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra nás čeká počasí velmi podobné, jen průměrné.

kamarádi, jsem moc ráda, že se mnou stále trávíte odpoledne na rádiu Junihor. U mikrofonu ve studiu Denisa už jsme si dneska povídali se zpěvačkou Valentínou Vozňuk a taky s Lucí Junkovou, která vám připomněla přihlášky do soutěže Diamond Voice. Už víte, na co můžete jít v nejbližších dnech do kina. Předala jsem pozvánku na Den otevřených dveří Českého rozhlasu, hrála jsem na přání a teď už jen připomínám, že stále soutěžíme. Abyste získali dnešní výhru, knížku Tajemství planety Dor, stačí jen poslat správnou odpověď na radiojunior@rozhlas.cz. No a pro jistotu vám ještě jednou teď zopakuji soutěžní otázku. A ta zní, kolik lidí je právě teď ve vesmíru. No a co bude dál ve vysílání Rádia Junior? Zase si můžete přát ve vzkazovně, bude četba na pokračování a zvídavec a po 19. hodině bude v Lince důvěry s tématem Když chybí rodiče, naším hostem Karolína Gudasová-Neuwirthová, zpěvačka a herečka. Hvězda projektu Karol a Kvído otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, máme 18 hodin a 12 minut a tedy ideální čas na to dávat pozor, když jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvědavý díl je tu, tak se na to pojďme podívat. Všechny savce spojuje mimo jiné to, že krmí svá mláďata mateřským mlékem. Každý novorozenec tak díky tomu získá všechny potřebné živiny a také protilátky, které ho chrání před různými onemocněními. Jak to ale probíhá u kytovců, kteří žijí ve vodě? Na základě vnější podobnosti mohou být považováni za velké ryby, ale jsou to savci se vším všudy. Jsou teplokrevní, dýchají vzduch pomocí plic, rodí živá mláďata a také je kojí. Mezi kytovce patří třeba keporkák, kosatka, velryba nebo plejtvák a právě o jejich krmení mláďat pod vodou zjistíme něco víc. Pozorovat tyto obry při kojení mláďat je velmi složité. Nedávno se ale mořským biologům podařilo krmení mláděte keporkaka natočit. Na několik malých keporkaků byly připevněny nejrůznější přístroje, samozřejmě tak, aby se nezranila. Šlo o hloubkoměry, nahrávače zvuků, kamery a další. Díky tomu získali vědci nejen spoustu nových informací o pohybu a dýchání velryb, ale také unikátní záběry krmení. Stejně jako u lidí a mnoha dalších živočichů jde o něžnou a velmi důvěrnou záležitost. A je úplně jedno, že má matka v tomhle případě klidně i 25 tun a vyrovná se tak skoro plně naloženému kamionu. Mládě se rodí ocasem napřed a matka mu hned pomáhá vyplout nad hladinu a poprvé se nadechnout. Pár hodin na to začne první kojení, které je mnohem kratší než u lidí. Trvá několik sekund. Je jasné proč, mláďata nemohou současně dýchat a pít. Velrybí mléko patří k nejvýživnějším mateřským mlékům vůbec. Obsahuje kolem 50% tuku. V porovnání s lidským, které má 4%, je to opravdu hodně. Je tedy husté a krémové, může připomínat smetanu. A velrybí drobeček denně vypije i 200 litrů. Nevadí tedy, že mládě pije krátce, protože pije často a navíc si dává hotovou kalorickou bombu, která mu dodá dostatečné množství energie a dobře po ní přibývá, i několik desítek kilogramů denně. Mateřské mléko většina savčích mláďat saje, od toho také název savci. Kytovci ale nemají schopnost sání, chybí jim rty i měkké tváře. Jejich metoda je tedy trochu jiná. Matka pomocí stahování speciálních svalů vstřikuje do tlamy mláděti fontány mléka. Povrchové napětí tohoto mléka je také zhruba 30x větší než vodní, takže se mléko při krmení nesmíchá s vodou. Velrybí matky jsou velmi jemné a starostlivé. Mláďata vozí na hřbetech, nechají je, aby se o ně opřeli ploutvemi při odpočinku a v prvních měsících života jsou jim neustále na blízku a chrání je. Schválně se mrkněte na jedinečné video těchto savců žijících ve vodním světě. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, jak vlastně kojí velryby, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, dospíval Sebastian, a pokud vy máte 4. květnový den po 18. hodině nějaké jakékoliv písničkové přání, dejte mi ho vědět. Zavolejte mi ho na telefon 800 199 199, anebo napište na vzkazovna @rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe nebo někoho potěšit, vyřídit vzkaz, popřát k narozkám, no a já vyřídím maximum, slibuji.

0: kamarádi, dozněla další píseň a my se samozřejmě pomaloučku, polehoučku vrháme do vzkazovny.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: A ve vzkazovně už mám našeho báječného posluchače Šimona. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Šimone, tak prozrať, jak to jde? Doma, ve škole, na kroužcích, pohoda?
2: Jo, dobrý,
0: všechno dobrý. I ve škole, i doma, i na kroužcích. Prozrať nějaký svůj koníček, nějaký třeba kroužek, na který chodíš, nebo co tě baví?
2: Tak třeba fotbal, basket a to klávesy.
0: Fotbal, basket, klávesy, super kombinace. Takže teď si představ, jo. Představ si nějakýho fotbalistu, který by byl tak dobrý, že by zvládnul i basket a třeba by dokázal i něco na klávesy. Znáš takovýho?
2: Asi ne.
0: Asi ne, tak to budeš jedinej. Chystáš se do první ligy jednou?
2: Asi jo.
0: A prozraď mi, na kterém postu hraješ fotbal? Jsi útočník nebo obránce?
2: Já chodím do takovej fotbal, kde vlastně trénujem ten fotbal, takže se to jako střídá.
0: Takže to střídáte, no tak to je super, takže ty budeš prostě umět všechno.
2: Jo.
0: No tak to je ideální. Teď mi ještě prozraď, kdo je tvůj nejoblíbenější fotbalista, když už jsme se vrhli do fotbalu?
2: Tak asi Ronaldo.
0: Nejoblíbenější basketbalista?
2: To já moc basketbalisty neznám.
0: A nejoblíbenější klavírista nebo muzikant?
2: Mozart,
0: luxus. Šimone, super pokec. A připravila jsem ti tady písničku Budapešť od George Ezry. Pro koho ta písnička bude?
2: Tak asi pro všechny posluchače a pro mýho pana učitele na klávesu.
0: A jak se pan učitel jmenuje?
2: To přesně nevím.
0: Tak zdravíme pana učitele na klávesi, zdravíme všechny naše posluchače a Šimone, moc díky, že jsi zavolal. Ahoj.
2: Ahoj.

Holky a kluci, dospíval George Ezra a já tady mám poslední dnešní splněné přání a splním ho dvěma šikulkám jménem Róza a Vanda. Holky spolu totiž právě vyrábí kulisy do dramaťáku, u toho poslouchají Radio Junior a údajně se jim bude lépe vyrábět, když jim pustím ve skazovně píseň Moravo od Vesny. Holky, posílám Moravu a zároveň chválím, protože dokonalejší kombinace není. Vyrábět rukama něco krásného, poslouchat u toho Radio Junior, parádička, paráda, stejně jako Janča mi děláte radost.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.
2: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
3: A je jednou jasné, že naši stálí posluchači už se těší.
0: Rádio Junior. Čtení na pokračování.
3: Tentokrát, přátelé, potom, co Aneta zmizela.

0: Klára Vlasáková, o tom, co Aneta zmizela. Díl druhý. Podle dostupných výzkumů se s kyberšikanou, tedy šikanou pomocí informačních technologií, setkalo v České republice až 60% dětí. Případy kyberšikany jsou často těžko rozpoznatelné. Útoky se mohou odehrávat dlouhou dobu skrytě a okolí je může často zlehčovat. S problematikou pak také úzce souvisí fenomén tzv. Sekundární kyberšikany. Tento pojem popisuje situaci, kdy se do útoku na internetu zapojují lidé, kteří šikanovanou oběť znají málo nebo vůbec. V souvislosti se zmíněnou statistikou si připomeňme mediálně známý případ starý přesně 3 roky, kdy zmizela 13-letá Aneta C.
1: Pamatuju si na tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že ségra nepřišla do školy a nikdo neví, kde je.
2: Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy.
1: A pak jsem náhodou našel něco, co všechno změnilo. Anetin deník.
2: Že všem ze mě špatně, že bych neměla být.
1: Stránky, co oni udělali. Falešný profil.
2: Řízla jsem se 2x nahoře do ruky.
3: To chcete, aby si pak o holce, až přijde zase domů, všichni mysleli, že je blázen.
1: Aneta si jednou vzala ten deník do školy. A našla ho jedna holka, která některé stránky nafotila na mobil a rozposílala ostatní.
3: Vrátí se, jasně, že se vrátí. A všichni to budou furt řešit a připomínat jí to.

0: S Anetou jsme spolu seděli v lavici nějak od třetí třídy, co se odstěhovala Lidka, se kterou jsem seděla do té doby. Nějak zvlášť jsem o tu změnu nestála, ale náš třídní mě tam prostě dal. Přitom jsme se s Anetou nikdy nějak zvlášť nebavili. Když pak tenkrát zmizela, tak se mě policajti ptali, jestli mi něco dopředu neřekla. Já jsem ale o ničem nevěděla, tak jako ostatní. Ptali se mě taky, jestli jsem si nevšimla něčeho divného, ale neměla jsem jim co říct. Snad jedině, že Aneta v poslední době nosila pořád dlouhý rukávy. I na tělák, nebo když bylo dost teplo. Policajti po mně tenkrát taky chtěli, abych Anetu nějak charakterizovala. Řekla jsem jim, že mi přišla taková normální. To jim nestačilo a ptali se dál. Ale já jsem prostě nevěděla, nechtěla jsem si něco vymýšlet. Nakonec jsem jim řekla, že spíš mlčela, měla ráda knížky, dřív chodila plavat a taky, že si psala nějaký povídky a deník. Jednou o něm, myslím, mluvila, ale neukazovala mi ho, to fakt ne. Jasně, že jsem věděla, že si z ní někdo občas dělá srandu. Tehdy mi to nepřišlo divný. Takový věci se děly hodně lidem, že jim někdo psal na Facebooku nebo Instagramu a nějak je trolil. Jen Aneta si to víc brala, no. Je ale zase pravda, že ty komenty a vůbec věci na její adresu od jisté chvíle celkem přitvrdily. Začalo to pitom takovou pitomostí, že jsme celá třída jeli na vejlet na medvědí stezku a Aneta byla zrovna nějak nemocná. No a když se pak uzdravila, tak jela na vejlet s jinou třídou, s Bčkem. Některý lidi od nás se toho chytli, říkali, že by tam už měla zůstat. Taky se povídalo, že tam s někým začala chodit a líbala se tam, nebo tak něco. Dneska mi to zní divně, jako taková blbá maličkost. Ale tohle to celý nějak odstartovalo. Myslím ale, že kdyby to nebyl vejlet, tak by se časem našlo něco jiného, nějaká jiná drobnost. Anetu tenkrát pořád někdo provokoval, že ať prej za těma klukama z Bčka jde. Mirka od nás dokonce založila Anetin falešný profil. Aneta na ten svůj pravej skoro nechodila, takže nebylo těžký zařídit to, aby ten druhej vypadal živější a tím pádem uvěřitelnější. Mirka pak z Anetina falešného profilu psala pár klukům z Bčka, jakože za Anetu, že je miluje a takovýhle věci. Angažovalo se v tom ale víc lidí, myslím.
1: Jo, co uděláme to?
2: Počkej, ještě tohle.
1: Připiš tam ještě tohle. Jo, a srdíčko, jasně. Dýchám, vysvěk srdíček, no.
3: Odešli to.
2: Jasně, to máš taky.
1: A ještě tam dáme něco, ne? Ať je toho víc, no.
3: Jo, jo.
0: Časem pak přibyly i nějaký takový děsný básničky a takovýhle věci. Některý ty kluci z Bčka to vzali vážně. Když jsme pak měli s nima společný sportovní den, tak za ní přišel Pavel. Takový jejich jakože šéf a především jí řekl, že je odporná. Aneta se rozbrečela a pak už necvičila. Chtěla jsem za ním jít a říct mu, že to ve skutečnosti napsali lidi od nás. Ale nakonec na to nějak nebyl čas.
3: Nahraj, Hedviko!
0: Ach jo!
3: Ty jo, Hedviko!
0: No jo, no.
3: Jsi fakt levá.
0: No a co?
3: Sají to kazíš. Hedviko?
0: No?
3: Počkej. Hele, Aneta mi poslala nějaký zprávy. Teďka jako nedávno. Nevíš, co to má být?
0: Ukáž. Pavle, nechceš jít teda někdy ven? Prosím, odepiš mi tentokrát Aneta. Lol. No tak to mi přijde docela jasný, co to znamená, ne? Že je docela zoufalá a asi se jí líbíš, ne?
3: Tak to je teda asi docela slušně mimo. Píšeme asi pětkrát denně.
0: Jo, tak to je blbý, no. Problém byl, když pak právě Pavel udělal o Anetě ty stránky. Ty už byly hnusný. Vypadaly jako velký inzerát, byly na nich Anetiny fotky, jméno a telefonní číslo. Psalo se tam, že se Aneta ráda seznámí s pěkným a bohatým chlapem a že čeká jen na zavolání. Ty stránky ale za pár dní zmizely. Přišla na ně totiž Pavlova máma. Jeho rodiče mu pak zakázali počítač a sebrali kapesný nebo něco takového. Ale víc se asi nedělo. Je pravda, že ve škole jsme tenkrát takovýhle situace vůbec neřešili. Teda jako řešili, ale jen jednou a bylo to navíc děsně divný. Přišli totiž takový dva lidi, chlap s ženskou. Pořád se hrozně usmívali a měli oba červený trika s nápisem Štěstí je volba. Nejdřív po nás chtěli, abychom si sedli do kruhu a řekli svoje jméno. No, to nám zabralo asi půl hodiny a pak už jsme měli čas jen chvilku, takže to jsme hráli takový scénky jakože ze života.

0: Pak už naštěstí zvonilo a ty dva zase odešli. A měli jsme úplně normálně matiku. A žádná taková hodina už nebyla. Aneta tenkrát nebyla ve škole. To už hodně chyběla a nosila pořád omluvenky, že je nemocná.
1: Počkej, tak nahraj.
2: Tak dost, ticho. Utvořte si dvojice a budeme trénovat podání, ano? První půjde na jeden konec sítě a bude se snažit nahrávat druhé. Zkuste si podání vrchem i spodem. Už příští týden si to dáme na známky.
1: No.
2: A to máte ještě spoustu času to pěkně procvičit, jo? Kdo nesežene nikoho do dvojice, tak si bude zkoušet podání sám.
3: Hedviko?
4: No?
3: Budem spolu?
4: No, já jsem domluvená s někým jiným.
3: A s kým?
4: Hele, Aneto, Trčková říkala, že si máme podání zkoušet, když tak sami. Tak to zkoušej. Ty jsi s Anetou chtěla být ve dvojici, jo?
3: Ne, to ona se mnou. No a nechceš být se mnou ve dvojici ty, Mirko? Můžu jít na druhou stranu? Nebo tam můžeš jít ty, jak budeš chtít?
4: Já už jsem s někým jiným, hele.
3: Hele, ale já se s Anetou fakt nebavila. Začala si ona. Fakt.
4: No, jasný.
0: Mám pocit, že Mirce se dařilo v ostatních vyvolat dojem, že mají nějak jako dokázat, že taky Anetu nemusí. Že třeba pak v tom těláku, jako by ty balony najednou lítaly směrem k ní a pak ji jakože náhodou trefovali a tak. Tak mě se to samozřejmě netýkalo, já jsem to nedělala. Vůbec nechápu, čeho se tehdy všichni báli. Bylo mi naopak líto, když pak Aneta odešla, jasně, že jo. Ale mohla přece něco říct, že jí ty srandy vadí. Nemusela hned utíkat. Já si nepamatuju, že bych na ní byla někdy hnusná. Neměli jsme se spolu moc o čem bavit, to je fakt. Ale zase si nepamatuju, že bych s ní někdy mluvit nechtěla. Když zmizela, tak se to celé začalo házet na naší třídu a školu. Bylo to všude v novinách a furt k nám někdo les a vyptával se. Ale tak nikdo z nás jí neřekl, že má odejít. Mirka s Pavlem i ostatní to mysleli jako legraci, nikdo jí přece nechtěl ubližovat. Loni jsem přešla na střední a tam žádný takovýhle problémy nejsou. Tam už jsou všichni v pohodě, že jo? Stačí prostě dělat to, co ostatní, a člověk je pak v pohodě. Nikdo se do něj nenaváží. Stačí prostě jenom pozorovat, jak se chovají ostatní.

Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a na řadě jsou výsledky dnešního soutěžení. Tak, přátelé, ptala jsem se vás na to, kolik lidí je právě teď ve vesmíru a správná odpověď zní 10. Aktuálně jsou tam 3 Číňani, 3 Rusové a 4 Američani a samozřejmě jen tak nepoletují vesmírem nebo nezabydlují novou planetu. Od toho jsme bohužel ještě daleko. Všichni pracují na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. No a kdo si zaslouží dnešní výhru? Justýnka, protože Justýnka jako jediná správně odpověděla. Měla jsem odpovědi všechna možná různá čísla, nějaký ten rozptyl, dokonce byla jedna i odpověď, že tam lidi nejsou. To by teoreticky byla správná odpověď, kdyby jsem se ptala, jestli někde ve vesmíru jsou lidi na nějaké planetě nebo tak. No ale 10 lidí je na Mezinárodní vesmírné stanici a já jenom poprosím Justýnku, aby mi poslala svoji poštovní adresu, abych jí mohla poslat svou knihu Tajemství planety Dor, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Katakan. No a teď už vás, přátelé, zvu do linky důvěry. Přijde za námi zpěvačka a herečka Karolína Gudasová-Neuwirthová. Naším tématem bude, když chybí rodiče. A s hvězdou projektu Karol a Kvído si budeme povídat o jejím dětství plném stěhování. Máte-li k tématu co říct, chcete se svěřit s tím, že vám taky někdy chybí rodiče či rodič, nebo se budete chtít Karolíny na cokoliv zeptat, neváhejte a volejte už za chvíli. Tak zůstaňte s námi.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Dnes pondělní linka důvěry a naším hostem je zpěvačka a herečka Karolína Gudasová Neuwirthová. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj všichni.
1: Tak kamarádi, já vám prozradím, že v dnešní lince důvěry probereme téma, když chybí rodiče. A jsem moc ráda, že právě zpěvačka, herečka a autorka projektu Karol a Kvído, Karolína Gudasová Neuwirthová, s námi dneska otevřeně promluví o svém dětství plném cestování, stěhování. Karol do 10 totiž žila hned v několika zemích. V Německu, ve Švédsku a ve Finsku. Kam jí přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. No a představte si, že jeden rok dokonce strávila bez maminky. No a proto se dneska snaží být svým dětem 8leté Emily a 7letému Markovi vždycky co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim, protože vy určitě víte, že i proto založila projekt Karol a Kvído, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. No a ve své aplikaci Karol TV nabízí dětský obsah bez chatů, komentářů a násilí, tedy safe aplikaci. No a společně s Kuba English připravila online kurz angličtiny pro děti, protože i ze svého dětství ví, jak důležité je umět cizí jazyky. O tom všem budeme mluvit a budeme mluvit i o tom, že právě teď je v hitparádě Rádia Junior čerstvá novinka Superhrdina, kterou právě věnovala všem rodičům a zpívá v ní i její dcera. Tak, teď jsem trošku shrnula, na co se všechno dneska budu ptát. A začnu hned tím stěhováním častým v dětství. Jak to vlastně vypadalo? Jak nejdřív probíhaly informace o tom, že se to stane? Jak jsi byla dopředu informovaná?
2: Tak u nás, já ani si nepamatuju, jak to vlastně nám vždycky rodiče řekli, protože z těch zkušeností, co jsme měli s bráchou, tak jsme věděli, že každý rok to v podstatě jako přijde. Protože ta hokejová kariéra je dost vrtkavá a každý ten rok to angažmá může být a nemusí někde být jinde. A můj táta se jako hodně často měnil kluby, maximálně jsme třeba 2 roky byli v tom stejném klubu. A takže to stěhování vždycky řekli, no tak po sezóně jedeme do Čech na ty 2 měsíce a protože vždycky v těch Čechách jsme měli babičky, dědečky, to byl náš takový jako safe place na venkově a vždycky nám říkali, hele, musíte si zbalit všechno, protože prostě naložíme to jedno auto plný, se kterým prostě pojedeme do Čech a z Čech se už vrátíme zase jinam.
1: Jasné. A teď mě zajímá úplně to poprvé. Kdy jsi vlastně musela opustit Česko, vyrazit do cizí země? Kolik ti bylo?
2: No já už jsem se v Německu narodila.
1: Aha.
2: Takže já jsem to takhle měla úplně od začátku. Fakt si jako nepamatuju, že bych někde jako byla doma a mám to i tak i pořád vlastně v tom životě, že mám pocit, že mě nevadí se stěhovat často, protože není pro mě důležitý to místo, ani ten byt, ani ten dům, ale je pro mě strašně důležitý ten stůl a ty 4 židle, které si jako i s mým mužem momentálně vždycky jako přemysťujeme tam, kde zrovna potřebujeme žít. A možná, že díky tomu mám takovou jako výhodu do života, že jako nelpím na majetku vůbec. Mě vlastně jako úplně jedno, kde žijem, jestli to je větší, menší dům, byt, protože prostě to tak mám jako od dětství a vlastně hrozně snadno se dokážu přestěhovat, když nám to jako nevyhovuje, což je vlastně hrozně skvělý. Protože přesně nám nevyhovovalo po covidu, my jsme v covidu bydleli v domě za Prahou, bylo to geniální, ale pak přestal být covid a my jsme začali jezdit jako s dětma pořád jako do Prahy kvůli kroužkům a strávili jsme strašně času jako v autě a tak jsme si řekli, tak to pojďme změnit. Tak jsme se vrátili zpátky do bytu do Prahy, prodali jsme dům a vrátili jsme se zpátky zase do Prahy, protože prostě nám to přišlo jako logický a jednoduchý.
1: No a teďko poraď holkám a klukům, kteří třeba řeší něco podobného, že se musí díky rodičům stěhovat z místa na místo nebo jsou v nějaké jiné zemi. A teďko ty si to dokázala si tak krásně vzít a vzít si z toho to dobré. Jak jsi to udělala?
2: Tak já myslím, že je důležitý si říct, na co se člověk může těšit. Člověk se může těšit na to nový prostředí, i když to může být někdy trošku jako děsivý. ta nová věc, ale já mám pocit, že pak jde tak jako s čistým štítem nově a to, co se třeba člověku nepovedlo na poprvé v nějakém kolektivu, tak v tom, na tom jakoby máte druhou šanci, že jo? Většina dětí jde do jedné školy a tak, jak se zapíšete první rok, tak se to s váma táhne. Ale když se přestěhujete, tak máte šanci se poučit z nějakých chybiček, který jste udělali a který nechcete znovu opakovat a díky tomu máte šanci to rozvinout úplně jinak. A možná tahle jakoby šance je podle mě ta motivace. Může být motivace i třeba ten nový pokojíček, protože bude novej, budou se třeba vybírat barvy na zeď nebo nový závěsy. Takže možná si zkusit projít v hlavě, co je vlastně pro a to proti prostě většinou nepřibije to, co je pro.
1: Tak, než si pustíme písničku, máme tady připravenou rýmu od Karola a Kvído samozřejmě. Tak než si pustíme písničku, tak mě by zajímalo, kde se ti jako extrémně podařil takový tenhle ten začátek, ten vstup, kde třeba si řekneš ano, v tom Švédsku, tam jsem byla královna, tam se mi to podařilo nejvíc. A zároveň by mě zajímalo, jestli se ti někde, kde jste byli s tatínkem kvůli angažmá, líbilo tak, že si tam chtěla zůstat.
2: Tak to úplně přesně vím, protože se mi to stalo fakt ve Švédsku, kdy jsem tam chtěla zůstat, nebo když jsem tam vlastně přišla ty školky tehda, tak já si pamatuju, že od prvního dne se mi tam strašně líbilo, že to bylo hodně jako benevolentní, ale pak jsem zjistila, že to až moc benevolentní, protože já jsem neuměla vůbec ten jazyk, takže jakoby to jsem byla vhozená do toho jako prostředí, kdy se to fakt neovládala. A během 3 týdnů jsem se naučila ty první věci, protože děti chytají strašně rychle, to je jako obrovská výhoda. Já vůbec nevím, tak teď bych se za 3 týdny fakt nenaučila ten jazyk. Ale já se pamatuju, že moje mamka mi vždycky vyprávěla, hele, ty jsi po 3 týdnech vedla školku a učila si švédský děti učit jíst nožem a vedličkou. Oni jedli jenom žící. A ty jsi naučila používat nůž. Takže tam si myslím, že se mi fakt ten vstup jako povedl dobře.
3: Holky a kluci, tak víte to, vidíte to, pokud třeba změníte prostředí, no tak ujměte se po 3 týdnech šéfovství a třeba to půjde.
1: Tak, dáme si trošku hudby, už jsem hlásila, že bude píseň Rýmano a teď vám k tomu ještě přidám informaci, že samozřejmě i vy máte příležitost se Karolíny ptát a nebo třeba se i poradit. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 a nebo nám napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Holky a kluci, dozněla píseň Rýma a jak jsem vám říkala, můžete volat, můžete se ptát a učinila tak naše milá Justý. Haló, haló, slyšíme se?
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak ptej se.
1: Jestli má Karol nějakou jakoby oblíbenou hračku, nebo měla, s kterou vlastně měla v těch všech domech, ve všech zemích, ve kterých bydlela.
0: Tak, Justý se ptá, zdali máš nějakou oblíbenou herečku, která ti vydržela úplně po celou dobu, co jsi se stěhovala a kde jsi všude bydlela?
2: Mám. Myslím si, že to byla Anne Hathaway a její jako princeznin deník podle mě se mnou jako rezonoval celý to stěhování. A toužila jsem být takovou tou objevenou princeznou. Vždycky jsem si říkala, že třeba se někam přestěhuju a stane se ze mě princezna. Takže tohle, tahle herečka a já jí mám ráda zara do teďka.
0: Justý, a mkni na fotku Anne Hathaway a Káji, protože dáš si je vedle sebe a řekneš si, obě dvě krásný ségry by mohly být. Máš ještě nějaký dotaz?
1: A jestli Karol umí bruslit?
0: Umíš bruslit?
2: Umím bruslit. Já jsem dokonce závodně krasobruslila od malička, protože můj brácha hrál ten hokej a můj táta taky, takže přirozeně mě hodili na krasobruslení. No a dokonce v jednom videoklipu jsme to i využili. V písničce Hrajeme fair, tak tam doopravdy bruslím, ale už si netroufnu na ty piruety ani na ty skoky, protože jsem trošku zestárla.
0: Justý, odpověděli jsme na všechno, co jsi chtěla.
1: Jo.
0: Tak moc děkujeme, že jsi zavolala. Měj se krásně. Ahoj.
2: Měj se hezky. Ahoj.
0: Tak to byly Justý dotazy a samozřejmě byly úplně důležité, protože jestli umíš bruslit, to vzhledem ke tvému bratrovi a tatínkovi byla důležitá otázka. A teď jsme teda probrali tatínka a bráchu a mě by zajímalo, jak se stalo, že my jsme na začátku říkali, že si, když jsi byla malá, byla dokonce rok bez maminky. Kolik ti bylo a jak se to stalo?
2: Bylo mi 10. A můj táta měl ještě pořád angažmá v Německu a moje rodiče byli před takovým rozhodnutím, protože můj brácha v té době hrál hokej a ten klub, kde vlastně můj táta hrál, neměl tak kvalitní jako mládežnický ten hokej, takže se rozhodli, že brácha už potřebuje jako český hokej a tak s tím, tak s mojí mamkou vlastně a brácha odjeli do Čech. A tam vlastně rok spolu bydleli a já jsem rok žila v tom Německu ještě s tátou a měli jsme tam ještě babičku. Takže já jsem s babičkou a s tátou byla rok a mamka s bráchou byli v Čechách. Což bylo jako náročný, protože možná je to jako neuchopitelný pro dnešní děti, ale v té době nebyl FaceTime. Byly fakt jenom jako mobily a tehda volání mezi Čechama a Německem bylo fakt drahý, stalo to spoustu peněz a neexistovaly ani Skype ani nic takového, takže my jsme si většinou volali třeba jednou za týden, protože by nás to nechstalo strašně moc peněz, už možná bylo lepší posílat dopisy. Ale takže to bylo jako, musím říct, že to jako nebylo to vůbec jako komfortní a mám z toho jako, nechci říct, že úplně jako trauma, ale nesu si to v sobě. Nesu si tuhle jako separaci od těch rodičů a vím, že jsem musela hrozně rychle dospět. Musela jsem být mnohem víc samostatná a musela jsem si mnohem víc věci jako připravovat do té školy, protože táta třeba byl na těch zápasech nebo někde byl venku na zápasech, takže ta příprava tý jako do té německé školy byla náročná pro mě, ale jak jsem se s tím popasovala?
0: Mně na tom vlastně přijde jako by ještě horší, že ještě brácha taky odjel, že vlastně no, jsi neměla
2: toho parťáka.
0: Toho parťáka, kterýmu bys mohla říct, že to teda jako je, že ti je smutno nebo něco. Mohla si svoje věci konzultovat s babičkou?
2: Jo, mohla, jako moje babička byla jako fajn, ale to byl takový jako zvláštní rok, kdy právě mojí babičce umřel manžel.
0: Jasný.
2: Dědeček nám umřel, takže babička vlastně byla s náma a taky měla ten svůj jako splín, tak jsme tam tak jako, byla taková jako podle mě nešťastná jako situace, ale mělo to i pozitivní jako věci, jo. Třeba můj táta nebyl úplně nejzdatnější kuchař a tak jako pravidelně v neděli jsme měli k večeři 2-litrovou vanilkovou zmrzlinu třeba, což prostě
0: to
2: není úplně
0: velká
2: špatný.
0: Výhoda.
2: Není to úplně špatný, takže nechci říct, že to bylo úplně všechno špatný, ale zase na všem si člověk musí najít to jako pozitivno. Já mám pocit, že jsem fakt jako dospěla a od té doby jsem taková jako hodně samostatná a umím si za sebe víc postavit.
0: Zajímá mě, zda jsi se v tu chvíli na ty rodiče zlobila, jak to rozhodli.
2: V tu chvíli asi ne, protože jsem to prostě přijala tak jako každý dítě vystavil nějaký situaci a tak jsem tak proplouvala tou situací. Myslím si, že nejvíc jsem se jakoby na ně zlobila, když se mi narodili děti. Tak to jsem si teprve jako uvědomila, jaký to jako je a vlastně tehdy mě jako dohnaly ty myšlenky, jak tohle mohli udělat. A vlastně si říkám, že samozřejmě jsme se o tom bavili několikrát s mýma rodičema, taky říkali, že to nebylo jako nejšťastnější řešení, ale tak si říkám, že tohle bych mým dětem nechtěla udělat.
0: No. A já tady právě mám další otázku, že ty to máš úplně jinak. Tvoje děti jsou pro tebe největší prioritou a myslíš jenom na ty svoje, ale hodně i na ostatní. Jak se zrodila Karol a Kvído? Bylo to pro děti tvoje, bylo to pro ostatní děti? Jak se zrodili?
2: Já mám pocit, že jsem takový trošku jako vizionář. Já když se jako pro něco nadchnu, tak mi nestačí nějaká jako malá část, ale snažím se to jako zvětšit a tak jako kreativně rozšířit. A právě když jsem žila s mým mužem v Americe, tak jsem se jako pohrávala s tou myšlenkou, že bych jako jednou mohla třeba něco takového udělat, ale tím, že jsem měla dvě malé děti, tak prostě toho času jako fakt nebylo moc. A pak jsme se najednou vrátili zpátky do Čech a já jsem byla před takovým jako jako před covidem v takovým rozhodnutí, jestli se jako vrátit do těch divadel, naskočit znovu do těch muzikálů a zkoušet ty představení a nebejt ty večery doma a furt zkoušet od rána do večera, tak to vlastně jsem zjistila, že nechci a tak jsem si říkala, co budu jako dělat a tohle byla jedna jako z myšlek, která se mi vrátila a řekla jsem si, jasně, teď tohle jsem si už jednou vymyslela, tak to zkusím rozšířit a oslovila jsem moje kamarády z konzervatoří, kteří si by mi napsali texty, jestli by mi napsali hudbu a prostě jsme začali tvořit. A byl covid a najednou všichni měli čas. A tak jsme v tom covidu fakt všichni intenzivně tvořili a podle mě nebýt toho covidu, tak bych tady dneska neseděla a děti by nemohly poslouchat naše písničky.
0: A já si trošku myslím, že ano a uvidíme, na co se bude ptát ten, kdo nám volá právě teď. Haló, haló, kdo pak je tam?
3: Ahoj, já jsem Domčo.
0: Ahoj, Domčo. Tak, ptej se, prosím.
3: Já bych se chtěl zeptat, Karol, jaká je její nejoblíbenější písnička, kterou sama složila?
0: Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička, kterou si sama složila?
2: No, já jsem asi, bych řekla, celou písničku vlastně nesložila, protože já mám pocit, že vždycky složím jenom takový jako úryvky, části, nápěvy nebo nějaký témata. Já většinou to vnímám jako celý takový kreativní koncept a mám spíš takovou tu myšlenku na ten videoklip. Když si říkám jako třeba u pana doktora zuba, jsem si přesně říkala, že tam musí být ta holčička, která jde k tomu zubaři. Tam se jako bude bát, teď tam to bude jako pozitivní, teď to všechny děti naučíme a bude to super. Takže já jakoby nejsem úplně strůjce, nejsem takový mistr slova, abych ty písničky jako napsala takhle jakoby úplně skvělé. Ale třeba u pana doktora Zuba jsem věděla, že to bude jmenovat pan doktor Zub od prvního chvíle. Pak mi můj textař Tomáš Dvořák poslal ten text a já jsem říkala, to furt není ono. Ten začátek je prostě úplně špatně. Tam to musí být prostě jinak. A tak jsem celý víkend si lámala hlavu, jak to jako poskládat dohromady. A jsem hrozně ráda, že mě Tomáš pak pochválil a říkal, hele, je to fakt lepší, než to bylo. Což je jako fajn, protože on je úžasný textař. Takže jakoby celou písničku vlastně jakoby jsem nesložila sama.
0: Dobře, tak já tu Domčovu otázku drobně pozměním a řeknu, na jaký námět, který si vrhla směrem k textaři, jsi nejpyšnější?
2: Já myslím, že jsem asi nejpyšnější na důležitá čísla. To mi totiž přijde, že bylo strašně skvělý a jak jsme se dokázali potom domluvit s hasičema, s policajtama, s horskou službou, se záchrankou, jako to bylo tak skvělý. Všichni souhlasili a podle mě vznikla tak skvělá myšlenka, která se rozšířila do škol, do školek a já jsem extrémně šťastná, že tohle se nám podařilo a že ta písnička fakt zachránila už několik životů, což je prostě super.
0: To je nej. Domčo, máš ještě dotaz?
3: Ano. Jaké je, Karol, nejoblíbenější jídlo?
2: Jo, jídlo moje nejoblíbenější. Já bych řekla, teď já nevím, jestli se to počítá jako jídlo a nevím, jestli bych to měla říkat tady jako do rádia, jo, ale já mám asi nejradši čokoládu.
0: No, tak...
2: Ale jako když to pomineme, tak asi dobrý špagety s červenou omáčkou, budu prostě takhle jako obyčejná, ale prostě čokoláda je prostě za mě mňom, mňom, mňom.
0: Tak Domčo, čokoláda to je. A dál, máš ještě dotaz, anebo už se loučíme?
3: A ještě, jaké je Karol nejoblíbenější zvíře?
2: Moje nejoblíbenější zvíře? Tak vždycky jsem si myslela, že to bude pes, ale je to kočka. My totiž máme mainskou mývalý kočku, takovou tu obrovskou kočku, která na půl vypadá jako rys. A musím říct, že tohle zvíře si mě tak získalo, že jsem přehodnotila, už nejsem takový psomil, ale jsem kočkomil.
0: Tak, Domčo, děkujeme moc, že jsi se ptal. Je to vše?
3: Jenom, že já budu na festáčku.
0: Budeš na festáčku.
2: No tak vidíš, tak se teda moc těším a doufám, že si s náma zaspíváš i nový písničky, která tady jedna i dokonce zazní, tak se to můžeš dneska naučit.
0: Tak Domčo, měj se moc krásně, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj a moc děkuju.
0: No a já se navážu na Domču, protože Domča říkal, že bude na festáčku. Mm. A já sice mám ty pozvánky tady v otázkách připravené, ale myslím si, že by to mělo být teď. Kdy bude festáček? Ještě se tam dá přihlásit? Ještě se můžou děti zúčastnit?
2: Tak první festáček bude v Praze a bude na začátku června a je vyprodaný.
0: Jasně.
2: Což je jako neuvěřitelný, že takhle dlouho dopředu se to jako podařilo. Dalších festáčků je asi 12 po republice, takže spousta dalších měst je pořád ještě k mání. Ale já bych vás třeba mohla pozvat, jestli jste teda z Prahy a chcete je jako na festáček, tak bych vás mohla pozvat na jinou akci. A to bude náš mega narozeninový den, který pro vás chystáme. A chystáme ho 22. srpna ve Žlutých lázních. A my pro děti máme připravený celý den, takže to bude takový festival, Karol Aquino. Není to jenom koncert. Poprvé budeme mít živou kapelu a naši kluci muzikanti se rozhodli, že budou jako dinosauři. Takže jestli chcete vidět dinosauří kapelu, tak doražte. Taky tam budeme natáčet se všemi dětmi videoklip, což jsme ještě jako nikdy neudělali. Ale prostě já budu na pódium, děti budou pod pódiem a natočíme tam prostě náš letní party song, tomu říkáme. Že prostě všechny ty děti budou moc náma tančit, zpívat. Budeme tam mít několik kamer, aby jsme prostě zabrali to nejvíc. Takže jestli jste nestihli festáček, tak přijďte sem, protože to bude krásný den. Já se to strašně těším.
0: Dostali jsme, přátelé, dobré zprávy a další dobrou zprávu mám pro vás já, protože Kája přinesla dárky. Máme tu svačinový boxík, máme tu krásný notes, máme tady zpěvníček a máme tady přívěšek na klíče. No a samozřejmě ti, kteří už volali, se účastní a Kája na konci našeho vysílání vybere toho, kdo položil nejlepší nebo nejtrefnější nebo nejmilejší dotaz a tomu pošleme to, o čem jsem teďko mluvila. Dáme si píseň, tentokrát nám výjimečně zaspívají Imagine Dragons a po písničce se budu ptát na Safe aplikaci Karol.

0: Holky a kluci, stále si v klubu Rádia Junior povídám se zpěvačkou a herečkou Karolínou Gudasovou Neuwirthovou. Mám moc velkou radost, že voláte a už se ptáme. Haló, haló, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady Madlenka Vacková.
0: Madlenko, tak prosím tě, ptej se.
1: Jestli, když se stěhovali, tak jestli sebou měli nějaké zvířátko.
2: Ahoj, no bohužel jsme právě nějak žádný zvířátko sebou neměli. Takže jsem nějakého takového kámoše, ke kterému bych se mohla tulit, jsme neměli. Toho jsem vždycky měla u dědy s babičkou vždycky v létě.
0: Ještě máš, Madlenko, dotaz?
1: A jestli se bude, nebo jestli se ráda stěhovala?
2: Já jsem se na to tak zvykla, že to vlastně už mám ráda. Takže mě to vůbec nevadí, takže jestli se plánuješ někam stěhovat s rodičema, tak z toho
1: my
2: určitě
1: nebudu. My jsme se totiž před rokem přestěhovali do Dobřichovic.
2: Aha, a zvládla jsi to v pohodě?
1: Jo.
2: No tak super.
0: A už máš v Dobřichovicích kámoše?
1: Jo.
0: No tak to je všecko v pořádku. Madlenko, moc děkujeme, že jsi se ptala. Máš ještě dotaz? Nebo už se loučíme?
1: Ne.
0: Loučíme se. Tak se měj moc krásně. Ahoj.
2: Měj se hezky.
1: Děkuji.
2: Ahoj. Ahoj, Madlenko.
0: Tak a já čtu další dotaz, tentokrát e-mailový. Ahoj, já bych si chtěla zeptat, v kolika jsi začala zpívat, Verča?
2: No já jsem si vždycky hodně často jako prospěvovala, ale nikdy jsem nechodila na zpěv, až ve finále kolem 15 jsem začala pořádně zpívat. Já jsem vždycky hrála jenom na piano a nikdo si u nás v rodině nevšimnul, že bych zpívala nějak jako líp. Takže až těch 15 a v 16 jsem pak už jezdila do Prahy na zpěv k Lídě Nopový a v 17 jsem udělala konkurs do divadla Semafor a pak to všecko začalo.
0: A krásně to pokračuje. Tady píše ještě Verča, sestry, nejoblíbenější písnička je Cestujeme v čase, to jenom, aby si věděla, aby si byla informovaná.
2: A to tak. Mám taky ráda.
0: Další dotaz. Ahoj, já bych se chtěla zeptat, jestli pro tebe bylo těžší se naučit německy nebo česky?
2: Tyjo, já myslím, že to pro mě nebylo vůbec těžký, protože česky jsem vždycky mluvila s rodičema, takže to byl jazyk, který jsem ovládala jako hned, jako všechny ostatní děti. A tím, že němčina byl až můj druhý cizí jazyk, protože předtím jsem se učila švédsky, a švédština a němčina jsou si dost podobný, tak ta němčina byla docela v pohodě. Horší bylo, když jsem se měla v té druhé třídě v Německu učit v té němčině anglicky. Protože jsem ještě neuměla německy a měla jsem se učit anglicky v té škole, tak to bylo fakt náročný, ale nějak jsem to zvládla.
0: Tak a tady se nám drobně dubluje. Otázka, píše se v ní, jestli jsi měla nějaké zvíře a když jste se stěhovali, tak jestli jste ho mohli vzít sebou, tak to už si prozradila, že ne?
2: Neměli jsme, vždycky jsme měli u dědečka.
0: Tak a ještě se ptá Emilka a Emilka se ptá, máš od dětství plyšáka, kterého máš doteď?
2: Ty jo, no to asi nemám, Čeče. No, můj brácha měl vždycky jakýho plyšáka a vokusoval mu nohy. Tak ten mě jako byl pak bez nohej, tak toho si pamatuju detečka, byl takový jako králík, byl strašně vtipnej. A pamatuju si, že ho potom jen nějaký dovolný ztratil, že mu tam prostě uklízečka mu zbalila v těch jako peřinách i toho plyšáka. Tak pak ho ztratil, ale já jsem plyšáka neměla, já jsem měla bráchu většinou, tak to byl můj plyšák.
3: Teď si mi připomněla scénu, kdy mi sestřenice ostříhala barbínu na ježka.
2: No.
3: S okousanýma nohama.
0: Ale pojďme, přátelé, pro důležité informace. Úžasné je, že ty máš safe aplikaci Carol. Já tomu říkám safe aplikace, protože tam není nic, co by děti mohlo přivést někam, kam nechtějí. Jak se to stalo? Jak jsi vymyslela aplikaci a jak se realizovala?
2: No, já jsem si říkala, že většina našich fanoušků sleduje YouTube a já jsem dost často sledovala u mých dětí, že když jsem jim jako ne, když jsem jim to pustila na televizi, to bylo v pohodě, protože jsem vždycky vybrala to, na co budeme koukat, na nějakou pohádku, něco, co se nám jako všem líbilo. Ale pro mě nastal ten problém, když jsme jim dali do ruky tablet a pustili jsme jim tam tu aplikaci YouTube, že najednou mohli jako scrollovat, což vím, jako, že i my dospěláci jako sklouzáváme, koukáme na blbosti, ale samozřejmě ty děti jako sklouzávají samozřejmě ještě víc, protože a najednou můj syn koukal na takový jako blbiny, že se tam někdo prostě hraje s panáčkama a teď jako najednou ty panáčci pak začali po sobě střílet a pak vlastně i na Netflixu nějaký prostě ty ninja Lego a najednou jako víc bojoval a furt někoho chtěl jako propíchávat, jo, i plyšáky. A jsem říkala, že to úplně není dobrý. Že si myslím, že samozřejmě jako rodič jsem mohla vždycky jako říct, hele, na tohle koukat nebudeme, budeme koukat na tohle, ale nikdy to jako člověk úplně neovlivní hned, jakoby na co ty děti koukají. A tak jsem si říkala, že by bylo fajn vytvořit jako fakt bezpečný prostředí s originálním jako obsahem i z toho důvodu, že spousta věcí, které jsou dabované, tak vlastně pro ty české děti nejsou zase tak dobrý, protože jak koukají na to, jak děti otevírají pusu anglicky a do toho říkají češtinou, tak jim to vlastně nepomáhá se rozmlouvat. Samozřejmě nejlepší je dialog s rodičema, ale koukat na ty originální české věci je fakt dobrý. Tak přišel nápad vytvořit takovou aplikaci a jsem fakt ráda, že jsme se jako do toho pustili. I když je to teda dost náročný. My každý týden dáváme ven 2 videa nová a tvoříme neuvěřitelné množství obsahu. Vytvořili jsme dinosauří seriál s Dinoparkem, takže jsme měli úplně nejkrásnější kulisy, co jsme mohli mít. Vytvořili jsme třeba i zdravý cvičení pro děti s fyzioterapeutkou, což je skvělý a děláme to v rámci takový osvětový kampaně a tenhle obsah je dokonce zdarma na naší aplikaci, takže dokoliv si stáhne tu aplikaci, tak ta fyzioterapie tam je pro všechny děti, takže pokud chcete cvičit, jsou takový 5-6 minutový cvičení, tak je to super, protože je to taková prevence zdraví pro ty menší i pro ty starší. Teď tam máme nový pořad zpívánky, pak tam máme tvoření, vaření a všechno jsou to jako pomalejší pořady pro děti a je to prostě naše tvorba, která mě fakt baví.
0: A zní to skvěle a já bych se teď zeptala poměrně netradičně, protože kde hledají apky děti, víme a že to umí a že to umí dobře, ano. A teď takže se teď ptám, jak najdou rodiče pro své děti tvoji úžasnou apku?
2: Tak najdete ji na www.karol.tv. Je to fakt jednoduchý, tam se zaregistrujete a potom si tu aplikaci stáhnete do telefonu nebo do tabletu a my jsme to udělali ještě bezpečně tak, aby děti nemohly jako přendávat různě ty předplatiny v té aplikaci, ale že to vždycky se udělá na webu a děti pak už mají jenom fakt tu aplikaci, kde si můžou hledat ta videa, která ty děti zajímají.
0: Jasné, tak to je úžasné. Přátelé, najděte si apku Carol TV a už se do toho mrkněte. Teď by mě zajímalo, Kájo, jak na tebe působila tátová sláva a jak myslíš, že dneska působí tvoje sláva na tvoje děti?
2: To je teda těžká otázka, musím říct. My jsme s bráchou vůbec jako moc nevnímali, že táta by byl nějak jako hodně slavný, protože jsme žili v takové jako naší bublině rodinný, protože jsme byli prostě v zahraničí a vůbec nebyly sociální sítě maximálně, že jo, prostě něco v televizi a nebo v novinách, takže to tak nás to moc neovlivňovalo. Spíš bylo jako fajn, když jsme potom potkávali různý ty hokejisty, kteří třeba vyhráli Stanley Cup, tak jsme si mohli šáhnout na ten Stanley Cup, tak to bylo jako moc hezký. A fakt to bylo jako, fakt to bylo moc hezký. A jak to teď ovlivňuje moje děti, tak samozřejmě dnešní doba je mnohem jako zrychlenější a už i ve školce moje děti vnímaly, že ty ostatní děti mě znají. Když třeba se mi vyzvedávala s mým barevným autem, tak spousta dětí říká, já tvoji mamku znám a to je fakt tvoje mamka. Ona není jako fakt z pohádky, ona fakt žije. takže to, na to si jako děti jako zvykali. Jednu chvíli můj syn nebyl úplně šťastný, protože říkal jako, proč se tebou ty děti jako fotí? Jsi jako moje máma, tak se mami foť se mnou, ale fakt byl malinký. A teď už je to spíš takový jako, on je v první třídě, jo, takže tam má spoustu těch holčiček v té třídě. A je takový to, hele, ty máš ráda Karol, viď? A oni, jo, no jasně. No tak já bych ti mohl zařídit třeba, kdyby si třeba mohla hrát v klipu, víš, jako. A prostě už je takový lamač těch holčiček, těch dívčích srdcí je to strašně jako vtipný, že už jako vnímá to, že může těm holčičkám občas přinést něco z merče a oni jsou pak šťastný a je to takový jako hezký.
0: Tak si s tím poradili krásně a krásně toho využívají a my si, holky a kluci, teď dáme písničku Superhrdina, která trošičku dopředu jako nastíní, o čem si budeme povídat za chvíli.

0: můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou samozřejmě a mým hostem je zpěvačka a herečka Karolína Gudasová Neuwirthová, která už prozradila, jaké bylo její stěhovací dětství, něco málo už i o rodičovské přítomnosti. No a teďko bych se chtěla věnovat jazykům. My už jsme ťukli, že jsi se učila švédsky, učila jsi se německy. No a co tvoje děti? Ty se učí anglicky?
2: Moje děti měly to štěstí, že už nasávali trošku angličtinu, když jsme žili chvíličku v Americe, ale fakt jenom okrajově. A tím, že se i narodili v té Americe, tak mají ten americký pas. Takže my jsme si říkali s mým mužem, že je jako velký úkol náš, že když budeme žít v Čechách, aby fakt anglicky uměli. Nevím, jestli se nám to daří tak, jak jsme si mysleli, že se nám to jako bude dařit, ale chodili do anglické školky a teď chodí do skvělé státní školy, kde se hodně učí anglicky. Dokonce Emily má prostě jeden celý den v angličtině a mám pocit, že se fakt s nima dá jako domluvit a že když jsou někde sama v zahraničí, tak chápou, proč se tu angličtinu učí. Mám pocit, že jako poprvé, když už začali ovládat trošku ten jazyk a byli jsme v zahraničí a já je poslala jakoby si koupit tu zmrzlinu, tak tam řekli, hele, a to je vlastně pravda, my musíme umět anglicky, protože jinak jim nikomu nerozumíme. Takže v tu chvíli mám pocit, že dostali takový ten chtíč něco jako znát. A čím jako víc cestujeme, což je jako můj takový jako já miluji cestování a hrozně chci dětem dopřávat, poznávat ty jiné kultury, jiný krajiny. Loni jsme s dětma byli v Japonsku na Expo, tam jsem je vzala, protože jsme tam byli partneři českého pavilonu a udělali jsme oficiální song pro český pavilon. A tak jsem je vzala i do Japonska a úplně jsem říkala, jo, prostě ta angličtina je fakt důležitá, že jo? No ale v Japonsku jsem zjistila, že tam anglicky nikdo neumí. Takže tam nám byla teda angličtina jako na prd, ale jinak všude je to fajn.
1: No a to mě samozřejmě přivádí k tomu, že ty jsi společně s Kuba English připravila online kurz angličtiny pro děti a právě proto, že víš, jak je angličtina důležitá nebo jak je důležité umět cizí jazyky. Jak tvůj kurz najít a je v něčem jiný?
2: Myslím si, že je jiný v tom, že se snažíme ty děti fakt hodně bavit. Že ten scénář je fakt pohádkovej. Máme tam Míšu Holána, který ho určitě jaký znáte, který hraje Čaroděj Prdlifuka a Zakleje Kvída a mě donutí se vlastně učit anglicky. Takže mě vždycky přenese za Kubou, tam jsou další děti, společně si vysvětlujeme nějaký věci, jak se řeknou, společně se pak naučíme anglickou písničku. A já myslím, že právě díky tomu, té zábavě, to ty děti jako berou mnohem víc jako do hry a myslím, že se největší úkol je nenaučit ty děti tím kurzem jako anglicky, protože to se nenaučíte jedním kurzem. Ale podle mě je dobrý ten kurz na to, že ty děti budou chápat, proč se anglicky učí a že je to zábava, že to není jako biflování se slovíček, že to není prostě sezení na tou učebnicí, ale že to je vlastně fakt hra, zábava, slovíčka občas a nebát se. A to je podle mě to největší poslání toho kurzu, nebát se. Takže englishproděti.cz, já a Kuba. No a já myslím, že do budoucna spolu vytvoříme ještě něco dalšího, ale to ještě nebudu prozrazovat, protože to je teď ve vývoji, je to tajný. Ale nebojte, my něco vymýšlíme a bude to skvělý.
1: Tak přátelé, čas běží jako splašený a já musím, Kájo, strašně rychle. Dostáváme tady e-mail od Emilky, která se ptá, od kolika let začala si projekt Karol a Kvído?
2: Kolik mi bylo? 28, 29? Ale je to 6 let, takže.
1: Kolik zemí si jako malá procestovala?
2: Ty jo, hodně, jako bydlela jsem asi v 5 zemích, ale jinak jsme fakt hodně cestovali, takže řekla bych, že i teď mám na kontě podle mě třeba 20-30 zemí.
1: Spolupracovala si už i s jinou zpěvačkou?
2: No, to ještě vlastně v projektu Karol a Kvído ne.
1: Jaký je tvůj nejoblíbenější film nebo seriál, ve kterém jsi sama hrála?
2: Ve kterém jsem sama hrála? No, tak ve filmu jsem hrála jenom v jednom, v Muzikantech, ale díky tomu mám velký jako přátelství s jednou krásnou, úžasnou herečkou se Sárou a jsem ráda, že jsme točili tenhle film společně. A v seriálu jsem hrála podle mě nějakou epizodní roli, možná v Ordinaci, ale to už je fakt dávno. Ale z těch českých seriálů já mám radši tak

0: ty seriály, jako je Arabella. A vlastně teď díky dětem se dostávám zpátky k těmhle krásným českým natočeným seriálům a miluju to.
1: Tak, jaké zvíře jste měli u babičky?
0: Psa.
1: A jak se jmenuje tvůj bratr?
0: Můj brácha se jmenuje Radko.
1: A ještě tady máme od Marty. Ahoj, já bych se chtěla zeptat, jaký byl nejzajímavější a nejvtipnější sen, který se ti kdy zdál? Teda Marto, slušná otázka.
0: Ty jo, tak to nevím, ale teď se mi stal jeden sen. Nebylo to jako zajímavý, bylo to spíš děsivý, protože já jsem měla koncert a zapomněla jsem text svojí písničky, ten začátek. A úplně jsem si říkala, sakryš, to je špatný. No a normálně tu noc mě to znovu probudilo a říkala jsem si, že jak můžu zapomenout svoji vlastní písničku, která je ještě o geometrických tvarech. A přece ty já přece umím. Takže to bylo jako fakt zajímavý, ale i trošku děsivý. A já doufám, že příště, až přijdete na můj koncert, že tuhle písničku zvládnu.
1: Tak holky a kluci, čas běží jako splašený. Kájo, já bych chtěla ještě prohodit pár slov o té písničce, kterou teď máme v hitparádě, to znamená o superhrdinech. Jak to je? Proč vznikla?
0: Tuhle písničku napsal náš zvukař Peťa Sattler a nebyl to tentokrát vůbec můj nápad, ale přišel skoro s hotovou písničkou a pustil mi a říkal, já jsem měl takovej nápad, máš tady jako hudební nápěv, já myslím, že by to jako mohlo fungovat, co myslíš? A já, Petře, ty to je úžasný. Celý ten tým, když nám to pustil v tom autě, tak jsme si říkali, tak tohle je něco. A my jsme pak tu písničku samozřejmě vzali do nahrávacího studia, udělali jsme zase větší aranž, pak jsme k tomu přidali ty děti a hlavně mě tam zpívá moje dcera. A zpívá tam tu pomalou část. A já jsem na ní tak strašně pyšná, protože jí to tak baví zpívat, hrát. Teď točí seriál pro Českou televizi, furt se snaží vystupovat, se mnou točí i Karol TV, pořad Karol a Emí vaří a miluje to a já jsem hrozně ráda, že jí můžu tohle dopřát a že spolu můžeme takhle tvořit. A tahle písnička Superhrdina není jenom o těch superhrdinech, ale je hlavně o těch opravdových superhrdinech, což jsou prostě naši rodiče, kteří pro nás dělají to nejvíc.
1: Holky a kluci, tak říká Karolína Gudasová Neuwirthová a vy rozhodně hlasujte v hitparádě pro její úžasnou novinku. Já moc děkuju, Kájo, že jsi za námi přišla do Rádia Junior a budu se těšit zase příště. Ahoj.
0: Já taky děkuju moc.
1: A teď už, přátelé, k vám spěchá samozřejmě Skřítek Hajaja a nese vám dnešní pohádku.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Představte si, že kdysi dávno neměl svět žádné barvy. Byl docela průhledný a ani sluníčko nebavilo se na něj koukat. To všechno muselo vyzkoušet, než vytvořilo první duhu a z jejich barev vymalovalo zahradu světa? Poslechněte si duhové pohádky. Barevné příběhy, ve kterých vznikají hvězdy, kuřata a pyhy a taky soucit, důvěra, legrace a láska. První duhová pohádka vypráví o tom, jak se slunko strašně nudilo.

0: Dobrý večer, děti. Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy vůbec žádné barvy nebyly. Svět teprve vznikal a byl bezbarvý jako kapka vody, jako čiré sklíčko a jako samo nicovaté nic. Nad zahradou plulo smutné slunko a příšerně se nudilo. No, nazdar, říkalo si v duchu. Co je tohle za svět? Kdo na to má koukat? Je to otrava. A mělo pravdu. Byla tady nuda k ukousání. Na bezbarvé jabloni visela bezbarvá jablka a bezbarvá jablka měla i úplně bezbarvou chuť. Oh, to má být nějaká zahrada. To nic tam dole, zívlo slunko. To je špatný vtip a žádná zahrada. A unuděně plulo tam a zpátky. Unuděně tam a namíchnutě zpátky. Namíchnutě tam a nakvašeně zpátky. Nakvašeně tam a otráveně zpátky. Mělo dlouhou chvíli a svět ho netěšil. Kdybych si aspoň mohlo s něčím pohrát. Aha, co kdybych udělalo vítr? Zahraju si s ním nahoněnou a třeba bude trošku veselo. A udělalo vítr. Vítr lítal zahradou jak štěně, jenže ani vítr neměl barvu. Nebyl vidět, jen tak tiše šustil listím a byla to ještě větší otrava než dřív. Dost, zavřelo slunko honem oči. S tím větrem to nebyl dobrý nápad. Kde pak? To byl moc mizerný nápad. Udělám to jinak. Spustím mlhu a budu si hrát na schovávanou. Na zahradu padla hustá mlha. Ale to byl ještě mizernější nápad. Zahrada zmizela a svět vypadal tak ztraceně a bledě, že se nad tím slunko dalo do breku.
1: Ne, já tu nebudu, huhlalo skrze slzy. Jedu duda. Tohle je nejdudejší svět ze všech dudých světů a já už tu nebudu ani bydu tu.
0: Nad zahradou rázem spustil liák. Byla to hotová průtrž mračen, ale pak se slunko vybrečilo a utřelo si nos.
2: Jak to bluvíp, okřiklo se přísně. Pořádně se vysmrkalo a okřiklo se znovu. Totiž chci říct, jak to mluvím. Slunko, slunko, ty jsi ale kňoura, fuj.
0: A protože bylo na světě samo, muselo si taky samo dávat rozumy. Okamžitě přestaň bulit jako bulík, zahrozilo si zlatým prstem. To je na nic, radši koukej něco vymyslet. Zamžouralo skrz jiskřivou slzu a pokusilo se o úsměv. A v tom se stalo něco nevídaného. Déšť přestal. Na nebi se rozklenula duha. Byla to první duha světa a byla prostě nádherná. Je, udělalo slunko vyjeveně. A pak ještě jednou. Je. Duha plula nad bezbarvým světem jako zázrak a hrála všemi zářivými barvami. Slunko vyvalilo oči, ale pak se mu rozsvítilo a ono se plesklo do čela. Jasně, to je přece ono.
2: To jsem ale slunko truhlík, že mě to nenapadlo dřív.
0: Spletlo si z hrsti paprsků cůpek a ze štětičky byl malý štěteček. Zkusmo ho omočilo v červené barvě duhy a omalovalo několik mráčků. No ne, řeklo, když si prohlédlo svůj výtvor. To vůbec nevypadá špatně. Budu jim asi říkat červánky. A pak si omočilo štěteček v oranžové a přetáhlo meruňky a broskve, žlutou vybarvilo pampelišky, zelenou trávu, listí na stromech a špenát, bledě modrou pomněnky a nebe, tmavomodrou chrpy, studánku a rybník, až nakonec smočilo v poslední barvě jenom vlásek a zvlášť jemňounce a něžně vybarvilo fialky. To se ví, byla to dřina. Slunko bylo celé uhřáté, ale nedalo si pokoj, dokud neměl barvu každý drobeček. Tak, vydechlo pyšně a umylo si štětec. Prokouklo to. Kde pak? Já nejsem nemehlo, nejsem hloupé, líné slunko. Je to paráda. Dívalo se po barevném světě a svět se mu zdál krásný. Ale tak to bývá. Svět se nám líbí, když si ho sami nějak zkrášlíme. Konečně je na co koukat, prohlásilo slunko. Ale pak se rozpomnělo na čas a podivilo se. To je hodin, že mi ten den ale utek. Honem se ťuklo do zlatého čela. Aha, vždyť já jsem pracovalo. No vida, nemělo jsem vůbec čas se nudit. A jdu spát. A tak vznikla duha. A tak vznikly barvy. A tak vznikla touha udělat svět hezčím. A to je moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád. Slunko naposled přelétlo pohledem zahradu, která teď byla doopravdy krásná, a kulilo se dolů k obzoru. Dobrou noc a naschledanou zítra, zamumlalo z polospánku. Stulilo paprsky do klubíčka, zhaslo nebe, zhaslo samo sebe a šlo spokojeně spát. Modrá je sticha, ta nepospíchá. Nebe se smíchá s podvečerem a ticho pluje modrým šerem. Svět sotva dýchá, svět sotva dýchá. Dobrou noc, děti.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A teď už máme pro vás připravenou veselou pohádku o Jirkovi, koze, smutné princezně a májové svatbě. Jmenuje se Svatební medicína. Napsala jí Melita Denková, režie Vlado Rusko. Účinkují Bára Hrzánová, Jan Meduna, Jana Striková, Josef Somr a další. Natočeno v roce 2011.
3: Svatební medicína. Původní rozhlasovou pohádku s podtitulem Zázračná koza a ženich Jirka napsala Melita Denková. Texty písní Pavel Šrut. Hudba Krištof Marek. Režie Vlado Rusko.

0: Hej, hospodo, nalejte mi ještě.
1: Manko, Anko, Kačko, kruci, turci, kde zas ty neplechy? Dejte některá pantátovi skoč do polovic pivo.
2: Ale poslední, pantáto.
3: Ponocnej na věži už troubí půlnoc, za chvilku zavíráme.
4: A bez tak máte zrovna akorát.
0: A nemám, Kačenko.
2: Tak teda šetřte peníze.
0: A já vám zrovna chci dát vydělat, Aninko. Kdo má dost, má přát jiný. A když jsem prodal v královském městě vola, mám herdek dvakrát dost.
1: Myslete na to, že na vás čeká paň máma?
4: Jak ta vás asi uvítá.
0: Jo, teď máš pravdu, Kačenko, doma to bude troubivá muzika. Měl bych mámu nějak obměkčit. Nemáte třeba nějaký cukrlata?
4: Ty ji tak vytrhnou.
0: Tak mi poraďte, dělenky. Co byste si přáli vy?
2: Já třeba pěknou pentli do copu.
0: Ale ty jsem kupoval za mladá, teď už si na ně paň máma nepotrpí.
3: Co ty betovej šátek?
0: A takovejch už si uložila do truhly.
2: Tak to teda nevíme.
3: No nevíme, na mou duši.
0: Takže jsem bez rady a doma schytám kázání. Tak se tu s pánem Bohem mějte.
5: S pánem Bohem!
6: Odbyla 12. hodina, chval každý dům, hospodina, ať nás chrání ve dne v noci, ochraňuje od zlé moci.
0: Já vím, je půlnoc a domů dojdu nad ránem. To si zas paň máma smysne a bude. Jo, houkat jako sůva a stejně tak koukat.
7: Ja. Pan táto, skoč do pole.
0: Ženská, kde se tu ve tmě berete? Málem bych přes vás škobrtl.
7: Jsem tam, kde je potřeba rady. I s dárečkem pro paní mámu poradím jináč než ty řechtačky z hospody.
0: A osobo, teď se tam vůbec nebyla a hned víte, o čem šla řeč?
7: Asi jsem zrovinka stála u hospodského okna a ráda posloužím. Kupte selce něco do hospodářství.
0: Pravda, to by dost užila.
7: A když to navíc bude zvláštnost, kterou nikdo nemá, ta ji naladí jinak než nějaké pentle.
0: Jenže co a kde teď o půlnoci splaším?
7: To je nejmenší starost. Sama vám ten zázrak prodám. Pasu to tady u lesíka, v kalužince měsíčního světla.
0: To jsem teda zvědavej. Ženská sakramenská, vypadáte jako čarodějnice. Skoro by se jeden bál. Ale teď je to obyčejná koza.
7: S tou obyčejností pomalu, vašnosto. Tahle ta je mezi všemi kozami kozí dámou. Přímo milost, paní.
0: Opravdicky.
7: Na mou duši. Na to se zaklínám v téhle půlnoční hodině.
0: Na první pohled by to nikdo nepoznal. Má dva rohy, čtyři nohy a je černá, místy bílá, bradatá. Au, kopla mě, je potvora vrtošivá, teda jako každá jiná.
7: Jenže já vám říkám, že není. S touhle se dají dělat zázraky.
0: Tak to je vážně znamenitost, kterou potřebuju. Kolik by koštovala?
7: Že jste to vy, pan táto, skoč do pole. Dám vám ji za zlatku.
0: To beru. Kdo by řekl, jak dobrý kup se mi natrefí o půlnoci na cestě z hospody za branou královského města. Tak holka, moc se necukej. Pomašírujeme domů dělat zázraky. Herdek, co to s sebou je? švihnu tě proutkem a už mě táhneš po cestě. Teta, teta, je, ta koza si mě v sobě přilípla.
7: A právě tím je zázračná, kdybyste mě to nechal doříct. A taky k ní patří odlepovací zaklínadlo, protože kdo by chtěl zůstat spoutaný na věky s kozou?
0: Ještěže takhle. A tak mě honem odklejte. Cože? Jakže? Teda odlepenej jsem, o to nic, jenže jsem tuhle na pravý ucho krapet hluchej, teta. Potřebuju to odklídání slyšet hlasitějc.
7: No, Olenku, to bych tomu dala. Tajemná slovíčka se špitají po lehoučku, jako když ševelí vánek, jinak ztrácejí sílu a moc.
0: A to je drobet potíž. Jak se je teda dozvím? Ach,
7: bez tak ve vašem stavu bude jistější, když vám je naškrábnu tuhle na papírek. A když bude cestou třeba, měsíček už vám na ně posvítí.
0: Je to k vzteku s touhle kozou, co má rohy, taky nohy. A je černá, místy bílá, bradatá a brtošivá.

0: Jirko, jdi zapřáhnout. Musíš jet vyvorávat brambory.
1: Já vím, ale pořád vyhlížím tátu.
0: Taky od svítání běhám na zápraží, jenže darmo koukat. Nejspíš mu zachutnalo pivo v hospodě zabranou královského města.
1: Prej tam mají lepší než v té naší. Ale co, ať je mu paní mámo přáno.
0: Jiříku, ty jsi celý po mně v té svý přejícnosti. Ale jdi už zapřahat. Táta by to dneska stejně nevytrh.
1: Stůj, malá, stůj.
0: A nebo počkej, ještě chvilku počkej.
1: Táta jde.
0: Ten zrovna, prosím tě. Míří sem obecní sluha Choděra bubnovat noviny. Tak ať o něco nepřijdeš. Ježíšku, aby tak spustil o našem tatíkovi, že nám spadl někde do příkopu.
1: Choděra nese lejstro s královskou pečetí. To budou novinky o jiných pádech a pánech, než je náš pan táta.
0: Proto je ráda poslouchám. Člověk má rozhled a ví, co se šustne dál než za našimi vraty. Tak spuste, Choděro, snad mi spravíte náladu.
2: Nerušte úřední výkon poznámkami o rodinných nesvárech. Salko, skoč do polova. A jestli vám spravím náladu, nevím. Nesu moc smutnou královskou novinu. Všem podaným se oznamuje, že náš pan král má trápení a žal. Jeho milovaná dcera nesmírným smutkem ochořela.
0: No jo, svět je slzavý údolí a všichni máme svůj kříž. Král princeznu, já zas našeho tátu.
2: Princezna naše nesměje se, nespívá si, nečeše si černé vlasy, jen sedí tichunce jak pěna, baje jak ve sloup proměněná.
0: Božinko, chudinka, já ji viděla o masopustu, když šel maškarní průvod. Taková dívčina s hlubokýma očima. Myslím, že za mlada jsem jí byla dost podobná.
1: Hezká, maminko.
0: No teď to říkám, moc hezká. Škoda, že to s ní vzalo tenhle konec.
2: Selko, napomínám vás podruhý. Nerušte úřední výkon bubnování výkladama, že jste byla hezká jako princezna Malvína.
0: No. Co si můžu zavzpomínat, když to syn poslouchá, až z toho stříhá ušima.
2: No nevím, jestli zrovna kvůli vám, vaši uplynulý kráse. Tak radši mlčte, hneb. Je tu ještě druhá zpráva, než se všechno nějak spraví. Náš pan král poddaným nařizuje, pokud bude smutnit dcera, smí v zemi se přísně zakazuje.
0: A pro pána ten to vzal důkladně. Princeznička se škaredí a my se máme taky bračit.
2: Jo, a je to závazný.
0: No, dobře. Však se nemusím nutit, když mám našeho tátu. Bože, kde vězí. Vlastně bych ho taky ráda vybubnovala. Povězte, Choděro, za kolik by se to tak dalo pořídit?
2: Jsem neúplatný úřad a tohle je úřední výkon. Radši hoďte faldama a jděte mi z cesty, ne? Ještě třetí zpráva, když někdo najde medicínu, co princezničku

0: tvoje slobodává, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcera opět zmála. Je tu ještě třetí zpráva, na to král svoje slobodává, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcera opět zmála.
1: Tak tohle se nás netýká. Těžko můžeme rozveselovat princeznu, když máme vlastní smutek. Jej, Jirko, proč ještě okouníš?
2: A co kdybych místo brambor radši zkusil štěstí s princeznou?
1: Kuš, to je furianský nápad hodnej tak tvýho tatíka. I když... Špatná snacha by to nebyla.
2: Zvlášť, když je hezká a milá jako vy, maminko.
1: Právě. A mimo to... Božinku, to je mi bláhovost.
2: Copak, celá jste zihla.
1: Víš, když ses narodil, vzali jsme ti za kmotru jednu žebračku. Byla jako věchýtek, sotva tě unesla. A když pak šla pryč s vejslužkou, až se prohýbala.
2: A co má žebračka společného s princeznou?
1: Vzít ke křtu žebráka prej nosí štěstí. A na tobě se ještě žádný neprojevilo.
2: Takže je nejvyšší čas. Je!

0: Dobrý poledne, maminko. Koukejte, koho vedu. Potkali jsme se za humny.
1: Maria Josef, táto, kde ses zapomněl? A proč jsi sama boule?
2: Nehubuj, matko, nehubuj. Jak vypadám, je jenom vedlejší účinek toho, že jsem ti chtěl udělat radost a sehnal jsem do hospodářství velikou znamenitost.
3: My!
1: Ježišku na křížku, co je to?
3: My!
1: Vždyť je to koza!
2: Nekřič! Je to vzácná kozí milost paní a umí dělat zázraky. Ha. Sáhni si na ní a uvidíš.
1: Jo. Jo, moc ráda tu tvou zázračnou vejmluvu pro trajdání přetáhnu prutem.
3: Mí!
1: A nemeč, kozoška reda. Co je to? Ona mě drží.
2: Tak vidíš, jakou má moc.
1: Já vidím akorát, že jsem přilepená ke koze.
0: Na mou duši. A jak festovně.
1: Co jsi mi to zase vyvetá, to koukej mě odlepit.
2: Bude to v cukuletu, maminko, jen co najdu. Zaříkání napsaný na papírku. A tady je.
1: Štěl a nahlas.
2: Holenku, to bys tomu dala. Odklínadlo se špitá po lehoučku, jako když ševelí vánek. Peševže, peševže, peševže.
3: My!
1: Hoj, to byl oulek. Pojď. Co já komu udělala, že mám jít doma k tátovi Ochmelkovi ještě chytlavou kozu?
2: Když tě pustila, tak proč se zlobíš?
1: A co ten oulek? To je nic. Ne, ta koza musí z domu. Jirko, honem ji odveď.
0: Mně se zdá, že je to lepení. Docela šikovný. A navíc krásně pasuje ke královský vyhlášce o smutné princezně.
1: To jako, že bys mě hnal přilepenou na zámek?
3: My.
0: Navlík bych to jinak. Jen mě nechte trochu přemýšlet.
1: Něco na tom je. A jestli ti ta princezna Malvína vážně tak utkvěla...
0: Myslím na ní už od rána.
1: Jak říkám, špatná snacha by to nebyla. No, a jak by koukali tetky ve vsi.
2: Jezíku, má mě už odlehlo, chytla jsem. A jestli skrzevá tu kozu získáš princeznu, snad odpustí i mě, tak přemýšlej, ale honem.
0: Ze všeho nejdřív bych potřeboval pentle na kozí rohy. Ženich si přece vždycky ověnčí koně.
1: Ty bych ti třeba i dala.
2: Ta je jak sníh na slunci.
1: Ty se moc neozývej. A dej mu rolničky z postroje. Za nevěstou se jezdí i s muzikou.
3: My.
1: Jenže, Jirko, pořád nevím, jak to chceš provést.
0: Však oni se mi nápady cestou nějak se třesou.
1: Aspoň, že tu cestu do města hledat nemusíš. Máš na ní vyšlapanou rejhu botátovi.
2: Jiříčku, jdi už s pánem Bohem s tou kozou pryč.
3: My.
2: Protože jinak do mě bude paň máma rejpat až do skonání světa.
0: Proč se slunce na obloze tak vesele kutálí? A proč koza není kozel? Proč mráz v létě nepálí? A kam všechny cesty vedou? Domů nebo do dály? Já si zpívám mu.

0: mi cesta za nevěstou převesele utíká. Ona se prý neusměje, mračí se a naříká. A já vím, že můj ty smutku jen svých srdce odmyká.
1: Tak, babi, zkusit štěstí, jestli bych nerozveselil smutnou princeznu.
2: To ti chválím. Od rána už chuďátko vyplakala koflík
3: slz.
2: Co nevidět se zavře městská brána.
1: Když s touhle kozou se pospíchá špatně, všude se potvora přilepí.
2: Ale jinak nad ní není, když pomůže od smutnění, viď?
1: Co vy o tom víte?
2: Já? Nic. Hlavně ty, aby sis dokázal se sumírovat, co dál.
1: Hej. Babi, kde jste? Kam jste zmizela? Tak pojď, kozo.
4: Stůj!
5: Kam tak zhurta? Brána se zavírá.
1: Jenže já mám naspěch. Chci rozesmát princeznu Malvínu.
4: Snad ne touhle kozou s pentlema.
1: Není to obyčejná koza. Je to kozí milost, paní.
4: A jej, další blázen. Takovejch tu už od rána bylo.
5: Jeden vezl zázračný léky.
4: Druhej zázračný šaty.
5: Další zázračný náramky.
4: A teď je tu zase jeden takovej
6: se zázračnou kozou.
5: Tak ten je nejlepší. Kdo pak to sem jde?
4: Do královského zámku vede kozu na provázku.
5: Kdybychom se mohli smát na hlas, tak se smějeme.
4: Ale že nemůžeme, tak ti zabouchneme před nosem.
1: Co teď?
2: Hepčík, no co by? Zas tak velká škoda se nestala, Jirko. Princezně smutek vydrží nejmíň do rána. A ty bys tak pořád nevíš, jak na to.
1: Babičko, mizíte a objevujete se jako duch. Snad nejste taky zázračná.
2: I co tě nemá, chlapče? Jsem obyčejná babka a dám ti docela obyčejnou radu. Přespí tamhle v hospodě za městskou bránou a věř, že ráno bude moudřejší večera.
1: Dobrej na večír, pane hostinský.
7: Už spíš večer, chasníku, ale dobrej.
1: Hledám nocleh, něco pro sebe a zvláštní pokojíček tady pro milost, paní.
7: Jak si račte přát? Jenom s tím zvířetem tu bude drobátko problém.
1: Je to vzácná, přímo zázračná koza. A já za její pohodlí přidám stříbrňák.
7: A tak to je jiná. Host je host a jeho přání je mi svatý.
8: Je, holky, koukněte. Zas jeden, co jde rozveselit princeznu.
9: Jo, první vezl zázračný léky.
10: Druhý zázračný šaty.
11: Další zázračný náramky. A teď je to zas jeden takovej
12: se zázračnou kozou.
11: Tak ten je nejlepší.
7: Mlčte, trependy. Radši vyklijte komoru vedle lokálu a ustelte tam kozí dámě.
13: Holky, to je Cirátus s kozou.

0: Každá jiná.
1: Až na ty rolničky.
0: A na pentle.
2: Jo, těch je škoda pro kozu.
0: My. Na co potřebuješ mít omašličkovaný rohy, potvoro?
3: Jestli jste skončili, tak mažte na kutě, parádnice. Já vám dám obtěžovat hosty.
2: Táta je hned se vším hotovej.
0: Nechápe nás. Je mu fuk, že nám by ty pentličky slušely víc než koze.
2: Jo, třeba bychom padli do oka některýmu z těch pánů, co jezdí léčit princeznu.
0: Mně se líbil mastička.
2: A mě zas ten, co nesl náramky, měl takový ohnivý oči.
1: Ani ten chasník s kozou není k zahození.
0: Ty mlčkačko, jsi ještě moc mladá.
4: Cst, mamko, pojď sem, ať tě neslyší. Víš, co my dvě uděláme? Až zatroubí ponocný půlnoc, jo, zaskočíme sem do kozího pokojičku.
0: Pro ty kozí mašle, víc.
5: Jedenáctá hodina.

0: kluci, dojdu si pro ty pentle sama. Bez tak by Anka dindala o červený. Co se cukáš? Kozo lakomá. Chci jenom pár mašlí. No tak.
1: Ovej, proč nemůžu odtáhnout ruku? Pospěl ty kozí nádero, pusť, pusť.
2: Co tu vyvádíš, manko?
1: Já nic, to ta koza a její pentle. Drží se mě jako pijavice.
2: Jen se nedělej, odškubnu tě i s parádou.
3: Mí.
2: Manko,
1: taky si tě chytla, viď?
2: Anko, Manko.
1: Ne,
2: ne.
1: Kačko, ne.
2: Kačko, nechoď,
1: nechoď sem.
2: Vy jste. Hned jsem věděla, kde vás najdu. Dělíte se o mašle, co? Já ale chci taky.
4: Kačko, pro všechny svatý, nesahej na ní.
2: A zrovna jo, nenechám se odstrčit.
3: Mí.
4: Je, co to je?
1: A máš to, ty houba.
4: Teď jsme slepený. Všechny.
5: Budíček. No co tak vyvádíš? Ty co tva svítá? Kruci Turci. Zasejc novej den s frmolem pánu léčitelů do královského zámku. Co já jim jen vymyslím? Na jídelní lístek. Hele, takovej kohoutek by jim přišel k chuti. Morce z hadry v kamnech se netopí. Anko, Manko, Kačko, kde zastrčíte? Budete škubat kohouta. Jo, teď už to nedoženeš, kokrháči. Holky si měl zbudit napřed. Za tohle půjdeš na pekáč. Tak holky, kde jste zastrčený?
6: Dobrý troh, pane Hostinský. Můžu poradit?
5: Zatracená bába. Co tu chce? Upéct kohouta stát svedu sám.
6: Ale najít dcerušky asi ne. Najisto budou přesně tam, kde nemají co dělat. Znáte je, fintilky.
5: Cože? Anko, Manko, Kačko, počkejte, já vás pořádám parádnicky. Marš ven! Sakra špagát, co tady vyvádíte?
3: My.
1: To ta koza
4: slepila nás dohromady.
5: Já vám dám. Slepila.
4: Tatínku, utíkejte pro toho mládence, ať nás vysvobodí.
3: My.
5: A co mu asi budu vykládat? Že jste tu jeho kozí krásku chtěli obrat o pentle. Vypráším vám faldy.
3: Ne, tatí.
4: Tato. Ne, to nesmíte.
3: Tato.
5: Co to se mnou je?
3: Vždyť jsme vám to říkali.
5: Kruci Turci, jsem přilepený jak moucha k mu chlapci s kohoutem.
6: Inu, tak to, abych na mou duši doběhla pro toho chasníka, jestli s vámi něco udělá.
7: No ne, vy se mi ale šiknete. Líb bych to sám nevymyslel.
5: Co s námi chcete províst?
7: Co by? Poženu celý tenhle kozí průvod na zámek.
5: A kruci Turci, morce z hadry, sakra špagát, to bude ostudy.
4: To ne,
1: to nesmíš.
4: Každý nás uvidí.
3: Jdeme jen prosmí.
7: A o to právě jde, jen spustíte všichni a pěkně naplno. Takovej povyk nedokáže nadělat ani naše máma.
5: Kruci Turci, to je k steku s touhle kozou.
4: Co má rohy, taky nohy.
8: A je černá místy bílá.
4: Bradatá a vrtušivá. Zdá se stejná jako jiná.
5: Jenže je to herda.

0: kamaráde, vidíš to, co já?
1: Co?
0: Hopsá jsem černobílá koza z Fábory. Za ní cupitaj tři rozcuchaný holky a klopíta brunátnej krčmář.
1: S načepiřeným kohoutem? Ne, já se nedívám. Já nic nevidím, protože kdybych se kouknul, tak bych musel... Což je zakázaný. Musel bych se... Musel bych se smát.
0: Ne, přestaň, nesměj se.
1: To nejde.
0: Máš pravdu, nejde. Asi nás zatknou.
1: No, co? Pojď, zburcujeme celou strážnici. Aspoň se zasmějeme všichni.

0: Malvínko, co Ruško, dobrý tro, není ti dneska trošku líp?
1: Spíš se to zhoršuje.
0: Bože, tohle mi utrhne srdce. Komoři!
2: Ano, veličenstvo.
0: Kolik nových doktorů se přihlásilo?
2: Smím říci pravdu, pane králi?
0: No ovšem. Ano, ano, už to známe. Opět se přihrnula spousta šarlatánů a mastičkářů a...
2: Nikoli. Tentokrát se nepřihrnula ani noha. A proto se obávám, že jestli to princeznu nepřejde jaksi samo od sebe...
1: Nepřejde. Už mě drží tak strašný smutek, že skoro nemůžu dýchat.
0: Nemůže dýchat. Komoří, slyšíš? Aspoň otevři okno.
2: Jistě.
0: Co je to venku za rám?
3: Ne, zavřete, taková hrůza. Ani říct to nemůžu. Lidi se tam smějí.
0: Neplač, malvinko. Všem smíškům nechám srazit hlavu. Říkám všem, pane komoři, a nečučte laskavě z okna.
2: Promiňte, veličenstvo, jenže na nádvoří jde prapodivný. Ne, to se nedá vydržet. Račte se podívat sám a uznáte.
0: To si hned povíme, co uznám. Uhni.
2: Ano, král.
1: Co tam vlastně máte? Taky se podívám.
4: Pěkně zdravím, princezno. Tak jsem tu.
5: To je od tebe hezké.
4: Ty jsi hezká.
5: Opravdu.
4: Krásně se směješ.
5: Ty jsi mě rozveselil. A proč má ta koza fábory?
4: Přece, aby všichni viděli, že jdu za nevěstou.
5: To jako za mnou?
4: To jako za tebou, malvínko.
5: A jak se jmenuješ ty?
4: Jirka.
5: Tak pojď nahoru, ty ženichu Jirko.
4: Už letím.
6: Počkat, a co my? To tu zůstaneme přilepení na věky?
7: Hevčík, myslím, že to nebude potřeba. Pšvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžvžv
0: A já říkám ne. Ne a ne a ne. Malvínu ti nedám.
4: Jenže to je porušení královského slova, pane králi. Takhle se to bubnovalo po celé zemi. Bum, tata, bum, bum, bum, bum, bum. Když někdo najde medicínu, co princezničku rozveselí, tak navíc získá ruku její. Na to pán král nám slovo dává, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcerka opět smála.
0: Ty jsi filuta. Něco si vynechal.
8: Když někdo najde medicínu, co princezničku rozveselí a bude vhodný pro naši Malvínu.
0: Správně, komoří. A ty, Jirko, se Malvínce nelíbí.
1: Co to povídáš, papa? Hezký je. Hodný taky. Když mě přišel na pomoc,
0: ty
1: tak...
0: Ty mlč.
1: A nebudu.
0: A nelíbí se mně.
1: Ale já ho miluju. Miluju!
0: Tohle je vážná věc. A nehyněj se pořád, holka bláznivá.
1: Když mě se tak tuze chce.
0: Za to já považuji situaci za truchlivou.

0: Poslouchej, táto. V povětří jako by se všechno smálo.
1: A dej pokoj. Proč by se vzduch smál?
0: Otoč hlavu víc doleva. Na pravý ucho si přece hluchej od jak živa.
1: Opravdicky. A jde to z královského města?
0: Tím pádem už bude smích dovolený. Asi to Jirkovi s kozou vyšlo.
1: Zaplať pánbu, mámo, to mi teď konečně odpustíš.
0: Jenom ne tak hrm. Ještě něco zakřikneš. Počkej, počkej, až se to dozvíme najisto od choděry.
2: Všem poddaným se oznamuje, že princezně

0: a jen struklení se dostala, tak prej, že by se hned vdávala.
1: O koze jste se zmínil, choděro, ale o Jirkovi a Níně? To se mi nechce líbit. Za koho se má Malvína vdávat?
0: Vzniklo však z toho mnoho zmatků, protože

0: to není věc obecního slouhy tu záležitost posuzovat. I když osobně podle mýho slovo je správný dodržovat.
1: Jste slušný člověk, choděro, a páni zas hold previť. No jo, marně jsem dala koze svý památeční pentle. Náš Jirka asi odtáhne s dlouhým nosem.
0: Král zatím nad svým slovem bádá a spolu s ním i znalci práva. Všichni si hlavy tu zemu hoří, ačkoliv věří s princezničkou velikou láskou k sobě.

0: Jirko, už jsme se uradili a vyšlo nám, že za svůj čin si zasloužíš královskou odměnu.
1: O, děkuju.
0: Chceš poklady z královské pokladnice? Dostaneš je. Chceš velký statek? Máš ho mít. Zkrátka přej si cokoliv na světě, kromě Malvínky.
1: Dobře, souhlasím.
2: Jirko...
1: Neboj.
0: Vidíš, dcerunko, čemu dá sedlák přednost? Já to věděl. Tak tedy mluv.
1: Jako odměnu žádám, pane králi, abyste vlastnoručně ozdobil královskou korunou moji kozu na znamení díků, že vám rozesmála dceru.
2: Už tomu rozumím.
0: Ale to přece taky nejde, chlape. Koruna je klenot, který smí nosit jenom pomazaná hlava královská.
1: Berte, nebo nechte bejt. Jenže Malvína bude asi znovu plakat.
3: Ano. Už to na mě zase jde.
0: Tak co mám dělat, komoří?
4: Veličenstvo, já myslím, že kozí korunovací nic nepokazíte. To není jako dát dceru, tu máte jenom jednu, za to korunu. Vám zlatník udělá novou.
0: A tak to pro mě za mě vyhláš.
4: Trubači, trubte korunovační intrádu. Velevážené panstvo, vyhlašuji slavnou korunovaci zázračné černobílé kozy. Přiveďte ji. Nyní jeho veličenstvo král vloží korunu na hlavu vzácné milost paní na znamení díku. A tímto je celý obřad slavnostně ukončen. Je ukončen. Vaše veličenstvo může od kozy odstoupit.
0: Do chytráku, jak asi můžu, když nemůžu. Jsem přilepený. Jirko, to jsme si nedomluvili, i hned mě odlep.
1: Ani nápad, pane králi. Tohle je teprve ta pravá medicína. Medicína nadržení slova.
2: Jirko, Jiříčku, ty jsi nás zachránil.
0: Co to meleš, holka uhyhňaná? Komoří, člověče, rychle mi poraď, co mám dělat. To je ale situace.
2: No, já bych věděla, ale to bys musel, papa... Jenomže to ty nebudeš chtít.
0: Souhlasím se vším na světě, jenom ať už mě pustí ta herdek koza.
2: Jirko, honem mi dej svatební hubičku. Máme královské svolení.
1: Počkej, napřed musím pana krále...
2: Psst, to stačí. Až pak.
0: Nic jsem neviděl.
1: Kam jsem jenom dal ten papírek od táty?
2: Ještě jednu.
1: Kde jen může být?
2: Ještě.
0: Safra porte, tak bude to?
5: Jenu, myslím, vaše královská milosti, že odlepení zase zůstane na mě.

0: Já nos nahoru nenosím. Víte, že jsem kdysi dokonce vzala Jirkovi ke kolíbce za kmotru žebračku?
1: Bože, bylo to tak. Moc dobře si na to pamatuju.
2: Hrome, ženská sakramecká, kde vy se tu berete?
1: A proč bych nemohla jít z rovinka kolem?
0: Poslechněte, nejste vy nakonec právě ta... podobná jste.
1: Tiše, paň mámo, radši už poslouchejte.
3: Všem podaným se oznamuje, že princezně zas veselo je. Hyňá se, výská, chichotá se, je to zas ona v celé kráse, i z toho důvodu.

0: pak se ti dva snadno našli.
1: Hezky jste to řekl, Choděro, i když na básnění zrovna nejste. Ale bez tak je to hlavně moje zásluha, protože jsem Jirkovi od malička vařila vtipnou kaši.
2: A co já, mámo, kde je jaký vděk? Kdo koupil tady od kmotry zázračnou kozu?
1: No jo.
3: Kdybyste se vy dva pořád neškorpili, ani bych nevěděl, že jsem doma.
1: Ale říkám, že tatík dobře udělal.
2: Říkáš a skoro jako bys neřekla. Radši koukni na dvůr a vyber nejtučnější drůbež, ať taky přispějeme na královskou svatební tabuli.
1: I v tom máš pravdu, táto, ještě, že je veselka před posvícením.
4: Touhle dobou má dobrá hospodyně akorát všecko vykrmený, že?
2: Jo. A králi, Jirko, já ti přidám jako do vejbavy pár volů, dvě krávy, k tomu fasuněk a na něj orní náčiní. A co je tak v hospodářství potřeba? Kosy, motyky, cepy a postroje.
1: Jindy, pindy, táto, už si zase ztratil rozum. Co by si s tím král počal?
2: Já myslím...
5: Pan tatíku, my to bereme. Jirka zůstane napůl sedlákem. On totiž bude královat jen dopoledne.
4: To jako proč?
5: Odpoledne musí totiž vodit na pastvu vzácnou kozí milost paní.
1: Tomu nevěřím.
2: Mámo, je to herdek koza, chce svou péči.
3: Ano, a má teď v královském chlívě okýnko z hedvábnou záclonu a pořád se k ní lepí. Potřebuje ven a já nemůžu jen tak každému prozradit odklínadlo.
4: Papírek s kouzelnými slůvky už si našel?
3: Nedám ho z ruky.
1: Stejně nevěřím. Choděro?
6: Vidíte, já z toho rozrušení zapomněl, že tuhle novinku mám taky na lejstru. Mladý králíři, oznamuje, že odpoledne dnes nekraluje, nebuď má v péči herdek kozů.
3: Co má rohy, taky nohy.
5: A je černá místy bílá,
4: radatá a vrtošivá.
2: Přitom vzácná milost paní.
5: A tím

Vyslechli jste původní rozhlasovou pohádku Svatební medicína aneb Zázračná koza a ženich Jirka. Scénář Melita Binková. Texty písní Pavel Šrut. Hudba Krištof Marek. Dramaturgie Václava Ledvinková. Mistr zvuku.

0: zvuku Milan Křivohlavý, zvukové efekty Josef Plechatý, technická spolupráce a střih Alena Vejsadová, produkce Jana Knapová. Účinkovali Jirka Jan Meduna, princezna Malvína Jana Striková, král Petr Pelcer, babka Libuše Švormová, pan táta Skoč do pole Josef Somr, Selka Skoč do polová Růža Merunková, hostinský Zdeněk Žák, dcery hostinského Manka Barbora Hrzánová, Anka Lucie Černíková, Kačka Tereza Rumlová, obecní posluha Choděra Ladislav Županič, královský komoří Jaroslav Vlach, strážní Jan Šimik a svatopluk Šuler, ponocný Jiří Klem a koza Bára Hrzánová. Režie Vlado Rusko.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Kyberšikana je nebezpečná a může potkat každého z nás. Aneta by mohla vyprávět. Jenže to by někdo musel vědět, kam se poděla. Co se stalo? To se dozvíme v pětidílné rozhlasové četbě po tom, co Aneta zmizela. Účinkuje Anna Klusáková, Johana Tesařová, Michal Lurie, Matěj Vejdělek a další. Napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil a Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2018.

0: Klára Vlasáková, o tom, co Aneta zmizela. Díl druhý. Podle dostupných výzkumů se s kyberšikanou, tedy šikanou pomocí informačních technologií, setkalo v České republice až 60% dětí. Případy kyberšikany jsou často těžko rozpoznatelné. Útoky se mohou odehrávat dlouhou dobu skrytě a okolí je může často zlehčovat. S problematikou pak také úzce souvisí fenomén takzvané sekundární kyberšikany. Tento pojem popisuje situaci, kdy se do útoku na internetu zapojují lidé, kteří šikanovanou oběť znají málo nebo vůbec. V souvislosti se zmíněnou statistikou si připomeňme mediálně známý případ starý přesně 3 roky, kdy zmizela 13-letá Aneta C.
1: Pamatuju si na tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že ségra nepřišla do školy a nikdo neví, kde je.
2: Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy.
1: A pak jsem náhodou našel něco, co všechno změnilo. Anetin deník.
2: Že všem se mě špatně, že bych neměla bejt.
1: Stránky, co oni udělali. Falešný profil.
2: Řízla jsem se 2x nahoře do ruky.
3: To chcete, aby si pak o holce, až přijde zase domů, všichni mysleli, že je blázen.
1: Aneta si jednou vzala ten deník do školy. A našla ho jedna holka, která některé stránky nafotila na mobil a rozposílala ostatní.
3: Dá ti se, jasně, že se vrátí. A všichni to budou furt řešit a připomínat ti to.

0: S Anetou jsme spolu seděli v lavici nějak od třetí třídy, co se odstěhovala Lidka, se kterou jsem seděla do té doby. Nějak zvlášť jsem o tu změnu nestála, ale náš třídní mě tam prostě dal. Přitom jsme se s Anetou nikdy nějak zvlášť nebavili. Když pak tenkrát zmizela, tak se mě policajti ptali, jestli mi něco dopředu neřekla. Já jsem ale o ničem nevěděla, tak jako ostatní. Ptali se mě taky, jestli jsem si nevšimla něčeho divného, ale neměla jsem jim co říct. Snad jedině, že Aneta v poslední době nosila pořád dlouhý rukávy. I na tělák, nebo když bylo dost teplo. Policajti po mně tenkrát taky chtěli, abych Anetu nějak charakterizovala. Řekla jsem jim, že mi přišla taková normální. To jim nestačilo a ptali se dál. Ale já jsem prostě nevěděla, nechtěla jsem si něco vymýšlet. Nakonec jsem jim řekla, že spíš mlčela, měla ráda knížky, dřív chodila plavat a taky, že si psala nějaký povídky a deník. Jednou o něm, myslím, mluvila, ale neukazovala mi ho, to fakt ne. Jasně, že jsem věděla, že si z ní někdo občas dělá srandu. Tehdy mi to nepřišlo divný. Takový věci se děly hodně lidem, že jim někdo psal na Facebooku nebo Instagramu a nějak je trolil. Jen Aneta si to víc brala, no. Je ale zase pravda, že ty komenty a vůbec věci na její adresu od jisté chvíle celkem přitvrdili. Začalo to přitom takovou pitomostí, že jsme celá třída jeli na vejlet na Medvědí stezku a Aneta byla zrovna nějak nemocná. No a když se pak uzdravila, tak jela na vejlet s jinou třídou, s Béčkem. Některý lidi od nás se toho chytli, říkali, že by tam už měla zůstat. Taky se povídalo, že tam s někým začala chodit a líbala se tam, nebo tak něco. Dneska mi to zní divně, jako taková blbá maličkost. Ale tohle to celý nějak odstartovalo. Myslím ale, že kdyby to nebyl vejlet, tak by se časem našlo něco jiného, nějaká jiná drobnost. Anetu tenkrát pořád někdo provokoval, že ať prej za těma klukama z Bčka jde. Mirka od nás dokonce založila Anetin falešný profil. Aneta na ten svůj pravej skoro nechodila, takže nebylo těžký zařídit to, aby ten druhej vypadal živější a tím pádem uvěřitelnější. Mirka pak z Anetina falešného profilu psala pár klukům z Bčka, jakože za Anetu, že je miluje a takovýhle věci. Angažovalo se v tom ale víc lidí, myslím.
1: Jo, co děláme to?
2: Napiš ještě tohle.
1: Připiš tam ještě tohle. A srdíčko, jasně. Dej tam lístek srdíčko.
3: Budeš li to?
2: Jasně, budeš li to.
1: A ještě tam dáme něco, ne?
2: Tam
1: je toho víc, no.
3: Jo, jo.
0: Časem pak přibyly i nějaký takový děsný básničky a takovýhle věci. Některý ty kluci z Bčka to vzali vážně. Když jsme pak měli s nima společný sportovní den, tak za ní přišel Pavel. Takový jejich jakože šéf. A především mají řek, že je odporná. Aneta se rozbrečela a pak už necvičila. Chtěla jsem za ním jít a říct mu, že to ve skutečnosti napsali lidi od nás. Ale nakonec na to nějak nebyl čas.
3: Nehraj, Hedviko!
0: Ach jo...
3: Ty jo, Hedviko.
0: No jo, no.
3: Jsi fakt levá.
0: No a co?
3: Sají to kazíš. Hedviko.
0: No.
3: Počkej. Hele, Aneta mi poslala nějaký zprávy. Teďka jako nedávno. Nevíš, co to má být?
1: Hej, ty tam.
0: Ukáž. Pavle, nechceš jít teda někdy ven? Prosím, odepiš mi tentokrát Aneta. Lol. No tak to mi přijde docela jasný, co to znamená, ne? Že je docela zoufalá a asi se jí líbíš, ne?
3: Tak to je teda asi docela slušně mimo. Píše mi asi pětkrát denně.
0: Jo, tak to je blbý, jo. Problém byl, když pak právě Pavel udělal o Anetě ty stránky. Ty už byly hnusný. Vypadaly jako velký inzerát, byly na nich Anetiny fotky, jméno a telefonní číslo. Psalo se tam, že se Aneta ráda seznámí s pěkným a bohatým chlapem a že čeká jen na zavolání. Ty stránky ale za pár dní zmizely. Přišla na ně totiž Pavlova máma. Jeho rodiče mu pak zakázali počítač a sebrali kapesný nebo něco takového. Ale víc se asi nedělo. Je pravda, že ve škole jsme tenkrát takovýhle situace vůbec neřešili. Teda jako řešili, ale jen jednou a bylo to navíc děsně divný. Přišli totiž takový dva lidi, chlap s ženskou. Pořád se hrozně usmívali a měli oba červený trika s nápisem Štěstí je volba. Nejdřív po nás chtěli, abychom si sedli do kruhu a řekli svoje jméno. No, to nám zabralo asi půl hodiny a pak už jsme měli čas jen chvilku, takže to jsme hráli takový scénky jakože ze života. Jedna z nich byla, že jeden z nás je hrozně malej a ostatní hrajou, jak se k dotyčnímu chovat špatně a jak správně. Vyšlo to tenkrát na mě. Musela jsem lézt po kolenou. Jedna spolužačka byla ta špatná, posmívala se mi a křičela: No to je trpaslík, podívejte se na ní. No a ostatní na to říkali věty, co jim ta ženská s chlapem poradili. Jako, není pěkné smát se druhým, pojďte jí radši pomoct, není jednoduché být odlišný. No, pak už naštěstí zvonilo a ty dva zase odešli. A měli jsme úplně normálně matiku. A žádná taková hodina už nebyla. Aneta tenkrát nebyla ve škole. To už hodně chyběla a nosila pořád omluvenky, že je nemocná.
1: Počkej, pak nahraj.
3: Tak dost, ticho. Utvořte si dvojice a budeme trénovat podání, ano? První půjde na jeden konec sítě a bude se snažit nahrávat druhé. Zkuste si podání vrchem i spodem. Už příští týden si to dáme na známky.
1: No,
3: ale to máte ještě spoustu času to pěkně procvičit, jo? Kdo nesežene nikoho do dvojice, tak si bude zkoušet podání sám.
2: Hedviko?
0: No?
2: Budem spolu?
0: No, já jsem domluvená s někým jiným.
2: A s kým?
0: Hele, Aneto, Trčková říkala, že si máme podání zkoušet, když tak sami, tak to zkoušej. Ty jsi s Anetou chtěla být ve dvojici, jo?
2: Ne, to ona se mnou. No a nechceš být se mnou ve dvojici ty, Mirko? Můžu jít na druhou stranu? Nebo tam můžeš jít ty, jak budeš chtít?
0: Já už jsem s někým jiným, hele.
2: Hele, ale já se s Anetou fakt nebavila. Začala si ona. Fakt.
0: No, jasný.
2: Mám pocit, že Mirce se dařilo v ostatních vyvolat dojem, že mají nějak jako dokázat, že taky Anetu nemusí. Že třeba pak v tom těláku, jako by ty balony najednou lítaly směrem k ní a pak ji jakože náhodou trefovali a tak. Tak mě se to samozřejmě netýkalo, já jsem to nedělala. Vůbec nechápu, čeho se tehdy všichni báli. Bylo mi naopak líto, když pak Aneta odešla, jasně, že jo. Ale mohla přece něco říct, že jí ty srandy vadí. Nemusela hned utíkat. Já si nepamatuju, že bych na ní byla někdy hnusná. Neměli jsme se spolu moc o čem bavit, to je fakt, ale zase si nepamatuju, že bych s ní někdy mluvit nechtěla. No, když zmizela, tak se to celý začalo házet na naší třídu a školu. Bylo to všude v novinách a furt k nám někdo les a vyptával se. Ale tak nikdo z nás jí neřekl, že má odejít. Mirka s Pavlem i ostatní to mysleli jako legraci, nikdo jí přece nechtěl ubližovat. Loni jsem přešla na střední a tam žádný takovýhle problémy nejsou. Tam už jsou všichni v pohodě, že jo? Stačí prostě dělat to, co ostatní, a člověk je pak v pohodě. Nikdo se do něj nenaváží. Stačí prostě jenom pozorovat, jak se chovají ostatní.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený, vedou svět.

0: Rádio Junior.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky.

Nie gdy nie ma w nuruku, a gdy co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba ty.

těžko se jí do magie. Bratře Černé, chod se kije.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
2: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

Adalah se para

0: máte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřevakus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřevakus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.